0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří. Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtěška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám o studu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch dvou měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam i dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový, to tak dokonalý? Šup s tím. Navál, máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát. Zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Úplně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkovej knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojtu?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery, ale pozor, velmi oblíbený je i vepř.

0: vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový buček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový buček, fenomén asi celosvětový, protože buček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chuťemi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřeže se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Buček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce.
1: Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
2: Márou Semcovou, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
1: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
2: Nedočkavá.
1: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
2: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
4: Chleba taky.
1: To pak nadýma, ale...
3: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
1: Spálila jste si někdy pusu teda?
3: No ježiš. Jo. Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
1: Vy jste si jedla takovou práskací kuličku trochu.
3: Ano, ano.
2: Ale vařicí.
3: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
2: Už ta je hrozná.
3: No. Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
2: Ano.
3: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
2: Jo, a čili je pečeš?
3: No, v trubě. A dá se to teda i vařit, aha, takže to se dá i vařit ve vodě.
2: A dělá se z toho to pyré, že jo?
3: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
2: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
3: Ano, jsou to Maďaři.
2: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem. A to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
3: No jo, špíček, no.
2: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
3: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
2: No,
3: musí se zajet.
2: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
3: Přesně
2: takhle.
3: Tak.
1: Co takový maďarský Dobošův dort?
3: To neznám tady.
1: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě taky jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
3: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
1: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
3: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
1: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
3: Tam je kočka. Ne.
2: To by nešlo.
3: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
2: A může být opravdu hodně bezkrát.
3: Může být úplně vynikající.
1: Jo, jednou teď mě to jde.
3: Ne, to je opačně, ale...
1: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
3: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Frtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Frtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petru, varmužovou cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky a nebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takoví, kteří u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my si tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech otančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a když projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo, a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil, a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 40 syn se ptal, a co tam tatí jí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to ví?

0: A po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybral jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme, a díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady více méně ani ti lidi, ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severo-západ a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady, je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival, tak to má vlastně takové to své kouzlo, mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád, je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petrů je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No, já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dávám možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle.

0: to chcú vázať proste do jednej knihy, kde bych popsal i histórii Kielského mužského zboru. A pretože už vlastne ten mužský zbor vznikl v 61. roku a je tam aj spojímavých takových zajímavých pohledu na tí období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a sú i nejaké fotky a rád bych se komplexne to spracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na Kijovské Slovácko a na Kijovské Dolňácko?
0: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
0: Zdravím všetky, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
2: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza, Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluví. Víme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je pak, že by měl pacient příznak jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, když se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácá. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém a ani v té druhé fázi, kdy jsem byl jako řekněme plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může ji mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové a myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na Hané začne příští týden sklizeň chmele. Dělníci bourají v Zikově ulici v Olomouci nevyužívanou kotelnu. Fotbalisté Sigmy si v lize poradili se Slováckem. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Pěstitelé chmele z Hané očekávají podprůměrnou úrodu. Horší bude podle nich taky kvalita. Důvodem je parné počasí a sucho. Do sklizně by se první zemědělci měli pustit příští týden. Největší pěstitel chmele na Moravě, družstvo v Kokorách na Přerovsku, ji plánuje zahájit poslední týden v srpnu.
2: Chmelnice v Kokorách na Přerovsku jsou už teďka obsypané chmelovými šiškami.
3: Jsou ještě malé, protože ten průběh počasí, hlavně ty teploty, té rostlině tedy vůbec neprospívají, ničí. A letošní rok jsme trošku zklamáni zatím, stále vyhlížíme déšť, protože některé ještě partie chmelní znám kvetou a potřebujeme, aby bylo chladněji a vlhko.
2: Hodnotí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, předpovídá, že chmel bude mít letos i horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Z Kokor Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Demolici bývalé plynové kotelny zahájili dělníci v Olomoucké ulici Zikova. Práce vyjdou městský rozpočet na necelých 600 tisíc korun. Součástí investice je taky rekultivace plochy a založení trávníku. V budoucnu by v lokalitě mohlo být nové parkoviště, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
4: Tento měsíc půjde kompletně k zemi. Demoliční firma ji tedy zdemoluje. Pozemek bude upraven nějakým návozem zeminy, bude dočasně zatravněn. A vzhledem k tomu, že místní volali potom, že by chtěli také navýšit parkovací místa, tak se domnívám, že bychom tady právě mohli mít tu volnou kapacitu, kterou bychom mohli využít pro nové parkoviště.
1: České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 11 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí.
0: Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté si v šancelize připsali druhou venkovní výhru v řadě. Na hřišti Slovácka zvítězili ve čtvrtém kole 2-1. Trenér Pavel Hapal si pochvaloval zlepšující se herní projev týmu.
5: Jsou tam fakt velice dobrý a kvalitní věci, to, co chceme po hráčích, oni to plní, ale ten gól na 2-1, nebo ještě ta situace, pár situací předtím, jsme znervoznili a už jsme nehráli tu svoji hru, kterou chceme, protože hlava pracuje a kluci se o ten výsledek asi začali trošičku víc bát. To si myslím, že je škoda. Takže budeme na tom muset dál pracovat, aby neopouštěli od té hry, které po ní chceme.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřka. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D46 mezi 10. a 11. kilometrem u Želče ve směru na Olomouc. Je tam snížená rychlost kvůli zvlněnému povrchu vozovky v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ani zprávaři i moderátoři a předpovídatelé počasí, určitě i meteorologové a i zasloužilí kokorští chmeláři očekávají, vyhlížejí srážky, vyhlížejí déšť. Oni jsou už kmáni na meteoradarech i ve všech aplikacích, mobilech, třeba teď už brzy po ránu v neděli 16. na Jáchyma 5 minut po páté. Jsou hodně na západ, ještě ne ani na západě Čech, ale hodně do Německa, západně, severozápadně, ale už jsou nad Evropou kmání, tak snad i závlaha přijde a žádná příliš příkrá, rychlá, smršťovitá. Tak pojďme teď s Argemou do 90. let a do Rájem, anebo za chvilinku s Ilonou Čákovou do její 90. verze Malého vozu.

0: září, malý vůz. O měsíci bude ještě dnes také řeč. V jedné z rubrik Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. Teď máme 5 hodin 11 minut, 16.8. za chvilku také informace o počasí, výlet na pláž, To the Beach, On the Beach s Chrisem Rieu. A teď i do historie, leckám do lec jakého rogu, téměř od počátku věku s Petrem Jungmanem.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vyplň to, slepej, dělej!
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tedy na pláž on the beach, ale pozor na ta různá zvířata, nebo roztomilého velblouda teď na jedné pláži, na virálních videích na internetu čerstvě, no a pak taky na žraloky v Chorvatsku a tak dále. Počasí. A nejblíže možná i na změnu počasí, na studenou frontu, věřte, nevěřte, 5 hodin 17 minut, Jáchym či svatého Rocha, 16. srpna a 16 až 18 stupňů Celsia, ale někde i docela výše teploty po ránu. No a přes den, tak ve zkratce telegraficky, graficky, dneska kolem 34, ještě hodně, hodně teplo, tedy až 36, 37 na Moravě, zítra ale kolem 22 stupňů Celsia, takže tak do těch 24, kolem 22, také pozítří. No a teď, jak to bude, jasno, skoro jasno, ještě v noci a ráno, od západu postupně, hlavně v průběhu odpoledne, bude přibývat na Moravě také oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 36, na horách až 28. Slabý, přechodně mírný vítr od jeho západu nebo od jihu, ale od toho západu už srážky zřejmě putují, kam až doputují a kdy je zatím otázne, ale vypadá to, že na západě republiky už se asi těšit mohou během rána dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jeden skoro 23 minuty 16.8. tak jsme sledovali zatmění slunce, Perseidy i měsíční a někde i jinou podívanou. Země je kulatá, kulatá, zpíval kdysi Pepanos. Věděli jste, že měsíc, ten tedy s velkým M, to těleso, že není kulaté, Martinku?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: tam na Boniem, či třeba najděte na internetu. Do dneška v různých sestavách vystupují panečku Boniem, Belfast. Ilonu Čákovou už jsme měli a možná bude i pozvánka na její vystoupení. Možná i u nás v regionu, ale i další zprávy. Zprávy s Honzou Faltýnkem. Dobré ráno.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucké arcibiskupství zrušilo plánovanou zářijovou pouť pro LGBT plus věřící. Pořadatelé na webu arcibiskupství uvedli, že kvůli nenávistným reakcím nemohli zajistit účastníkům bezpečný prostor. Budou ale dál pokračovat v pravidelných komorních setkáních s lidmi s menšinovou sexuální orientací. Samospráva Lipové Lázní na Jesenicku investuje do nového parkoviště před tamní mateřskou školou. Nahradí dosavadní provizorní plochu k parkování. Práce by měly být hotové do začátku.

0: začátku školního roku, řekl to nezávislý starosta Vladimír Šantrůček. V zámecké zahradě v Horní Moštěnici na Přerovsku se dnes uskuteční od 14 hodin hodové odpoledne. Vystoupí skupina Kolárovci, taneční skupina Colorado a od 17 hodin zahrají Roman Horký s Kamelotem a zaspívá Ilona Čáková. Sport. Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě největšího etapového závodu v zemi Czech Tour. Celkově mu patří sedmé místo. Třetí etapu s cílem na dlouhých stráních v Jeseníkách opět vyhrál Američan Andrew August, který si tak upevnil celkové vedení. Ježek na něj v průběžném pořadí ztrácí 52 sekund. Czech Tour zakončí dnešní etapa z Kroměříže na Beskydské pustevny. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně přibývat oblačnosti. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně v Pavlovické ulici v Olomouci na silnici 46 na místě stykové křižovatky s ulicí U podjezdu je vozovka zúžená na jeden pruh z důvodu stavebních prací.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Pojistíme, pojišťovně štěstí, že se vrátí láska. Za chvilku je láska vyléčená lékořicí. No a pak ještě den otevřených vrat v reportáži Českého rozhlasu Olomouc.

0: kořice. Furt pořád všude samá lékořice, samý sádlo, říká jiný klasik, ovšem ne v písni v 5.39. Samá technika, jaký je pohled na svět z kabiny traktoru nebo kombajnu, si mohli včera vyzkoušet zájemci v Babicích na Olomoucku. Zdejší zemědělci ve svém areálu pořádali už tradiční akci s názvem Den otevřených vrat. Vedle nejmodernější techniky pro práci na poli si návštěvníci mohli prohlédnout i pestrobarevné historické traktory.
1: No, takže zkusíme to nastartovat, ať to slyšíte teda.
2: František Vrážel do zemědělského areálu v Babicích přijel s výstavou historických traktorů.
1: To je zvuk klasické 40.
2: Jak starý tenhle ten traktor vlastně je?
1: 62, rok výroby 62.
2: Tady se mi líbí takový detail, na jedné z těch kapot je vlastně značka STS Chvojkovice Brod, no, čili odkaz na ten známý film.
1: Moje osobní značka, pod tím mě všichni znají, tam z boku je i nálepka František Koudelka.
2: Hlavně nezbytná radiovka na hlavě, podle toho vás taky.
1: Kdo nemá radionku, jako by ani nežili. Jo, takže.
2: Pět těchto vystavených pestrobarevných historických traktorů už dnes hravě nahradí jeden moderní velký stroj. Současnou zemědělskou techniku mi ukazuje organizátor Dne otevřených vrat Ondřej Přidal.
3: Tady je to vidět ten zajímavý kontrast, kdy stojí ten traktor, který byl vyrobený v 50. letech vedle traktoru, který byl vyrobený loni. Je opravdu vidět, jak to muselo být pro ty traktoristy těžké, jo. Kamina bez klimatizace, na hluk nikdo nehleděl, na prach, na nic, jo. Prostě si to ti lidé otrpěli, dneska už je to samozřejmě o něčem jiném.
2: A teď lezu po schůdcích do kabiny nějakého velkého stroje, pravděpodobně to bude kombajn. Tady v kabině už je jeden z návštěvníků, může se zeptat vaše jméno?
4: Alan Hlaváček. Bydlíme v Jesenici u Prahy a jsme tady teďka na dovolený u prarodičů ještě. Takže spíš ze zvědavosti jsme přijeli a trošku jakoby i pro děti se pobavit takhle a tak.
2: To máte tady asi syna, předpokládám.
4: Tak, líbí se vám tady hrozně moc, zatím tady jsme viděli teda volant, sedačky.
2: Zemědělci z Babic svůj areál na okraji obce otevírají každoročně, hlavně rodinám s dětmi chtějí tímto způsobem přiblížit svoji práci, dodává za organizátory Ondřej Přidal.
3: Protože zemědělci jsou ti, kteří práší, škodí, zavazí, v podstatě dnešní době jenom brečí na to, jak je všechno drahé, jak máme toho málo, buď prší, anebo neprší a takto, tak jsme chtěli prostě nějakým způsobem tuhle pověst změnit a udělat takové krásné odpoledne prostě pro všechny.
2: Letošní ročník byl v pořadí 9. z Babic, Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tedy povznášející Mejut, chytlavá písnička Give Me Back My Love, kapela Mejut, 5 hodin skoro 46 minut.
1: Počasí.
0: No snad dobré zprávy, zřejmě to vypadá na závlahu, no a taky na přechod studené fronty, abychom ale zase nehořekovali, že je moc velká zima. A ona se zase oteplí. Týdenní meteorologický výhled v rámci celé republiky obecně, třeba příští pátek až neděli hlásí 22 až 27, zpočátku jaksi doznívající velkou oblačnost, na většině území déšť, přehánky ještě, ale třeba ve čtvrtek až 29 a na Moravě ve Slezsku až 32, polojasno. Ano, čtvrtek toho zítra začínajícího týdne do 29, ale na Jihomoravě až možná 32 ve středu. V úterý ovšem, a to jsme u těch změn, které přijdou dneska, či zítra možná na Moravě, tak v úterý třeba 18 až 23, Moravě až 25, oblačno zataženo. No a pondělek vypadá na 19 až 23 na Moravě a ve Slezsku, ale dosnívající tepla. Ještě než se tedy sníží ty teploty, tak Morava a Slezsko v pondělí až 26, ale oblačno zataženo a ta závlaha. A teď ještě tedy to, co vlastně vysíláme nejčastěji, a třeba i v nejbližších zprávách, a třeba i z meteorology. Dneska zpočátku polojasno a teploty ještě vysoko. Máme očekávat kolem 34, takže klidně až k 36 v očekávaných denních maximech. Ale postupně odpoledne a hlavně k večeru na Moravě ta oblačnost a ty srážky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Banžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

A je jeho rock'n'rollová zechovská původní, není všechno paráda. 5.54, to je náš Elvis, také na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a tohle. Tohle známe jako Ukážuj cestu rájem a je to Elvis jako takový, jako vyšitý Elvis, ale taky kapela U2, anebo Ozzy. Revival invaze v Šumperku 2026, letní revivalový mejdan, tribute bandů neboli revivalových kapel a solistů. My budeme mít vstup pro vás na pátek 21.8. od 19 hodin v šumperském pavlíně dvoře právě na revivalové kapely Elvis, U2, Ozzy. Tak dál poslouchejte víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A buďte napříjmu. A taky za chvilku poslechněte zprávy, co a jak u nás, nebo u vás, nového v regionu.

rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Moravský Beroun chce žalovat stát kvůli akcelerační zóně. Sady 1. máje v Šumperku provoní festival jídla. Olomoučtí fotbalisté v lize zvítězili na Slovácku. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Moravský Beroun na Olomoucku se chce bránit proti schválené akcelerační zóně pro výstavbu fotovoltaických nebo větrných elektráren. Podle nezávislého starosty Jana Hitze město podá žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Zvažují to podle něj i okolní obce. Rezort pro místní rozvoj zatím žádné žalobě nečelil. Podle jeho mluvčí Petry Roubíčkové k návrhu vypořádal asi 31 tisíc připomínek. Více o tomto tématu ještě v této hodině v našem vysílání. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci 1. pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc míň. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašer. Manová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
4: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
3: Sady 1. máje v Šumperku dnes dopoledne ožijí regionálním festivalem jídla. Návštěvníky přehlídky s názvem Chutě kraje čekají ochutnávky tradičních i moderních pokrmů nebo gastroshow kuchařů. Součástí je taky hudební vystoupení a program pro děti. Více za organizátory Pavel Vysloužil.
5: Startujeme v 10 hodin ráno a festival trvá až do 18 hodin. A na co se mohou lidé těšit? Třeba na výborné kraftové limonády, poctivé zdravé potraviny z živiny, burgery, pastrámy.
3: Sport. Fotbalisté Olomouce ve čtvrtém kole šance ligy porazili Slovácko na jeho hřišti 2-1. Zápas hodnotí trenér Pavel Hapal.
6: Trošku nás trápí pořád ta koncovka, když jsme dali druhý gol, řekl bych ten pojišťovací, měli jsme tam takové situace přechody 3-4, které jsme měli vyřešit ještě další šancí, možná, ale to se nám nepodařilo. A Slovácko nás trápilo. Trápilo, mělo na můj vkus dost šancí, ale beru to samozřejmě velice spokojené s tím, že jsme tady urvali 3 body, i když to nebylo pro nás úplně jednoduché.
3: Olomouc se v tabulce posunula na 5. místo. Prostějov ve 2. lize remizoval v Příbrami 2-2.
2: Počasí.
3: Dnes na střední Moravě čekejte ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Se zdržením teď počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď hlásíme 4 minuty po 6. hodině 16.8. Jáchym nebo taky svatého Rocha, chcete-li. Tak jedna probouzecí vstávací melodie by tady byla teď v zápětí za vteřinku od Michala Tučného, taky jedna od Věry Špinarové se vzpomínkou na ni. No a pak třeba výlet zase proti proudu času, závody olomoucké posádky, jaké, čeho se konaly před 100 lety v centru města Olomouce. Myslím, že se chystá zase další muzikální paráda, promenáda, festival vojenských hudeb zase v současnosti, na to budeme ještě jistě zvládnout, ale za chvilinku pohled 100 let zpátky v čase. A teď ta od Michala Tučného. Dobré ráno.

0: české snění.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Už je neděle 6.11, koukám, jak celá země stává. Na konci srpna tradiční promenáda posádkových hudeb, to budou hrát a břinkat v centru Olomouce. A teď 100 let zpátky v čase, závody olomoucké posádky se konaly před 100 lety v centru města krajského. A jak zjistila Dita Vojnarová z Dobových novin, hodnotila se při této promenádě a při těchto závodech, Pétě Koch, dokonce i mohutnost zpěvu.
2: Vždyť šlo také konkrétně o závod v rotě na 10 kilometrů, finále se zpěvem. Účastnilo se ho 8 rot, a to 4 roty pěšího pluku číslo 6 a 4 roty pěšího pluku číslo 27. Vycházelo se z posádkového hřiště přes Rohelskou severní městskou bránu, Vodární a Ztracenou ulicí na Wilsonovo náměstí, Kateřinskou ke Kadlecovu mlýnu, Horní a Střední Novosadskou, Slavonínskou na Zelenou, Prostějovskou a Havlíčkovu a přes Třídu svobody zpět na posádkové hřiště. Polní výstroj závodníků vážila 22 kilogramů. Hodnotil se samozřejmě čas, srážely se body úměrně s počtem odstoupivších účastníků. Oceňoval se pořádek za pochodu a kondice jednotky, která se mimo jiné posuzovala podle mohutnosti zpěvu, a to 100 metrů před cílem. Nejlepšího času dosáhla rota prvního praporu 6. pěšího pluku, 1 hodina, 8 minut a 15 vteřin. Vedl ji nadporučík Tobias.

0: počasí.
1: Zachránit aspoň kapradí, možná v tomto suchu vedru by to chtělo, a za chvilku minimálně v písni. Teď je 6.17 a vypadá to, že na západ od nás a drobounce do jihozápadních Čech už pronikly srážky. V Německu je to ale výraznější, důraznější. To v Olomouckém kraji 18-20 stupňů Celsia po ránu a z počátku neděle 16. na Jáchyma. A vlastně po většinu dne jasno, skoro jasno od západu. Budu také u nás postupně hlavně v průběhu odpoledne k večeru přibývat. I oblačnosti má a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty dneska 32 až 36 na horách až 28. A vítr slabý, proměnlivý, během dne mírný od jihozápadu nebo jihu nejčastěji. Kolem 24 stupňů Celsia máme očekávat teploty zítra. Oblačno zataženo, od západu se lokálně vyskytnou přehánky v noci, ojediněle i bouřky a ochlazení a větší oblačnost s deštěm hlásí v souhrnu meteorologové na to pondělí a kolem 24, to znamená 22 až 26 stupňů Celsia zítra. Kolem 22 pak pozítří v Olomouckém kraji.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na schlonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

co zatím ještě nevíme, to nám prozradí třeba v nejbližších zprávách za necelých 7 minut o 6:30. V dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc kolega Honzík. Tak půjme třeba na autíčka veterány příznivci historických vozidel. Se dnes mohou vyprávět na tradiční veterán rally s názvem Z lázní do lázní, kdo by tápal, které lázní. No, tak si poslouchněte v těch nejbližších zprávách o 6:30. Taky informace z dopravy v regionu. No a teď zavzpomínejte na Ivetu Rozpad.

0: mohutnosti zpěvu již řič byla také ve čtení z novin starých 100 let. A teď těsně před půl sedmou taky Go West verze z 90. let, původně od Village People ze 70. Toto byly Pet Shop Boys a toto jsou čerstvé zprávy. Jan Faltýnek.
1: Bylo 6.30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Někteří zemědělci z Hané plánují na druhou polovinu příštího týdne zahájení sklizně chmele. Česačky by se měly rozjet například v Prosenicích na Přerovsku. Úroda bude podle tamního agronoma Martina Rýpara kvůli horku a suchu podprůměrná. Demolici bývalé plynové kotelny zahájili dělníci v Olomoucké ulici Zikova. Součástí investice je také rekultivace plochy a založení trávníku. V budoucnu by v lokalitě mohlo být nové parkoviště, řekl náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO. Příznivci historických aut a motorek se dnes můžou vypravit na tradiční veterán rally s názvem Z lázní do lázní. Na trať její účastníci vyrazí v 10 hodin z lázní Skalka na Prostějovsku. Zhruba o půl hodiny později dorazí do Zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Závěrečný program bude následovat v lázních Slatinice. Sport. Fotbalisté olomoucké Sigmy ve čtvrtém kole šance ligy porazili Slovácko na jeho hřišti 2-1. Ve druhé lize Prostějov remizoval v Příbrami 2-2. Ve třetí moravskoslezské fotbalové lize zvítězila Sigma Olomouc B 3-2 nad Hlubinou a ve čtvrté lize Prostějov B Holešov 2-2, Šternberg Hluk 1-1.

0: 1 a Valašské Meziříčí Šumperk také 1-1. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, postupně má ale přibývat oblačnosti. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená zůstává silnice mezi Třeštinou a Dubickem na Šumpersku, a to kvůli opravám. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Fenomén současnosti, fenomén i našeho regionu a celého státu, akceleroční zóny. Trošku objasníme a vyjasníme případné spory samospráv u nás v regionu. Za chvilku.

0: Procházka Valdemarova. 6.38, 16.8. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Sázíme na naše reportéry, že nám objasní to, o čem se tak často mluví. Některé samosprávy připravují žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli akceleračním zónám. Oblasti pro zrychlené povolování fotovoltaických nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Podle starostů ovšem stát nevyslyšel jejich námitek. Žalobu kvůli větrníkům chystají například v Moravském Berouně. Proti fotovoltaice se chtějí bránit také v Ptení na Prostějovsku.
1: My nejsme a priori proti fotovoltaice, ale jsme proti způsobu, jakým ta akcelerační zóna byla vyhlášená.
2: Místostarosta Ptení Martin Horák z TOP 09, zvolený za Lidovce, se ve své kanceláři sklání nad mapou schválené akcelerační oblasti.
1: A jak můžete vidět, tak ona začíná mezi Ptením, Ptenským dvorkem a Chatovou oblastí. Takže přímo v místě, kam my plánujeme nějaký potenciální rozvoj té obce.
2: Upozorňuje na to, že kromě jiného zóna zasahuje do jezdeckého areálu a pastvin,
1: kde je nereálný, aby kdykoliv nějaká akcelerační zóna mohla vzniknout. My jsme na to upozorňovali jak na veřejném projednání, tak i potom, kdy bylo právě možné podávat námitky. S náma opravdu nikdo nekomunikoval, nikdo nám neodpovídal.
2: Obec podle něj řeší možnost žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Oslovila proto advokátní kancelář.
1: Ta je připravená za nás tu žalobu podat.
2: Se schválenými akceleračními zónami nesouhlasí ani další obce v Olomouckém kraji. Týká se to například Beňova na Přerovsku, kde vláda v místní části Prusy schválila zónu pro fotovoltaiku. V Moravském Berouně na Olomoucku se chtějí bránit proti větrným elektrárnám, kterých v okolí může podle nezávislého starosty Jana Hice vyrůst až 140.
3: Určitě budeme podávat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují, protože nechceme být obětováni a nechceme být centrem větrné energetiky.
2: Že je takových obcí více, potvrzuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Přestože vláda rozsah akceleračních oblastí oproti původnímu návrhu výrazně omezila, zůstávají obce, které mají za to, že jejich připomínky nebyly dostatečně zohledněny.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
5: Ministerstvo zatím není o žádné žalobě ani o zvažované žalobě informováno. V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
2: Upozornila, že vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby větrných nebo fotovoltaických elektráren.
5: Akcelerační oblast pouze vymezuje území, ve kterém může být čas povolovacího procesu rychlejší díky tomu, že některé veřejné zájmy byly posouzeny již při pořizování změny číslo 2 územního rozvojového plánu.
2: Ministerstvo podle Roubičkové vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Ze Ptení Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc.

0: to je kapela Status Quo in the Army Now. Takže do zbraně, do zbroje, tam zpíval v recitativu Četař, Stand Up and Fight.
1: Počasí.
0: Závlahu voláme do boje, do zbraně a také případné ochlazení, no abychom nehořekovali nad tím, že to bude příliš velké chladno, ale ono v tom následujícím zítra začínajícím týdnu se zase postupně bude oteplovat. Postupně to taky budeme charakterizovat teď přímo s regionálním předpovědním pracovištěm a Petrem Drobkem. Pěkně vás vítáme, pěkně vás zdravíme, vítáme do zbraně, do zbroje, dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno.
0: Jak to zatím vypadá v Olomouckém kraji, jak to bude pokračovat?
2: Tak v Olomouckém kraji je aktuálně jasná obloha, teploty klesly většinou na 17 až 13 stupňů, o něco tepleji je v těch vyvýšených polohách, kde je kolem 18 stupňů, no a nejvyšší teplotu registrujeme teďkom v Javorníku, tam je 21 stupňů, na Pradědu je kolem 16 stupňů, vítr ten fouká zatím slabý, buď z jižních směrů, nebo proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a předpokládáme, že dneska nás tady bude čekat nejteplejší den tohoto týdne a teploty vystoupí na 32 až 36 stupňů, na horách na 24 až 28. V ranních hodinách ještě bude jasno nebo skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti, zejména v těch odpoledních hodinách, a odpoledne a večer se spíš jenom ojediněle mohou vyskytnout slabší přehánky. Vítr povane slabý, proměnlivý, během nepřechodně mírný jeho západní a jižní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, no a v odpoledních hodinách se bude měnit postupně na severozápadní až severní.
0: Klíčové slovo, oblačnost, srážky, ochlazení, tedy pokračování, noc a vstup do nového týdne, pondělí?
2: Ano, už v průběhu noci bude přibývat oblačnosti, bude oblačno až zataženo a postupně se vyskytnou lokální přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty kránu budou klesnou na 18 až 14 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra nás čeká velká oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky nebo déšť, lokálně se objeví i bouřky. No a až potom v průběhu večera očekáváme od západu ubývání srážek a částečně i ubývání oblačnosti. Teploty budou asi o 10 stupňů nižší než dneska, od 22 do 26 stupňů, na horách od 16 do 20 a vítr povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní, přechodně i mírný západní nebo severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. V případných bouřkách může vítr přechodně zesilovat.
0: Popsal se to skvěle, jako vždy na jedničku. Moc vás zdravíme a přejeme hezký zbytek víkendu i do ochlazení a případnou závlahu. Díky, naslyšenou.
2: To se bude určitě hodit. Pěkný den.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí? Ptala se Dita Vojnarová. Odpovědi uslyšíte v prázdninové repríze v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: seriálu vázněl Kaošlivka Katka. Jaký to je? Mladňunká tehdy, tak snad 14-letá slečna a big byťačka Eva Farná. Dnes je 16. neděle, zatím jako malovaná, pak snad i zvítanou závlahou. A co takhle pátek 21. srpna, symbolické datum, večer, snad za příznivých podmínek, už se prý zase bude oteplovat, přestane pršet v druhé půlce příštího týdne, v Šumperku v Pavlíníně dvoře, kde bychom si mohli dát třeba něco od Ozzyho. Jak pak asi revivalové Ozzyovské a Black Sabbathovské kapely hrají tu, co známe od Marušky Rotrové, Black Sabbath, She's Gone. Taky s Ozzym. A nebo jak jiná revivalová kapela hraje kapelu U2. A zase jiný interpret, jak zpívá Elvise. No tak to můžete posoudit. Vstup bychom vám rádi zamluvili, nikam nemusíte pro vstupenky. Na pátek 21.8. od 19 hodin v Šumperském Pavlíně dvoře na Revival Invazi.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A revivalové tributové bandy, kapely budou právě hrát, zpívat to nejlepší od Elvise Presleyho, taky od kapely YouTube, průřezy hity, anebo revival Ozzy a Black Sabbath. Tak to si nenechte ujít naživo 21. tohoto měsíce od 19. hodiny a pak po celý večer v Šumperském Pavlíníně dvoře. Revival Invaze, hity kapely YouTube, Elvise Presleyho a samozřejmě taky Black Sabbath, Ozzy Osbourne, prosím, jako živý. A pokud byste rádi, tak si ještě kdykoliv i během následující písně můžete o dva vstupy, které vám přímo na místě zajistíme, zavolat na linku 221 555 444.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Mikroregion Hranicko bude investovat do stanic pro nabíjení elektromobilů. Města a obce v Olomouckém kraji jsou nejvíce zadlužené v Česku. V Uničovském kostele dnes posvětí několik desítek metrů dlouhou svíci. Bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obce sdružené v mikroregionu Hranicko nechají vybudovat na svých katastrech dobíjecí stanice pro elektromobily. Sloužit budou samosprávám i veřejnosti. Práce by měly začít příští rok. Uvedl to lidovecký starosta Bělotína Eduard Kavala.
3: Někde to umístění té stanice bude jednodušší, protože prostě mají místo blízko napojení, mají vybudovanou parkovací plochu a k tomu v podstatě jenom přistaví jakoby tu nabíječku. Někdo bude muset udělat třeba i to parkovací místo, vydláždit ho a přitáhnout tam ten zdroj, takže to bude jakoby nákladnější, ale to už je každého věc a kdo se rozhodl, tak do toho jde a zastřešuje to v tomto okamžiku obec Bělotín.
2: Dluhy 400 měst a obcí v Olomouckém kraji byly loni v porovnání s ostatními regiony nejvyšší v Česku. Na každého z více než 630 tisíc obyvatel kraje připadlo v průměru téměř 8 tisíc korun obecního dluhu. Vyplývá to ze statistik společnosti KRIF Czech Credit Bureau. Nejvyšší dluhy mezi městy a obcemi v kraji má dlouhodobě Olomouc. Na konci loňského roku vykázala dluhy 1 miliardu a 610 milionů korun. Věřící z Uničova dnes odpoledne oslaví v tamním kostele svátek voskové svíce. Zapálí je speciální několik desítek metrů dlouhou svíci namotanou na cívce. Tradice má kořeny v pozdním středověku a souvisí s legendou o záchraně města panou Marií před požárem. Svíci vyrábí dva lidé na speciálním stroji několik hodin, říká farář Dariusz Třaskalik.
4: Tak dvě hodinky se připravuje ten materiál a pak se navíjí tu svíci do té podoby té votivní svíce, kterou máme v kostele a kterou potřebujeme, to taky jako trvá nějakých 2 až 3 hodiny.
1: Sport.
2: Po sobotním programu Barum Rally Zlín je jasné, že závod bude mít nového vítěze. Obhájce prvenství Jan Kopecký totiž kvůli technickému problému odstoupil. Před dnešním závěrečným dnem je v čele Adam Březík, který mluví o náročnosti letošního závodu.
5: Za mě je to jako jedna z nejtěžších Barumek, které jsem kdy jel, ne-li ta nejtěžší, co se týče skladby RZ a toho, jak ty RZ vypadají, ale je to taky tím tempem. Prostě je to vyhrocenější a vyhrocenější. To tempo je fakt už nastolené tak vysoké, že už to podle mě jako moc víc nejde.
2: Program Barum Rally odstartuje už za necelou hodinu.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě čekáme ráno jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a foukat má slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená bude ještě do 1. září silnice Změrovic nad Hanou na Kojetín, a to v místě přejezdu kvůli modernizaci trati. Počítejte s objížďkou přes Stříbrnice a Křenovice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ginou či Velorexem. Ještě vás vezeme, lehce jsme už zmiňovali také v mnoha zpravodajských pozvánkách. V veteránský závod či přehlídku promenádu z lázní do lázní. Z těch jedních lázních se ozve kolegyně Dita Vojnarová, zda tedy z jakého veteránu, to ještě posoudíme určitě do 8 hodiny. Teď máme skoro 5 minut po 7 a dneska se píše 16. srpnový den. Den zajímavý, i co se počasí týká. Ono i hvězdy se mění, jak zpívá Jan Kalousek právě teď v Dobré bránu Českého rozhlasu Olomouc.

0: malinko teď i v reportáži, alespoň to tam mu nasvědčuje nahlášení a úvod toho textu. V 7 hodin skoro 11 minut s mikrofonem za sportem, za fotbalem, za Slováckem i za Sigmou. Záložník týmu Slovácka Lukáš Vorlický nastoupil po další pauze způsobené zdravotními a komplikacemi, co by střídající hráč do utkání proti Olomouci, a téměř otočil průběh zápasu. Ani jeho výkon a výkon Slovácka ovšem nakonec na body pro Slovácko nestačil. Hanáci totiž v Uherském Hradišti zvítězili 2-1.
1: 2-1 výsledek, to je obrovská škoda, protože jsem mohl na konci rozhodnout, takže tohle beru na sebe, je to škoda. Jsme z toho smutní, zklamaní.
2: Litoval po utkání záložník Slovácka Lukáš Vorlický, který si proti Olomouci připsal první ligový start po svém letním přestupu do Uherského Hradiště. Kvůli zranění skoro 5 měsíců nehrál. V první lize se představil po téměř roční přestávce. Na hřiště přišel na posledních 20 minut a ukázal, že je rozdílovým hráčem. Přihrál na gól a vytvořil si 2 velké šance. Svého svěřence chválil i trenér Slovácka Jan Jelínek.
3: Já doufám, že ten tým si uvědomí, co dokáže jako hlava. Jeden člověk v týmu, co dokáže udělat, když to vezme na sebe a tak dále.
4: Celou hru Slovácka změnil potom Vorlický, který když nastoupil, tak hrál výborně a prakticky nachystal ten gól na 2-1, který nás skutečně znervoznil.
2: Vyzvedl výkon domácího záložníka i trenér Olomouce Pavel Hapal. Jeho svěřenci si připsali druhou venkovní výhru v řadě a svého kouče potěšili i lepšícím se herním projevem.
4: Jsou tam fakt velice dobrý a kvalitní věci, to, co chceme po hráčích, oni to plní, ale ten gól na 2-1, nebo ještě ta situace, pár situací předtím, jsme znervoznili a už jsme nehráli tu svoji hru, kterou chceme, protože hlava pracuje a kluci se o ten výsledek asi začali trošičku víc bát. To si myslím, že je škoda. Takže budeme na tom muset dál pracovat, aby neopouštěli od té hry, které po ní chceme.
2: V dalším ligovém kole se Slovácko představí v Mladé Boleslavi a olomoučtí fotbalisté přivítají na svém hřišti Pardubice. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to Kněžka Otastek v češtině uvítě Vávry a Umberto Toci, Banketune Gloria Gloria, 7.16. Počasí. 16.8. Jáchym, taky svatý roh. Roh tedy bez... Tak a informace o srážkách velmi, velmi, velmi nesměle míří zatím tak do západu České republiky a od západu přijdou postupně. Představte si i do moravských částí republiky a nejpozději odpoledne, večer a v noci na zítřek a z části taky v pondělí. Se srážkami počítati máme v tom olomouckém regionu, no a taky s teplotami zítra okolo 24, pozítří okolo 22 stupňů Celsia, ale dneska okolo 34 stupňů Celsia. Tak se s tím směř, jak říká klasik, dneska 32 a 36. Ráno jasno nebo skoro jasno od západu, postupně i v našem kraji, postupně a hlavně průběhu odpoledne. Má přibývat mraků, ojediněle se mají vyskytnout přeháňky, v noci potom oblačno až zataženo, lokálně přeháňky, ojedinělá bouřka, 18 a 14 stupňů Celsia. No a zítra tedy počítat snad se závlahou a určitě s těmi srážkami.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
3: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976 Hotel California je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: chystáme ještě taky výlet do tradic i moderní techniky v 7.21 v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc a dáme řeč o tom, jaký je pohled na svět z kabiny traktoru nebo kombajnu. To si mohli včera konec konců vyzkoušet také příchozí v Babicích na Olomoucku. Zdejší zemědělci babičtí ve svém areálu pořádali už tradiční akci s názvem Den otevřených vrat. Vedle nejmodernějších kousků pro práci na poli si návštěvníci mohli prohlédnout i pestrobarevné historické traktorky.
1: Takže zkusíme to nastartovat, ať to slyšíte teda.
2: František Vrážel do zemědělského areálu v Babicích přijel s výstavou historických traktorů.
1: To je zvuk klasické 40.
2: Jak starý tenhle ten traktor vlastně je?
1: 62, rok výroby 62.
2: Tady se mi líbí takový detail, na jedné z těch kapot je vlastně značka STS Chvojkovice Brod, no, čili odkaz na ten známý film.
1: Moje osobní značka, pod tím mě všichni znají, tam z boku je i nálepka František Koudelka.
2: Hlavně nezbytná rádiovka na hlavě, podle to vás taky poznáte.
1: Kdo nemá rádionku, jako by ani nežili. Jo, takže.
2: Pět těchto vystavených pestrobarevných historických traktorů už dnes hravě nahradí jeden moderní velký stroj současnou zemědělskou techniku, mi ukazuje organizátor Dne otevřených vrat Ondřej Přidal.
3: Tady je to vidět ten zajímavý kontrast, kdy stojí ten traktor, který byl vyrobený v 50. letech vedle traktoru, který byl vyrobený loni. Je opravdu vidět, jak to muselo být pro ty traktoristy těžké. Jo. Kamina bez klimatizace, na hluk nikdo nehleděl, na prach, na nic. Jo. Prostě si to ti lidé otrpěli, dneska už je to samozřejmě o něčem jiném.
2: A teď lezu po schůdcích do kabiny nějakého velkého stroje, pravděpodobně to bude kombajn. Tady v kabině už je jeden z návštěvníků, může se zeptat vaše jméno?
4: Alan Hlaváček. Bydlíme v Jesenici u Prahy a jsme tady teďka na dovolený u prarodičů ještě. Takže spíš ze zvědavosti jsme přijeli a trošku jakoby i pro děti se pobavit takhle a tak.
2: To máte tady asi syna, předpokládám.
4: Tak, líbí se vám tady hrozně moc. Zatím tady jsme viděli teda volant, sedačky.
2: Zemědělci z Babic svůj areál na okraji obce otevírají každoročně, hlavně rodinám s dětmi chtějí tímto způsobem přiblížit svoji práci, dodává za organizátory Ondřej Přidal.
3: Protože zemědělci jsou ti, kteří práší, škodí, zavazí, v podstatě dnešní době jenom brečí na to, jak je všechno drahé, jak máme toho málo, buď prší, anebo neprší a takto, tak jsme chtěli prostě nějakým způsobem tuhle pověst změnit a udělat takové krásné odpoledne prostě pro všechny.
2: Letošní ročník byl v pořadí 9. z Babic, Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zbrojen i mediálním hrnéčkem, televizním, komerčním. Tak to člověk chce vzít papíry a říct Zbyňku, co bude večer. Honzo, co máme ve zprávách, kolik je hodin? Dobré ráno.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dopravní podnik města Olomouce zahájí zítra zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek platební kartou, řekla to mluvčí DPMO Anna Sýkorová. Sloužit budou v prvních 10 tramvajích a stejném počtu autobusů. Zdravotničtí záchranáři z Bruntálu získali nový videolaryngoskop. Pomůcka usnadní lékařům zajištění dýchacích cest u kriticky ohrožených pacientů v případech, kdy je jiná intubace obtížná. Přístroj má kameru a obrazovku, která pomáhá zdravotníkům zavést přesně dýchací trubici. V Malé Morávce, Karlově pod Pradědem a okolí dnes pokračuje 25. ročník borůvkových hodů. 16 restaurací a dalších podniků opět připraví speciální borůvková menu. V obecním parku v Malé Morávce můžete navštívit jarmark s ochutnávkami, hudbou, tancem, soutěžemi, masážemi a fotokoutkem. Sport. Přerovská tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje kategorie Masters v americkém Cincinnati vítězstvím. Červencová wimbledonská šampionka porazila Britku Boulterovou 2x6-3 a prošla do třetího kola. Vyhrál taky prostějovský rodák Jakub Menčík, který na generálce na letošní poslední Grand Slam sezóny US Open zdolal Itala Bellucciho ve třech sadách. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno ještě jasno nebo skoro jasno, postupně má ale přibývat oblačnosti. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D1 před exitem 296 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu. Cestáři tam v levém pruhu ořezávají keře.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes ještě tedy vysoké teploty a zajímavý vývoj počasí a taky vlhčí, možná dusnější den hlavně z počátku. Měli jsme klidně v uplynulých dnech 30-40% vlhkosti, teď klidně 70% vlhkosti vzduchu. No a na Copacabáně 2 hodiny ráno, oblačno 21 stupňů.

0: Náš Lešek jednou větou, anebo za chvilinku ještě zpátky možná i na pláž, jak jsme byli s Helenkou, tam už mají téměř 90% vlhkost, když o ní byla také zmínka. Za chvilku ještě Livin' La Vida Loca a Ricky Martin. Teď v 7.39 náš Matěj Křopal. A taky vlastně jeden náš fenomén. Budeme vzpomínat na Miloslava Švandrlíka, Na černé barony a taky i filmové zpracování. Autor předlohy Švandrlík by se v těchto dnech dožil 94 let. Humoristického spisovatele Miloslava Švandrlíka dnes po svém připomene Matěj Křopal.
1: Srpna roku 1932 se v Praze narodil Miloslav Švandrlík. Po základní škole navštěvoval takzvanou dělnickou přípravku, kterou zakončil maturitou. Dostal se na damu a študoval herectví. Toho však moc nebavilo, tož po půl roku přestoupil na režio. Za dva roky chtěl přejít na filmovou akademii. Tady mu to však nevešlo a tak nechal studia plavat a šil k vesnickému divadlu v Praze, kde se stal asistentem režie. V říjnu roku 1953 narukoval Miloslav Švandrlík na vojno k technickému praporu PTP, kde sloužil celých 26 měsíců. Po vojně byl krátkou dobu zaměstnaný co by vychovatel korejských dětí. Dlouho to však nevydržel. Nakonec se stal spisovatelem z povolání. Miloslav Švandrlík spolupracoval s celou řadou divadel a také časopisů. V humoristickém Dikobrazo velice často tvořil vtipy s karikaturistou Jiřím Wintrem Nepraktou. My, tenkrát mladí studenti, jsme se bavili jeho povídkama, který oplývali chytrým humorem. Jeho nejslavnější román Černí baroni a neb Válčeli jsme za čepičky napsal roku 1969. Když vešlo první vydání, to se po něm leda zaprášilo. Příběhy z vojny o PTPáko jsou na jednu stranu velice komický, ale na stranu druhou okazují prohnilý stav naše armády v 50. letech. Po vydání Černých barónů spisovatel nesměl jistou dobu publikovat. Teprv po sametové revoluce byl v roku 1992 román Černí baroni sfilmovaný a později vznikl dokonce i televizní seriál. Myslím si, že každý Čech zná Vojna Kefalína. Do této postavy vložil Švandrlík svoje prožitky, názory na vojno a na důstojnícký štáb. Kefalín přechází i do dalších jeho humoristických knížek. Také postava majora Haluške, zvaného Terasky, je vlastně oběťo a zároveň spolutvůrcem absurdního vojenského systému a také tehdejšího režimu. Snáď se lidi milí, tento režim k nám už nikdy nevrátí. Major Terasky by řekl, čo bolo, to bolo.
0: A body, teda v dalším plku dnes od půl třetí odpoledne ještě srpen 68. V dalším plku se Strečkem Křopalem Totok byl Jiří Vrba, dramaturg Jan Sulovský, technická spolupráce Zdeněk Pršlík a režie Tomáš Soldán. A dneska odpoledne nový díl reprízy vždycky pak v neděli v 7.40 ráno. Teď po repríze 7.43.

0: je bláznivý život. She's living la vida loca. 7.46. Počasí. To byl Ricky Martin. 7.46, 16.8. Jak pak to bude asi takhle za týden? Prý má být 22 až 27 stupňů Celsia, zpočátku velká oblačnost i s deštěm s přeháňkami. Během dalšího vývoje bude těch srážek i mraků ubývat od pátku do neděle. Za týden ve čtvrtek, představte si, až 29 na Moravě ve Slezsku, až 32 stupňů Celsia. Ve středu do 29 jich Moravy až 31 stupňů Celsia a předtím se máme sjednotit na 18 až 23 stupních v maximech odpoledne a ještě zřejmě se zataženou oblohou v úterý. V pondělí 19 až 23, ale Morava a Slezsko ještě stihne možná dosáhnout nějaké 25 stupňové hodnoty v odpoledních maximech. No a hlavně tedy později dnes, odpoledne k večeru v noci a během zítřka srážky. Ale dnes ještě až 36 stupňů Celsia u nás v olomouckém regionu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Dříve napoj mi má milá mého koníčka, teď napoj mě má splna Danielo. Píseň Daniela z 90. let od Davida Kóra, co by tehdejšího frontmana zpěváka kapely Lucie. Jak to bude s napojením národa a úrodou chmele, zmíníme za necelých 8 minut v 8 hodin ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. A teď v rámci našeho regionu zaměříme do lázní, vlastně do dvojích lázní. Dnes si můžeme mimo jiné užít i tradiční akci Veterán rally z lázní do lázní. Součástí bude také pestrý program v lázních Slatinice, který zahrne hudbu, jarmark, spoustu zábavy, víc i v následující pozvánce. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Trasa začíná v lázních Skalka a přes Čechy pod Kosířem jede až k nám do lázní Slatinice, kde je slavnostní vyhodnocení a ukončení soutěže. Samozřejmě i výstava.
2: Upřesňuje ředitelka lázní Slatinice Silvie Vyroubalová. Musíme říct tedy, že ta auta a motocykly vyjedou v 10 hodin, kdy se dostanou k vám a kam?
1: Příjezd očekáváme tak po 12. hodině, možná po 13., ale někdo třeba ani nedojede a někdo dojede později. Starší vozidla očekáváme v hlavním parku před lázeňským domem Morava a ty mladší ročníky, ty se budou řadit v parku za lázeňským domem Morava u turistického informačního centra ve Slatinicích. Vždy tu stojí několik hodin tak, aby si každý mohl tyto skvosty prohlédnout.
2: Nebude to ale jenom o těch vozidlech. Připravili jste bohatý program?
1: Akce začíná už od 12 hodin. Máme pro vás připravenou jak reprodukovanou hudbu, tak i živé vystoupení. Bude zde hrát olomoucký Dixieland Jazz Band s Petrou Zindler. Bude zde připravená dobová módní prohlídka, lázeňský jarmark, Luna Park pro děti a samozřejmě speciality naší lázeňské kuchyně. A určitě nezapomeňte zakoupit si lísky do naší tomboly, protože ceny jsou vždycky opravdu nádherné.
2: Vy budete také vyhlašovat soutěž Veterán rally.
1: Ano, v rámci Veterán rally je vždycky několik kategorií, ať už jde o nejstarší vozy. Prostě těch kategorií je mnoho a budou předány slavnostní ceny.
2: Jak se do této akce zapojí lázně jako takové?
1: K dispozici je kompletní celý areál lázní, samozřejmě naše lázeňská restaurace, turistické informační centrum, občerstvení v parku Ladislava Foltýna.
2: Určitě budeme ale z lázní Slatinice také vysílat, tak se vyplatí poslouchat Český rozhlas Olomouc během celého nedělního dne. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na Hané začne příští týden sklizeň chmele. V tančírně v Javornickém Račím údolí se dnes dozvíte, kde se popravovalo. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel skončila na mistrovství Evropy čtvrtá. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. U nedělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Pěstitelé chmele z Hané očekávají podprůměrnou úrodu. Horší bude podle nich taky kvalita. Důvodem je parné počasí a sucho. Do sklizně by se první zemědělci měli pustit příští týden. Největší pěstitel chmele na Moravě, družstvo v Kokorách na Přerovsku, ji plánuje zahájit poslední týden v srpnu.
3: Chmelnice v Kokorách na Přerovsku jsou už teďka obsypané chmelovými šiškami.
4: Jsou ještě malé, protože ten průběh počasí, hlavně ty teploty, té rostlině tedy vůbec neprospívají, ničí. A letošní rok jsme trošku zklamáni zatím, stále vyhlížíme déšť, protože některé ještě partie chmelnic nám kvetou a potřebujeme, aby bylo chladněji a vlhko.
3: Hodnotí Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách. Předpovídá, že chmel bude mít letos i horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Z Kokor Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Poslední dva týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Uklidíme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové láhve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisté. Zaregistrovat můžete vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. Na přednášku zaměřenou na popravčí místa z pohledu archeologie dnes můžou zájemci vyrazit do tančírny v Javornické místní části Račí údolí. Začíná v 15 hodin. Přednášku povede Milan Rychlý.
5: Posluchače vždycky zajímá buď poklady, anebo samozřejmě hrdelní právo, a tam se dovědí věci, které k tomu hrdelnímu právu patří, tady na Jeseníčku. Budou tam představeny i takové mýty, které jsou o katech, doví se, jaké byly druhy trestů, jaké byly druhy šibenic a hlavně ta archeologie. Sport.
2: Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá ve svém nejhorším čase v sezóně 50,86 sekundy.
6: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela, a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
2: Zvítězila Norka Jägerová. Medaili nezískal ani oštěpař Jakub Vadlejch, který v Birminghamu obsadil pátou příčku. Od bronzu ho dělilo pouhých 9 cm. Zlato bral Němec Weber.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě ráno ještě jasno nebo skoro jasno, od západu má ale postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty je 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a foukat má slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohu z plynu na dálnici D35 mezi 238. a 239. kilometrem u Loštic ve směru na Olomouc. Kolem silnice se pohybují lidé.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno z Českého rozhlasu Olomouc, 4,5 minuty po 8 hodině raní, a den se pořádně provouzí, ještě se bude i činit stran teplot, jestli jste to neslyšeli, bude to zajímavé, co se týká dneška, zítřka a vlastně celého týdne. Ohledně počasí, ještě to do 9. vlastně několikrát budeme šanci míti zohlednit. Teď máme chvilku po 8, za chvilinku a vlastně i krátce před 9 zamíříme možná pod vodní hladinu, když uvidíme, jak to bude v páně broučkových rybářských výletech a historkách. Jas mramorovaný, měsíčník svítivý, také ta ryba, průhlava nebo balitora jeskyní jsou hodně divní tvorové a hodně divná jména ryb. Za chvilku přijdou na přetřes také v rubrice Co v učebnicích nebylo.

0: ponorem, to teď bude začínat v 8 hodin a skoro 11 minut v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc s Martinkem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá pěti páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Komodmendy, ale jsou to trošku i svátky. Komod bylo teplo až vedro už v 8.15. O Mendy jsou svátky, toto je prosím Barry Manilow. Zimo, sněž, to je také poselství při návštěvě u Jiřinky s Alenkou dneska mezi 11. a 12. To prý zazní zimo, sněž, ať je dost vody.
1: Počasí.
0: Tak ono asi bude a doufejme, že nespadne na jednom místě a tak nějak naraz. Radary, možná si je spouštíte na mobilu, už tedy míří na sever, severozápad republiky zatím. Nejdřív takové malinkaté, lokální, nepatrné, ale z Německa už nastupují i ty výraznější, významnější. A co na to předpověď pro Olomoucký kraj a pro neděli? Ráno jasno, skoro jasno, od západu postupně, hlavně odpoledne k večeru a pak v noci a zítra. Oblačnost a zatím místy, přeháňka, dneska ovšem ještě teploty 32 až 36 stupňů Celsia. Oblačná, zatažená od západu lokálně s přeháňkami. Noc a ráno na pondělí je vstup do nového dne 18 až 14 stupňů Celsia. A v pondělí už docela znatelných 22 až 26 stupňů Celsia. Ještě stále letně. Pozítří potom v úterý prý, ale do 24 v maximech.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Projekt Život je pes třeba s Pokáčem a dalšími interprety, nebo za chvilinku počátek let 90. solové kariéry Baronky Basikové. Taky Celine Dion tu bude svižně před půl, teď je 8.20, 16.8.2026 a co takhle třeba srpen před 100 lety 1926, závody, pretěky, podjatí olomouckých posádek se konaly před 100 lety v centru Olomouce, jak zjistila Rita Vojnerová z Dobových novin z roku 1926, hodnotila se při těch pretěkoch dokonce i mohutnost, síla zpěvu.
2: Vždyť šlo také konkrétně o závod v rotě na 10 kilometrů, finále se zpěvem. Účastnilo se ho 8 rot, a to 4 roty pěšího pluku číslo 6 a 4 roty pěšího pluku číslo 27. Vycházelo se z posádkového hřiště přes Rohelskou severní městskou bránu, Vodární a Ztracenou ulicí na Vilzonovo náměstí, Kateřinskou ke Kadlecovu mlýnu, Horní a Střední Novosadskou, Slavonínskou na Zelenou, Prostějovskou a Havlíčkovu a přes Třídu svobody zpět na posádkové hřiště. Polní výstroj závodníků vážila 22 kg. Hodnotil se samozřejmě čas, srážely se body úměrně s počtem odstoupivších účastníků. Oceňoval se pořádek za pochodu a kondice jednotky, která se mimo jiné posuzovala podle mohutnosti zpěvu, a to 100 metrů před cílem. Nejlepšího času dosáhla rota prvního praporu 6. pěšího pluku, 1 hodina, 8 minut a 15 vteřin. Vedl ji nadporučík Tobias.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tak se nám slunce takzvaně ze zadu přes záda, přes ramena opřelo pořádně do mikrofonních membrán a také do časomíry. Snad to mluví, snad nás slyší a ten čas, ten vidí nejlépe Honza.
4: 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Dluhy 400 měst a obcí v Olomouckém kraji byly loni v porovnání s ostatními regiony nejvyšší v Česku. Na každého obyvatele kraje připadlo v průměru téměř 8 000 korun obecního dluhu. Vyplývá to ze statistik společnosti KRIF Czech Credit Bureau. Nejvyšší dluhy má Olomouc 1 miliardu a 610 milionů korun. Olomoucké arcibiskupství zrušilo plánovanou zářijovou pouť pro LGBT plus věřící. Pořadatelé na webu arcibiskupství uvedli, že kvůli nenávistným reakcím nemohli zajistit účastníkům bezpečný prostor. Budou ale dál pokračovat v pravidelných komorních setkáních s lidmi s menšinovou sexuální orientací. V zámecké zahradě v Horní Moštěnici na Přerovsku se dnes uskuteční hodové odpoledne. Vystoupí například skupina Kolárovci a od 17 hodin zahrají Roman Horký s Kamelotem a zaspívá Ilona Čáková. Sport. Fotbalisté olomoucké Sigmy ve čtvrtém kole šance ligy porazili Slovácko na jeho hřišti 2-1. Ve druhé lize Prostějov remizoval v Příbrami 2-2. Ve třetí moravskoslezské fotbalové lize zvítězila Sigma Olomouc B 3-2 nad Hlubinou. A ve čtvrté lize Prostějov B Holešov 2-2, Šternberg Hluk 1-1 a Valašské Meziříčí Šumperk také 1-1. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji ráno ještě jasno nebo skoro jasno, postupně má ale přibývat oblačnosti. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Řidiči teď neprojedou částí Olomoucké a Lipenské ulice ve Velkém Újezdě. Konají se tam hodové slavnosti, stejně jako na Masarykově náměstí v Kojetíně. A na náměstí ve Šternberku zase pokračuje florbalový turnaj.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Budou žaloby některé obce i v našem regionu. Vy rády kvůli akceleračním oblastem chtěli žalovat stát. Tvrdí, že před schválením zón nezohlednil připomínky samospráv. Také o tom si poslechněte za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.

0: co by měli, či co měli nabídnout ti akcelerační zóny, co to je za fenomén, ale chci vysvětlíme, připomeneme teď v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc, no a především to aktuální dění zaktualizujeme v následujícím příspěvku za 5:45. Některé samosprávy také v našem kraji připravují žaloby k nejvyššímu správnímu soudu kvůli akceleračním zónám. Oblasti pro zrychlené povolování fotovoltaických nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Podle starostů ovšem stát nevyslyšel jejich námitky. Žalobu kvůli větrníkům chystají například v Moravském Berouně. Proti fotovoltaice se chtějí bránit ovšem i v Ptení.
1: My nejsme a priori proti fotovoltaice, ale jsme proti způsobu, jakým ta akcelerační zóna byla vyhlášená.
2: Místostarosta Ptení Martin Horák z TOP 09, zvolený za Lidovce, se ve své kanceláři sklání nad mapou schválené akcelerační oblasti.
1: A jak můžete vidět, tak ona začíná mezi Ptením, Ptenským dvorkem a Chatovou oblastí. Takže přímo v místě, kam my plánujeme nějaký potenciální rozvoj té obce.
2: Upozorňuje na to, že kromě jiného zóna zasahuje do jezdeckého areálu a pastvin,
1: kde je nereálný, aby kdykoliv nějaká akcelerační zóna mohla vzniknout. My jsme na to upozorňovali jak na veřejném projednání, tak i potom, kdy bylo právě možné podávat námitky. S náma opravdu nikdo nekomunikoval, nikdo nám neodpovídal.
2: Obec podle něj řeší možnost žaloby k nejvyššímu správnímu soudu. Oslovila proto advokátní kancelář.
1: Ta je připravená za nás tu žalobu podat.
2: Se schválenými akceleračními zónami nesouhlasí ani další obce v Olomouckém kraji. Týká se to například Beňova na Přerovsku, kde vláda v místní části Prusy schválila zónu pro fotovoltaiku. V Moravském Berouně na Olomoucku se chtějí bránit proti větrným elektrárnám, kterých v okolí může podle nezávislého starosty Jana Hice vyrůst až 140.
3: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují, protože nechceme být obětováni a nechceme být centrem větrné energetiky.
2: Že je takových obcí více, potvrzuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Přestože vláda rozsah akceleračních oblastí oproti původnímu návrhu výrazně omezila, zůstávají obce, které mají za to, že jejich připomínky nebyly dostatečně zohledněny.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
5: Ministerstvo zatím není o žádné žalobě ani o zvažované žalobě informováno. V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
2: Upozornila, že vymezení akceleračních oblastí neznamená automatické povolení výstavby větrných nebo fotovoltaických elektráren.
5: Akcelerační oblast pouze vymezuje území, ve kterém může být čas povolovacího procesu rychlejší díky tomu, že některé veřejné zájmy byly posouzeny již při pořizování změny číslo 2 územního rozvojového plánu.
2: Ministerstvo podle Roubičkové vypořádalo přibližně 31 000 připomínek. Ze Ptení Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Chvilinku po 8:45, 16.8. Jáchym a svatý Roh je dneska v kalendáři po celé republice a v Olomouckém kraji a na Moravě obecněji dnes ještě hodně teplo, až 36 stupňů Celsia, na horách taky, jasně pod 30, tak do 8:29. Ráno jasno nebo skoro jasno a postupně od západu, a už je to kmání také na srážkových detektorech, na západě už mají nějaké ty srážky, nad Německem mnohem více, průběh odpoledne a k večeru, pak ještě v noci a zítra bude přibývat čím dál víc mraků, vyskytnou se postupně stále více přehánky, na nich jsou vyloučeny bouřky. Noc zatažená od západu lokálně, přehánky, ojedinělá bouřka a teploty 18 až 14 stupňů Celsia. A ještě pondělí s takovými, řekněme, těmi normálnějšími, ale vysokými teplotami, no takové to běžné prázdninové za našich mladých časů, 22 až 26 máme ještě zítra čekat. Velká oblačnost na většině území kraje, vyskytnou se tedy přehánky, déšť, lokálně i bouřky v průběhu večera, pak v pondělí od západu zase ubývání srážek a také oblačnost. Zřejmě nejchladnější, že by tedy pozítřek úterý jen tak prý do 24 stupňů Celsia. No a pak zase se bude oteplovat a taky se vyčasí. A vypadá to, že možná i ta třicítka tedy zase cinkne během toho následujícího týdne, ale spíš v druhé půlce.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je lépe. Dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám soustředit se na pomoc lidem v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty prázdninové reprízy Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

se nedá. Pruhované plněné rohlíčky budou obzvlášť vypečené tentokrát od profi cukráře pana Vrtišky. Jeden vítězný recept, tuším z roku 2024, po 10. hodině v dopoledním vysílání v pochoutkovém roce. No a uplotný dnes třeba taky, no myslím, že to je ona, ano, Rampepurdiácká, Bára Srncová, herečka, malířka. Toto byla prostě Marcela Holanová z 80. let, za chvilku Vojtěch Dyk, kapela Nightwork, bez tepláku, ale se sluncem v duši. No a teď také rybaření. Rybačka, to jsme měli na Slovensku, na Zemplíně, na východě. Myslím, že už se tečku přesuneme v dalším díle rybářských historek z pera spisovatele Vlastimila Broučka v úpravě a režii Michala Bureše v podání Igora Bareše.

0: Když se dá u vody do deště, nebere to pořádný rybář nijak vážně. Jednoduše nasadí čepici nebo klobouk, vleze si někam pod strom, při nejhorším vytáhne z ruksaku gumák a je to. V určitém ročním období je přichytání některých ryb dokonce dobře, když prší. Zkrátka déšť rybám ani rybářům obvykle nevadí. Ostatně snad každý jakž takž zdravý a normální člověk pocítí občas potřebu vydat se do nepohody, do plískanice, překonat tu slotu venku a tím možná i sebe, říkám si občas. Jenže tentokrát pršelo už od pondělka. 5 dní v kuse padal vytrvalý déšť a když náhodou na pár hodin padat přestal, bylo ve vzduchu tolik páry, že to vlastně vyšlo na stejno. A v tomhle počasí jsme byli na zákonné dovolené nazotavenou. Na Vranovské přehradě a k tomu na housebootu, který nám půjčil jeden náš známý. Samozřejmě jsem nejdřív musel ženu pracně přesvědčit, že pro letní dovolenou je houseboat tím nejideálnějším místem, jak pokud jde o koupání, otevřeš dveře a jsi ve vodě, tak o opalování, neboť hladina kolem funguje vlastně jako zrcadlo, jako soustava zrcadel, takže se opaluješ ze všech stran najednou. Že je taková dovolená ideální hlavně proto, že můžu mít pruty namočené doslova od rána do večera, o tom jsem se pro jistotu nezmiňoval. Když jsme v neděli z Olomouce na Vranov přijeli, vypadalo to na první pohled všechno skutečně tak, jak jsem říkal. Slunce opravdu pálilo a voda chladila. Nad zátokou byl hříbkový les a že končily prázdniny, houseboatáři kolem nás balili a odjížděli domů, takže tu bude i kýžený klid. Teprve, až jsme sešli k lodi, uviděl jsem, že neplave ve vodě, ale visí nad ní na ukotvovacích tyčích. Já nevím, že ti to tak vadí, rýpla si do mě žena, když uviděla můj smutný pohled. Voda určitě zase stoupne, měl zpravdu je tady vážně moc hezky, převlékla se do plavek a šla se koupat. Já zůstal sedět a připomínal skleslou hromádku neštěstí. Tohle je konečně zase jednou dovolená, radovala se žena, když jsme večer šplhali do lodi. Až ještě chytneš nějakého úhoře nebo candáta, bude ti taky dobře. Nechal jsem ji přitom. Ještěže tak, protože už ráno si svým nadšením tak jistá nebyla. Po noci strávené v poloze napůl ležícího a napůl stojícího střelce pod úhlem zhruba 45 stupňů, do něhož se houseboat povážlivě naklonil, hleděla na déšť věštící mračna i na mě spíš nedůvěřivě. Je třeba objektivně přiznat, že pokud jde o výšku hladiny Vranovské přehrady, měla pravdu. Celkem záhy se stabilizovala. Dopoledne totiž začalo pršet, aby už nikdy nepřestalo. Ze začátku jsme se mohli aspoň koupat. Pak se sice voda ochladila, ale pořád zbývaly procházky v pláštěnkách nebo houbaření v hříbkovém lese. Jenže za 2 dny jsme z lodi, která konečně pohodlně dosedla na vodní hladinu, už téměř nevycházeli. Všechno bylo vlhké, zatuchlé, studené a nehostinné. Manželka dostala rýmu, já chřipku. Moc hezká dovolená, běželo mi hlavou. Fikaně jsem to vymyslel, jen co je pravda.
1: Fikaně, si s námi pohrává ta příroda v roce 2026. Vranovská přehrada na jižní Moravě, téměř prý zase vysychající, tak akorát toho deštíku přejeme i tam. Toto byly samozřejmě rybářské historky natočeny třeba u nás v roce 2014 s Igorem Barešem. Tak slunce v duši.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bytová výstavba v Olomouckém kraji letos meziročně vzrostla téměř o 40%. Do kostela ve Zlatých horách se vrací zrestaurovaný obraz Panny Marie. Fotbalisté Olomouce si v lize poradili se Slováckem. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Olomouckém kraji se více staví. V prvním letošním pololetí začala výstavba 800 bytů, jejich počet meziročně vzrostl o 38%. V celé České republice se bytová výstavba za prvních 6 měsíců zvýšila o bezmála 40% na téměř 22 800 bytů. Růst vykázalo 11 krajů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Restaurovaný obraz Panny Marie Pomocné se dnes po téměř 3 měsících vrací do kostela ve Zlatých horách na Jesenicku. Do hlavního oltáře ho ale restaurátoři vsadí až po dokončení všech prací na jeho obnově. Uvedl to mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
2: Obraz Panny Marie Pomocné si restaurátoři odvezli v polovině května a již po 3 měsících je zpátky v kostele. Náklady na restaurování obrazu a baldachínu nad ním dosáhly 165 tisíc korun.
0: Sady 1. máje v Šumperku dnes ožijí regionálním festivalem jídla. Návštěvníky přehlídky s názvem Chutě kraje čekají ochutnávky tradičních i moderních pokrmů nebo gastroshow kuchařů. Součástí je taky hudební vystoupení a program pro děti. Více za organizátory Pavel Vysloužil.
3: Startujeme v 10 hodin ráno a festival trvá až do 18 hodin. A na co se mohou lidé těšit? Třeba na výborné kraftové limonády, poctivé zdravé potraviny z živiny, burgery, pastrámy.
1: Sport.
0: Olomoučtí fotbalisté si v šancelize připsali druhou venkovní výhru v řadě. Na hřišti Slovácka zvítězili ve čtvrtém kole 2-1. Trenér Pavel Hapal si pochvaloval zlepšující se herní projev týmu.
4: Jsou tam fakt velice dobrý a kvalitní věci, to, co chceme po hráčích, oni to plní. Ale ten gól na 2-1, nebo ještě ta situace, pár situací předtím, jsme znervoznili a už jsme nehráli tu svoji hru, kterou chceme, protože v hlava pracuje a kluci se o ten výsledek asi začali trošičku víc bát. To si myslím, že je škoda. Takže budeme na to muset dál pracovat, aby neopouštěli od té hry, které po ní chceme.
0: Olomouc je v tabulce na 5. místě. Další zápas hraje příští neděli doma s Pardubicemi.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Od západu má ale postupně přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a foukat má slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D1 před exitem 296 Lipník nad Bečvou ve směru na Ostravu. Cestáři tam v levém pruhu ořezávají keře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Jedna slavná z 80. let chytlavá Chyť své dny od Karla Gotta a pak ještě taky třeba Modern Talking z diskoték ze stejného období. Teď v dopoledním hudebním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za hodinku připomínka zase oslavování výročí 10. narozenin Pochoutkového roku i té akce Pozor v Kostelci nad Orlicí, pokud byste si chtěli udělat výlet, ale podrobnosti po 10. hodině, celá hodinka pro Patrika Razehnala, dost taky Rampepurdu, herečku, malířku Báru Srncovou, no a třeba i kinoté sladké pruhované plněné rohlíčky obzvlášť vypečené. To všechno po 10. Teď máme 5 minut po 9. a i v prázdninovém vysílání je to čas pořadu přímo z místa, vzácné pohledy na jedinečnou výzdobu našich zbrašovských aragonitových jeskyní, či pak jsou jiné než ty ostatní jeskyně, jak kdy byly objeveny, dozvíme se také v následující prázdninové repríze opakování pořadu přímo z místa s Petrou Ševců a povolanou průvodkyní paní Šimečkovou.

0: z místa.
1: Otevřeme dveře, pojďte, dávejte pozor, nespadněte ze schodu, přidržujte se zábradlí, ať nám neuklouznete.
2: Zdař Bůh.
1: Ano, zdař Bůh, správně, to je tady takový náš symbol, takový namalovaný obraz jeskyňáře, on spíš připomíná horníka, tak jak si ho ti naši předchůdci představovali, protože v té době žádní jeskyňáři nebyli, že na počátku 20. století úplně to nebylo běžné jako dnes. A my dokonce ani nevíme, kdo kdy tady tenhle ten obraz namaloval.
2: Každopádně nás vítá při vstupu do zbrašovských aragonitových jeskyní. Klesáme níž a níž a už je kolem nás kamení, kde začíná prohlídka těmito jeskyněmi, které najdete v areálu Lázní Teplice nad Bečvou, nedaleko hranic. A průvodkyní nám bude paní Barbora Šimečková, vedoucí z brašovských aragonitových jeskyní. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Tak kam míříme? Čím jsou ty vaše zbrašovské aragonitové jeskyně jedinečné?
1: No, míříme do podzemí, jak jste správně řekla. Sestoupili jsme asi 16 metrů pod povrch teď zpočátku a míříme na návštěvní trasu, která nám právě ukáže ty nejkrásnější partie z brašovských jeskyní, které byly postupně objeveny. Čím jsou jeskyně naše výjimečné, to už bychom možná mohli poznat hned teď, že tady není taková zima jako všude jinde v jiných jeskyních. Je tady podstatně teplej, průměrná teplota asi 14,5 stupně Celsia, takže k nám nemusí návštěvníci chodit nějak zbytečně moc oblečení. No a my se vlastně blížíme na místo, kde se nám kříží návštěvní trasa. To je takové základní orientační místo, bychom mohli říct, takový orientační bod, říká se mu křižovatka.
2: My jsme tady v zavírací den, kterým je pondělí, takže máme ty jeskyně jenom pro sebe. Vy si sem takhle chodíte do toho klidu, který tady je kolem nás?
1: Já bych strašně ráda, ale povinnosti, které mám, mi to prostě v podstatě vůbec neumožní. Takže já jsem nakonec ráda, že jste přijela, protože tím se tady opravdu aspoň taky trošku dostanu a můžu trošičku se sklidnit, tak jak to asi působí na ty naše návštěvníky, tak si to dovolím, ten luxus i já tedy. Opravdu v to pondělí ty jeskyně jsou tak jako sami sebou.
2: Tak jo, tak je jdeme společně objevit v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc.

0: teď se nacházíme v prvním prostoře, které říkáme zasedací síň.
1: Tak a my vidíme to osvětlení, jak nám krásně prosvěcuje tady tu masivní skálu. Do jaké míříme hloubky?
0: No tak my budeme nejhlouběji na návštěvní trase zhruba asi kolem 45 metrů pod povrchem. To ale bude až v té zadní části jeskyní. Teď se dá říct, že postupně sestupujeme do nitra toho zbrašovského kopce. Tady se už začínáme dostávat do těch hezky vyzdobených partií jeskyní. V této části návštěvníkům ukazujeme hydrotermální výzdobu. Co to je? To je výzdoba jeskyní, která vzniká činností teplé uhličité kyselky. Takovouhle výzdobu nikde jinde v naší republice nenajdete, protože ty naše jeskyně vznikly právě tím hydrotermálním krasovým způsobem. Běžné jeskyně vznikají činností normální povrchové vody, to je ten rozdíl a proto i ta výzdoba vypadá úplně jinak. Takže návštěvníci u nás uvidí třeba koblihy, třeba raftové stalagmity a ještě další útvary, které vám pak ukážu v zadní části. Takže určitě je to něco, co je naprosto unikátní.
1: No když už jsme u toho hydrotermálního původu, tak pojďme si říci, jak zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly a kdy.
0: Ano, to je velmi častá otázka, jak jsou staré ty jeskyně. Ale na to neexistuje jednoznačná odpověď. My si musíme uvědomit, že hornina, ve které jsou jeskyně, je nějak stará, ta je v našem případě okolo těch 350 až 370 milionů let. A pak je třeba ta výzdoba, o které jsem teď mluvila, a ta je velmi mladá zase oproti takovému velikému číslu. Má tak kolem 80 až 100 tisíc let jenom. Takže to jsme úplně v jiném řádu. Ten geologický čas je úplně jiný. A mezi tím se odehrála spousta geologických pochodů, které byly tady v tom hranickém krasu ale velmi složité. A právě jedním z těch geologických pochodů byly i ty teplé kyselky, které zasáhly tady tenhle vápencový masiv a které vyhlodaly ty jeskyně směrem ze spodu nahoru. To je ten základní rozdíl proti běžným krasovým jeskyním.
1: Takže vyvěrala nějaká teplá minerálka nasycená
0: oxidem uhličitým. Ona vyhlodala ty prostory, ona vyhlodala ty skální stěny a na nich, na těch skálních stěnách, pak druhotně usadila tu výzdobu. Takhle by to bylo přesně řečeno.
1: Protože v sobě má také spoustu minerálů, vápníku.
0: No to, co cestou do sebe nabrala při tom hlodání, tak to pak musela na těch stěnách ze sebe jako usadit, když to řeknu velmi zjednodušeně.

0: tady se dostáváme do jedné z nejkrásnějších prostor. Ta se jmenuje Koblihová síň, to asi sama vidíte, ty pocukrované, vysmažené koblihy. To je právě jeden z typů hydrotermální výzdoby, který nám tady ta kyselka usadila, takže něco opravdu unikátního.
1: Je to krásné, opravdu je to jedna kobliha vedle druhé, zhruba ve 2 metrech. Počítali jste je někdy, protože jich je opravdu hodně?
0: Nepočítali, myslím, že je nikdy nikdo nepočítal, ale spíš zajímavé je ten název, jak k tomu došlo. Ten název totiž pochází od objevitelů našich jeskyní, kteří jeskyně objevovali v době první světové války a těsně po ní. A to byla doba, kdy bylo velmi málo potravin a lidé měli velkou bídu. A v nějaké historické literatuře z té doby jsme četli takovou zajímavou poznámku, kde popisují, že ten hladový žaludek v jeskyních je nutil pátrati spíše pokrmy, nežli obdivovati přírodní krásy. Takže ten název koblihy vznikl tady z tohohle.
1: Takže objevitelům se při objevování z brašovských aragonitových jeskyní zbíhaly sliny.
0: No to 100% chudáci tenkrát v té době, to si asi vůbec nedovedeme představit, za jakých podmínek to objevovali nadšenci s úplně primitivním nářadím. Vemte si, že dneska už je technologie, technika úplně někde jinde, i ty finanční možnosti. To je opravdu obdivuhodný kus práce.
1: Když mluvíme o těch objevitelích, tak vidíme tady pamětní desku, která je věnována objeviteli z brašovských jeskyní Josefu Chromému k jeho 70. v roce 1939.
0: Ano, Josef Chromý byl jedním ze 2 objevitelů, ze bratrské dvojice, bratří Chromých, a on byl takovou tou vůdčí postavou, takový ten organizátor, víte, jak někdo má takovou tu přirozenou autoritu a táhne ten tým celý, tak to byl právě Josef Chromý. Naproti tomu ten mladší bratr, ten Čeněk Chromý, zas byl tak jako technicky nadaný, lezecky, byl takový jako spíš právě ten průkopník v tom pravém slova smyslu, takže to měli takhle rozdělené. No a projdeme takovou meziprostorou, která je taková skoro bez výzdoby, řekněme, a budeme scházet po nerezovém schodišti dolů do další velké prostory. Ty nerezové prvky v jeskyních, to se dnes už dělá běžně. Dříve se používala běžná ocel nebo pozink, jenomže se to muselo pořád natírat. A dneska se v jeskyních používají běžně nerezové prvky, protože je to bezúdržbový materiál s obrovskou životností, takže právě ty neustálé opravy, broušení, natírání, už ty jeskyně nemusíme dělat a škodit tak tomu mikroklimatu jeskynímu.
1: Ano, my cítíme, že to zábradlí je takové vlhké, to znamená, že i ta vlhkost, která tady je, působí samozřejmě i na tyhle prvky, takže tady to zábradlí, pokud se nemýlím, je tady od roku 2005. To znamená 20 let.
0: Ano, přesně tak. Rekonstrukci návštěvní trasy celé jsme dělali v roce 2005, byla teda ukončená. A myslím si, že jsme to asi udělali dobře, protože nám to zábradlí vydrželo do dnešních dnů úplně jako by bylo nové. Ono skutečně, tady prvky v jeskyních technické trpí zvýšenou vlhkostí. Vlhkost se pohybuje mezi 95 až 100%, takže právě na těch površích některých to opravdu kondenzuje, tak jak říkáte, že je to všechno prostě navlhlé. A s tím se musí počítat s veškerou technikou, která se do jeskyní zabudovává. Od elektroinstalace přes měřicí přístroje. Ta jeskyně to vyzkouší teda vždycky natvrdo.

0: No a my teď vlastně jsme se dostali do jedné z velkých prostor, která se jmenuje Galašův dom. Josefa Heřmana Agapita Galaše asi netřeba úplně představovat. To je taková známá postava hranického polihistora, národního buditele. A po něm byla tato prostora pojmenována. My jsme při zpřístupňování téhleté prostory řešili problém, protože jsme vyklidili vlastně celou bývalou návštěvní trasu, obrovské betonové plochy, které tady hyzdily celé to dno jeskyní. A stáli jsme před otázkou, jestli znovu betonovat a znovu dělat betonové chodníky, anebo použít něco lehčího, co vypadá opticky subtilněji a můžeme to potom kdykoliv z té jeskyně odstranit. A zvolili jsme tuhletu cestu, téhleté nerezové lávky, která je navíc ještě lomená. Takže vidíte, že kopíruje ty jeskyní stěny a to je vlastně trend, který by se měl při zpřístupňování dodržovat. Že nemá být dominantní to technické zařízení, ale tvar té jeskyně.
1: Zároveň vidíme opravdu ty masy toho kamene, které jsou kolem nás a můžeme vlastně vidět celou hloubku tady té prostory.
0: Tohle to je opravdu vysoká prostora, ona vznikla zřícením stropu a prochází tou prostorou taková tektonická puklina, která vede až hluboko pod to dno, které vidíme. A tahle ta puklina nám přivádí vlastně do jeskyně oxid uhličitý. To je jedna ze zdrojnic. Oxid uhličitý, to je takové tajemství našich jeskyní, o kterém ještě toho pořád přes veškerou naši snahu nevíme úplně všechno. Víme, že se uvolňuje z jezer Kyselky, ta jezera leží pod námi v těch hlubších částech krasového systému a nad tou Kyselkou se uvolňuje ten plyn, leží takovém jako když polštáři na té hladině té Kyselky. No a zajímavé je, že někdy je toho plynu více a někdy je ho méně, někdy je výše, někdy zase v té prostoře třeba vůbec není a my se právě z systémem měřicích přístrojů snažíme na nějaké ty zákonitosti přijít a vybádat je spolu teda samozřejmě s odborníky. Není to tak jednoduché, jak to vypadá.
1: Každopádně říkám si, oxid uhličitý, to není úplně bezpečná látka k dýchání, takže předpokládám, že měříte i ty hladiny, aby vždycky procházka s brašovskými aragonitovými jeskyněmi byla bezpečná.
0: No je. Možná málo posluchači vědí, že provoz zpřístupněných jeskyní je dozorován státní báňskou správou, takže my máme velmi přísné podmínky na složení ovzduší například. Nejenom, že každý den ráno musí chodit pracovník s ručním měřícím přístrojem projít celou návštěvní trasu a proměřit koncentraci oxidu uhličitého, ale krom toho máme zabudovánu do té návštěvní trasy monitorovací systém, kde nám automatická čidla 24 hodin měří tu koncentraci. A pokud někde by se objevilo více, než máme povoleno, tak se sepne ventilátor a ten z toho místa odsaje tu nadbytečnou koncentraci ven pomocí takového potrubí, které tady vede všude pod námi a které samozřejmě ale nevidíme, protože ty technické prvky by neměly být vidět, to je zásada. Jedna jediná měřící stanice je vidět tady právě pro návštěvníky, aby si to dovedli představit.

0: pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouci dnes procházíme z brašovské aragonitové jeskyně. Krásné, vzácné, je v nich stálá teplota, kolem 14,5 stupně, vznikly unikátně vývěrem kyselky s obsahem oxidu uhličitého, a to tak, že ta kyselka ze spodu vyhlodala tvary těch jeskyní a pozdější nánosy nám tady ještě udělali více parády a dozdobili ty z brašovské aragonitové jeskyně.
1: Zastavili jsme se v místě, kde dokonce vidíte i klasickou krápníkovou výzdobu. Takže i ta voda stékající z povrchu po puklinách nám tady usadila takovou běžnou výzdobu drobných krápničků, kterou ale samozřejmě znáte z jiných jeskyních daleko bohatším provedení, ale je to jenom taková ukázka, že nejen tedy ty kyselky se

0: jednou v létě otevřela puklina té stěně, což není v lomu nic neobvyklého, ale v zimě, jakmile nastaly venku mrazy, tak z té pukliny začal vystupovat veliký sloupec páry teplé. A ti bratři už se předtím snažili tady v okolí někde najít nějaké podzemní prostory, tak si to hned uvědomili, že ano, přesně tohleto je indicie, která nás vlastně zavede do toho podzemí. Rozšířili vchod do toho komína a sestoupili 42 metrů tímhletím poměrně docela složitým komínem až sem na úroveň této prostory. Používali k tomu tenkrát žebříky z jedlového dřeva, jak praví literatura.
1: Takže vlastně téměř bez vybavení.
0: No, dá se říct, že naprosto bez vybavení. Když vidíte ty staré fotky pánů v saku a v košili a v placaté čepici a maximálně co měli, tak měli takové karbidové svítilny, které si zapálili, a lano konopné z hasičské zbrojnice, a to bylo asi tak všechno. Takže oni si museli poradit, jak s tím objevitelským komínem, s těmi různými nástrahami vertikálního převýšení, museli si poradit i s nedýchatelným ovzduším, na které narazili, protože když se potom snažili dostat do nižších partí jeskyní, tak ty jsou zaplaveny oxidem uhličitým. Takže oni na to vymysleli taky takové zařízení. Dokonce si pozvali i z Ostravy, už tehdy z ostravských dolů, havíře s důlními dýchacími přístroji, aby jim vlastně pomohli v těch prostorách najít třeba cestu dál, nebo jim prostě řekli, co je to za plyn. A právě ten Čeněk Chromý byl velmi jako nadaný zručný, takový zámečník, takže on vyráběl i takové všelijaké pomůcky právě, aby se dostali přes ty všechny překážky té jeskyni, když potom teda mnoho let tu jeskyni zpřístupňovali.
1: Ano, my se díváme tedy na ten komín, kterým oni sem sestoupili, ale ta prohlídková trasa vede pod ním a úplně z opačného konce. Takže mě zajímá samozřejmě to, jak dospěli k tomu, že se v roce 1926 krása z brašovských aragonitových jeskyní zpřístupnila také lidem ze širokého okolí.
0: No, to právě souvisí s tím jejich průzkumem jeskyní. Oni, když prostoupili objevitelským komínem na úroveň těch jeskyních prostor, tak pak velmi rychle, prakticky během jediného roku, nalezli veškeré prostory směrem, řekněme, ven z kopce, ať si to představíme. A právě Čeněk Chromý pak prolezl poslední kousíček z poslední chodbičky nahoru na povrch a objevil tam nějaké balvany, ty se rozhrnuly a byly v lese. A na tom místě vyrostla naše provozní budova, tedy její jakýsi předchůdce, stáneček napřed a vchod do těch jeskyní z toho lesního svahu, tak jak chodíme dodnes. Jo, takže oni to vlastně objevili směrem z jeskyně ven tu návštěvní trasu.

0: Zatímco si tady povídáme, tak já očima obdivuji tu výzdobu, která tady je. Dost připomíná květák. Už jsme tady měli koblihy.
1: Ano, měli jsme koblihy, ale tak květák už vám nedopřeju. Řekněme, že to trošku připomíná sníh nebo led, nebo když vám na to posvítím, tak sůl třeba, že? To je velmi vzácná výzdoba, která je tvořena minerálem aragonitem, tím, co máme v názvu našich jeskyní. Je to minerál, který vzniká za specifických podmínek a právě k jeho vzniku tady specifickou podmínkou bylo to teplo, jo, které tady vlastně z těch kyselek se nám vyskytuje. Celý ten masiv má velikou tepelnou kapacitu a díky tomu tady začal krystalizovat uhličitan vápenatý ne jako běžný kalcit, který známe z krápníku, ale jako aragonit, takový krásný, jehlicový a bílý.
0: My se na to díváme z dálky, ono asi zblízka, to musí být krásný detailní pohled. Máme tady i zvětšeninu fotografickou.
1: Ano, a tady, když se podíváte, tak to má takové krystalky.
0: Tak teďka mi kaplo něco do mikrofonu.
1: No, tož uvidíme, jestli to bude fungovat pak.
0: Aha, tak ono to z dálky, mě to opravdu ještě než jste to rozsvítila, připomínalo ten květák, ale teďka...
1: Může to být i květák.
0: Já myslím, že fantazii se meze nekladou.
1: Přesně, přesně.
0: A vidíme, že má krásnou bílou až sněhovou barvu.
1: Ano, měl by se lesknout krásně.
0: A tady to okrové, co nám stéká?
1: Tak to už je zase ta normální, klasická krápníková výzdoba tvořená kalcitem. Chemicky je to totéž, aragonit i kalcit, ale krystalizuje to v jiném mřížce.
0: My už jsme si řekli, že z brašovské aragonitové jeskyně byly objeveny mezi lety 1912-1913. Zajímá mě, když vy tady stále něco měříte,

0: Jestli se tady také dělají i v současné době po těch téměř 120 letech nějaké průzkumy, jestli ještě je co objevovat, jestli je kam dál ještě jít.
1: Určitě ve speleologickém průzkumu nikdy nemůžete říct, že ta jeskyně je objevena celá, obzvlášť takto složitém krasu, jakým je hranický kras. Samozřejmě prostory k objevování tady jsou, jenom je ten průzkum komplikovaný právě výskytem toho oxidu uhličitého. To je prostě další riziko, které jeskyňáři v hranickém krasu mají, se kterým musí počítat oproti ještě kolegům, kteří to mají třeba v klasickém krasu jednodušší. Já bych řekla, že hlavně poslední době ten průzkum jeskyní trošičku míří k tomu výzkumu, čili k těm odborným záležitostem, protože ta jeskyně je natolik unikátní a je tu tolik neznámých věcí, vlastností a taky vlastně rizik, které ji mohou ohrozit, že spíš bych řekla, že jdeme tímto směrem teď v současné době, což neznamená, že za chviličku zase třeba se nenajde parta, která jako bude odhodlaná zase najít nějaké metry.
0: Jakou rozlohu vlastně mají zbrašovské aragonitové jeskyně, když se pobavíme o tom přístupném prostoru a i o tom, který přístupný není?
1: Návštěvní trasa má délku 375 metrů a celý ten systém, to znamená to, co víme, že máme a to, co je zmapováno, to je v jeskyňařině důležité, musí to být zmapováno, je 1435 metrů.
0: Tak na co jsem se ještě nezeptala, tak jsou různí živočichové, protože i na ty můžeme mnohde v jeskyních narazit.
1: No, to můžeme, ale u zbrašovských jeskyní to není jako taková, jak bych řekla, velká sláva nebo to hlavní, co byste tady asi mohli najít. Tady je totiž poměrně teplo, jak jsem říkala, a třeba netopírům se tady moc nelíbí. Jo, takže občas nějakého netopíra tady zahlédneme, to ano. Ale že by třeba byly z Vrašovské jeskyně zimovištěm netopíru, tak jako jsou třeba Javoříčské jeskyně, tak to rozhodně tedy ne.
0: A my už míříme opravdu k východu ze zbrašovských aragonitových jeskyní. Může to být krásný tip na výlet. Doufáme, že vás pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc nelákal. Nejen zbrašovské aragonitové jeskyně, ale také lázně Teplice nad Bečvou a nedaleká hranická propast nabízí opravdu pěkný výlet a hezké zážitky. A já za ten dnešní děkuji vedoucí zbrašovských aragonitových jeskyní Barboře Šimečkové. Moc děkuji.
1: A já děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou u některého z dalších pořadů přímo z místa se těší Petra Ševců.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: zamilovaná.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Trešiští, bratři Gibovi Bee Gees ve sborech a co by autoři a na sociálních sítích nejen v 70. 80. letech, ale v roce 2026 koncem července taky k mání. Diana Ross z Plzně i po 80. Tak třeba vás to neminulo, třeba jste měli štěstí a byli jako české celebrity v Plzni v amfiteátru na Diana Ross Live. No a teď vás osvěžíme u nás v dopoledním live vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ono dneska a zítra to ještě bude potřeba. A olomoucké kašny jsou i místem osvěžení. Třeba ta u delfína, u ariona, u želvy, ale pozor, my teď zamíříme přímo k delfínově kašně. Ta nepatří ani před radnici, ani do souboru těch klasických barokních olomouckých kašen, který je spolu celý ten soubor národní kulturní památkou. A přesto ta pravá delfínova kašna, trošku jinde než před radnicí, ukrývá řadu zajímavostí. Víc už od Tomáše Kryla.
1: Nacházíme se na Bělidlech. V ulici Pilten. Pro Olomoučany to může být malinko matoucí, protože pod pojmem Bělidla si představí především předměstskou část vedle Pavloviček a že za kolejemi, za hlavním nádražím, ale to jsou v podstatě nová Bělidla. Ta původní byla v centru města, nebo respektive byla k Olomouci k městu přičleněna před 500 lety v roce 1525. To znamená z hlediska dnešního, musíme říct, že stojíme v Sokolské ulici. No a tady se nachází fontána, které můžeme říkat delfínova nebo lví záleží, jakou optikou doby a výzdoby se na ní budeme dívat.
2: My stojíme u dominikánského kostela, vidíme tady vyobrazení lva, takže dnes bychom ji mohli říkat lví, někdy na ní byli delfíni.
1: Samozřejmě, delfín tam byl vlastně od začátku. Ta fontána má 300 let, vznikla mezi lety 1724-25. Původně jinde, protože to je také fontána cestovatelka, ona stála tady za rohem v bývalé ulici Bernardínské, v dnešní ulici Slovenské, kousíček od své mladší sestřičky fontány Merkurovy, konec konců byla z ní také napájena, to byl druhotný vodovod, který čerpal vodu sem, no a tehdy tam byl opravdu delfín. Ta změna výzdoby přišla až potom se stěhováním z té původní adresy, kde můžeme usuzovat asi malinko zavazela provozu, byla přestěhována za rok na místo, kde se nacházíme teď, to znamená k pravé lodi kostela dominikánského. No a tady měla svou adresu od roku 1833. Na tomto místě byla zhruba jenom 8 dekád, než se znovu stěhovala. Byla zase rozebrána, jednotlivé díly byly pečlivě popsány a byla přestěhována na Juliův vrch, tedy na Michalské návrší a ocitla se na nádvoří tehdy ještě novotou vonící chlapecké jubilejní školy císaře Františka Josefa, tedy pozdější základní školy na Hradě, dneska jedné z školních budov, které využívá Olomoucká univerzita. Tam tedy se ocitá na nádvoří a tam už je opatřena tím novým charličem, který vidíme tady dnes, a to je lví hlava. Kam zmizel delfín? To je velkou otázkou.
2: Kdy se kašna vrátila zpátky na to místo, kde stojí dnes, tedy do ulice Sokolské?
1: To už je vlastně taky pomalinkou historie, poněvadž to jsou dvě dekády. Psal se rok 2005, kdy proběhly nutné restauratorské práce a fontána byla vrácena sem. A
2: my jsme ještě nezmínili, kdo tady tu fontánu navrhl, kdo ji zrealizoval.
1: Byl to velký sochař, velký dílem a to bych možná vytknul před závorku, je to autor, jehož dílo se objevuje také na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Filip Sattler. On si fontánu tak trošku dělal i pro sebe, protože ta původní její lokace, lokace fontány, byla přímo před jeho domem, domem u Zlaté růže, což je dům, až vaši posluchači půjdou někdy Sokolskou ulicí, tak ať se podívají, hledají dům s růžovou fasádou, dům u Zlaté růže, který Filipu Sattlerovi patřil, no a tam bychom také dohledali tu původní lokaci. Filip Sattler je tady autorem reliefů čestného sloupu nejsvětější Nejsvětější Trojice, proto tedy jeho velikánský význam.
2: My když v tuhle chvíli stojíme v Sokolské ulici u Delfínově kašny, tak vidíme, že bohužel zeje prázdnotou, žádná voda z toho chrliče nechrlí a nemůžeme si tak tedy užít ten krásný zvuk a možná i chládek, který ta voda přináší.
1: Je to trošičku škoda. Tady je vůbec zajímavé sepětí této kašny s další kašnou Filipa Sattlera, se slavnější Merkurovou. Oni totiž mají společného nejenom autora, ale měli i společný zdroj vody. De facto přebytková voda, která vedla potrubím k fontáně Merkurově, zásobovala tady fontánu Delfínovu, fontánu Lví. No a když třeba voda nebyla přirozeně na zimu, tak se nejenom tato fontána, ale všechny ty olomoucké, to bylo zvykem, obkládala hnojem na zahřátí, aby zkrátka byla ta vana takto izolována před nízkými teplotami.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Mikroregion Hranicko bude investovat do stanic pro nabíjení elektromobilů. Absolventi Univerzity Palackého se můžou registrovat na výroční setkání. Silnice na Hané dnes budou patřit veteránům. Bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 36 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Obce sdružené v mikroregionu Hranicko nechají vybudovat na svých katastrech dobíjecí stanice pro elektromobily. Sloužit budou samosprávám i veřejnosti. Práce by měly začít příští rok. Uvedl to lidovecký starosta Bělotína Eduard Kavala.
2: Někde to umístění té stanice bude jednodušší, protože prostě mají místo blízko napojení, mají vybudovanou parkovací plochu a k tomu v podstatě jenom přistaví jakoby tu nabíječku. Někdo bude muset udělat třeba i to parkovací místo, vydlážit ho a přitáhnout tam ten zdroj, takže to bude jakoby nákladnější, ale to už je každého věc a kdo se rozhodl, tak do toho jde a zastřešuje to v tomto okamžiku obec Bělotín.
0: Olomoucká univerzita Palackého bude v polovině září hostit výroční setkání absolventů. Zájemci se na něj můžou registrovat už teď. Univerzitní vydavatelství připravuje při té příležitosti také almanach.
3: Almanach připomíná moderní dějiny Univerzity Palackého. Součástí jsou taky medailony všech rektorů a rektorek. Připomene ale i studentský život s využitím rozsáhlého digitalizovaného archivu, včetně snímků, které poskytla veřejnost. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Příznivci historických aut a motorek se dnes můžou na Hané vypravit na tradiční veterán rally s názvem Z lázní do lázní. Na trati její účastníci vyráží právě v těchto chvílích z lázní Skalka na Prostějovsku. Zhruba za půl hodiny dorazí do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Závěrečný program bude následovat odpoledne v cíli v lázních Slatinice na Olomoucku. Sport. Oštěpář Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně 50,86 sekundy. Vadlejch obsadil pátou pozici hodem dlouhým 82 metrů a 88 centimetrů.
4: Bojoval jsem do samého konce, poslední hod jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
0: Soutěž oštěpařů vyhrál Němec Weber v rekordu šampionátu 90 metrů a 40 centimetrů. Čtvrtku žen ovládla Norka Jägerová.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Olomouckém kraji postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 297. až 296. kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Brno. Dělníci tam ořezávají v levém pruhu keře.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtěška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtiškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně. Tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to stoprocentní, občas se může něco nepovést. A doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafé, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časov, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovanu.
1: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
2: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila je, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
3: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohovaná plň s meruňkama.
2: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
3: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
4: Pochoutkový rok.
3: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch dvou měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
2: Teď to zamícháme.
3: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
2: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
3: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
4: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
3: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
2: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
3: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický. Nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
2: Vypadá jak dinosauří vejce.
3: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
2: Zajistíme mu stabilní teplotu překrytím folií.
3: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
2: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
3: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku, takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, zase žloutky jsou pro barvu, když tam dáte tři, dáte tam tři, když tam dáte jeden, dáte tam jeden.
2: No a zase to zřídne.
3: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
2: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
3: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
2: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený? Mm-hmm.
3: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
2: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový, to tak dokonalý? Šup s tím. Navál, máme podsypávat nebo ne?
3: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
2: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
3: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
2: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
3: Přesně, dám si tam meruňku.
2: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
3: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
3: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
3: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
2: A necháš to ještě dokynout?
3: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
2: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
3: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
2: Jo.
3: Já nemám slov.
2: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
3: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
2: Tohle já miluju.
3: Vlastně takový hezký kynutý meruňkový knedlík v rohlíku.
2: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
3: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
2: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojtu?
3: Přesně tak. Mějte se krásně.
2: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné kůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost.

0: To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
1: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřeže se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
0: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
1: Samozřejmě pohledem má být čerstvý, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
0: Buček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
1: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
0: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
1: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
0: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
2: Bučkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: No,
1: ale vařicí.
2: Vařicí, nedělejte
1: to nikdo. Už ta je hrozná.
2: No. Ale máme kaštan jedlý na zahradě tež.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě tak, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bez
2: Může strát. Být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Příběhy našich sousedů. Nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
5: Banžista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Moravský Beroun chce zažalovat stát kvůli akcelerační zóně. Na hradě Helvštínce na Kovářském fóru představí tým Václava Nohy. Olomoučtí fotbalisté v lize zvítězili na Slovácku. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Obce na Olomoucku chystají žaloby proti akceleračním zónám k výstavbě solárních a větrných elektráren. Řekl to nezávislý starosta Moravského Berouna Jan Hic. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Ministerstvo pro místní rozvoj k zónám vyřídilo 31 tisíc připomínek. Žádnou žalobu ale podle mluvčí Petry Roubíčkové zatím neregistruje. Poslanci by se mohli po víc než dvou letech vrátit k návrhu manželství pro páry stejného pohlaví. Tentokrát ho připravil místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák. Než ho předloží, chce vyjednat širokou podporu mezi různými stranami. Například chce spolupracovat s Piráty, kteří už na konec srpna svolali ve sněmovně jednání pracovní skupiny, kam přizvali zástupce z koalice i opozice. Podle Dvořáka je právě široká podpora důležitá k tomu, aby projednávání návrhu bylo důstojné.
4: Téma manželství pro všechny za mě bude součástí politické debaty prostě do té doby, dokud v Česku nebude skutečně rovné postavení heterosexuálních i stejnopohlavních párů.
2: V koalici budou chtít iniciátoři hledat podporu hlavně v hnutí ANO, kde i v minulosti byla řada poslanců pro zavedení manželství pro všechny. Naproti tomu třeba motoristé jsou podle předsedy Petra Macinky proti. Na středověkém hradě Helvštín na Přerovsku začne na konci příštího týdne tradiční kovářské fórum. Plastiku pro hradní sbírku tentokrát vytvoří tým uměleckého kováře Václava Nohy. Více za organizátory Pavlína Jindrová.
5: Autoři si nepřejí přímo zmiňovat, o jakou tematiku se bude jednat. Já mohu prozradit, že se bude jednat o figurální plastiku monumentálnějšího rázu. Oficiální představení proběhne 22. srpna od 16 hodin, kdy bude tedy představen jak samotný kovářský tým, tak samotné téma. Sport.
2: Fotbalisté Olomouce ve čtvrtém kole šance ligy porazili Slovácko na jeho hřišti 2-1. Zápas zhodnotil trenér Pavel Hapal.
6: Trošku nás trápí pořád ta koncovka, když jsme dali druhý gol, řekl bych ten pojišťovací, měli jsme tam takový situace přechody 3-4, které jsme měli vyřešit ještě další šancí, možná, ale to se nám nepodařilo. A Slovácko nás trápilo. Trápilo, mělo na můj vkus dost šancí, ale beru to samozřejmě velice spokojně s tím, že jsme tady budovali 3 body, i když to nebylo pro nás úplně jednoduché.
2: Olomouc se v tabulce posunula na 5. místo.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Postupné přibývání oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Teploty 32 až 36 stupňů, v Jeseníkách kolem 26 a foukat má slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřený bude ještě do pátku výjezd z dálnice D46 na exitu 24 Prostějov centrum ve směru na Vyškov. A to kvůli opravě nadjezdu u Vitany. Počítejte s objížďkou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ozzyho Osborna a Sabaty, Black Sabbath, ale také kapelu U2, no a nebo mistra rock'n'rollu, božského Elvise, ovšem v podobě revivalových tributových kapel. Pucty Elvisovi, YouTube, Black Sabbath a Ozimu proběhnou už v pátek 21. srpna v 19 hodin na Pavlíně dvoře v Šumperku a my vás ještě vyzbrojíme vstupy od Českého rozhlasu Olomouc, napíšeme vás na čestný seznam VIP hostů, takže pro vstupenky nikam nemusíte, ale ještě poslouchejte víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc za ten 16.8. Teď máme 5 minut po 11. Za chvilku taky nedělná součást nedělních prázdninových dopolední po celé prázdniny, totiž nabízíme zajímavé, dojemné, silné příběhy našich sousedů a možná i toho vašeho, pokud jste třeba z Mojelnice i okolí. Za pár minut.

0: třeba na americkém turné a pak v jednom dokumentu byly krásné záběry na dětský sbor doprovázející ABBU v 70. letech třeba na turné. Bylo to krásné, dojemné a vlastně nabíjející pozitivní energii. Děti také ve sboru v nahrávce I Have a Dream ABBA. 11 hodin 12 minut nedělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Po celé prázdniny a ještě tady do konce těchto vám v nedělním dopoledním vysílání přinášíme mimo jiné nevšední osudy pamětníků či pamětnic z našeho regionu, tak jak je zaznamenali žáci a žákyně základních škol, studenti, studentky gymnázií v Olomouckém kraji. Dnes nás čeká příběh našich sousedů, příběh Karla Štefka z Mohelnice.
1: Nedovedete si představit, jak ti lidé prostě na tom poli, jak stréček Cásek šel ráno do pola a rozhléží se do pola. A to najednou prásk, pod gatí jeden knoflék mu vypadl a zůstal na ovrati. Vy ani nevíte, co to je ovrat, to je ten začátek toho pole.
2: Pan Karel Štefek se narodil 6. ledna 1939 v Otaslavicích na Moravě. Sám sebe hrdě označuje za Hanáka. Pochází ze skromné sedlácké rodiny, měl dvě starší sestry a mladšího bratra. Stejně jako otec se měl stát sedlákem, ovšem vlivem nástupu komunismu a následné kolektivizace se životní dráha mladého Karla změnila. A tak následoval své spolužačky na střední pedagogickou školu Julia Fučíka do Olomouce. Stal se z něj učitel, našel své životní poslání.
3: Politické a kulturní rozvolnění 60. let mu umožnilo v roce 1965 na měsíc vycestovat do Vídně.
1: A já jsem se dostal na koncert Rolling Stones ve Vídni. No to bylo něco úžasného. Já to mám doteďka, to úžasné děčení, nadšení těch děvčat, kteří tam tlačili, kteří křičeli. Ve Vídni jsem viděl prostě jiný svět. To byla 60. léta.
4: Postupně se západní vlivy dostaly i do Československa. Objevila se snaha budovat komunismus s lidskou tváří.
1: Budeme sice budovat komunismus, ale už budete i vy nekomunistí moc se zapojit do života. Mě dokonce zvolili do toho obecního úřadu, já jsem tam navrhl i pana místního faráře, tak jsme se do toho dostali v tom 68. roce, kdy byly volby. Najednou se to začalo mít k světu.
5: A přišla pohroma. Období rozvolnění a naděje ukončil vstup cizích vojsk na naše území. Srpnu 68. Nastala normalizace a ohrozila i milovanou profesi pana Karla.
1: Začaly předpisy, co musíte ve škole dělat, co musíte doma dělat. My jako učitelé jsme museli podepisovat, že budeme sloužit režimu, že se zavazujeme, že budeme vychovávat v duchu socialismu děti, že budeme, jinak jsme nemohli učit.
3: Naděje na změnu přišla opět na konci 80. let a se sametovou revolucí.
1: Já jsem patřil taky k mluvčím občanského fóra v Rohli. Založil jsem občanské fórum a vedl jsem tu společnost k tomu, aby nám všem bylo líp, abychom byli spokojeni, abychom mohli cestovat, abychom měli možnost to, co máte. Vy máte před sebou takovou možnost.
2: Děkujeme panu Štefkovi za ochotu sdílet s námi svůj životní příběh, inspirovat nás vlastním elánem, chutí do života, ale i tím, že se sám aktivně podílel na zlepšení společnosti jako učitel, ředitel školy či Hanák.
1: A víte, mě pocit člověka, že si mě někdo má rád, že si mě váží, je úžasná věc. A vy to takhle dokážete, dělejte to takhle.
0: Tak i proto projekt, i se zapojením Českého rozhlasu Olomouc, projekt Příběhy našich sousedů. Dnes konkrétně příběh Karla Štefka z Mohelnice. Právě pro projekt Příběhy našich sousedů, jeho vyprávění zpracovali noví mladí nadějní. Mia Amélia Cvejnová, Ellen Hercigová, Filip Kroupa, Eliška Kurucová, Štěpán Svačina, Lota Štefková a Otakar Volny ze základní školy v Mohelnici.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976, Hotel California, je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: jako v oddělení lahůdek, lázeňských, pohodových, víkendových, prázdninových potěšení se musí cítit.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Živě, ale především z tradiční jízdy autoveteránů. A to toho času z Lázní do Lázní, z Lázní ve Slatinicích se hlásí stopař Českého rozhlasu Olomouc, reportér Aleš Spurný. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne a z Lázní ve Skalce dnes vyrazil ten průvod veteránů Hanou a tady se pro ně chystá už velká slavnost, tady jsou rozbité různé stany a připravuje se i stan Českého rozhlasu Olomouc. Můžeme si tu dokonce nakoupit nějaké staré desky, CDčka, DVDčka, LP desky, je tu přichystaná spousta pohoštění, kdyby si někdo zapomněl slaměný klobouk, tady ho sežene, je tu toho spousta, je tu i už paní ředitelka Lázní Sylvie Vyroubalová, tedy ne Lázní Skalka, ale Lázní Slatinice, kde jsme právě teď. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká byla sezóna?
3: Sezóna byla určitě skvělá, ale zároveň velmi náročná.
2: Jak to náročná?
3: Náročná, protože finišujeme v rekonstrukci, v částečné rekonstrukci Lázeňského domu Morava a to za plného provozu, takže to si myslím, že mluví za vše.
2: Já jsem si říkal, že tady už je taková dožínková atmosféra, cítím tady prostě tu Hanou. Naproti jsou kolotoče, je tam řetízkáč, je tam autodrom, jsou tam trampolíny a je tam toho spousta. A do toho hraje Karel Gott, Hana Zagorová, Věra Špinarová, také Milan Chladil a prostě ty největší hity tady můžete slyšet. Viděli jsme i muzikanty, kteří tu procházeli s nástroji, takže se chystá určitě i živá muzika.
3: Ano, máme připravený i hudební program živý, ať už je to pan Karel Macálka a Ališi s kytarovým vystoupením. Nebo olomoucký Dixieland Jazz Band s Petrou Zindler.
2: No a pojďme k těm veteránům, kteří právě teď by se měli vyskytovat někde tam za kopcem, za tou Hanáckou Velehorou. V Čechách pod Kosířem se vystavují právě teď v Zámeckém parku a za chvilku zase vyrazí do terénu. Mně se líbí název té akce, je to Rally na pohodu z Lázní do Lázní a my tu máme jednatele Automoto Veterán klubu z Prostějova, tedy pořadatele této akce, pana Josefa Jakeše. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Takže 21. ročník už.
4: Ano, letos 21. ročník, v podstatě je to 22 let, co jsme tuhle akci zahájili, jeden rok jsme kvůli covidu vynechali, ale letos máme 21. ročník.
2: Kolik aut se dneska vydalo brázdit Hanou?
4: No, dnešní účast je poměrně vysoká, bylo zaregistrováno 78 vozidel a 40 motocyklů, ale mimo to se samozřejmě na naše akce dostaví daleko více a více vozidel, kteří třeba nemají zájem se účastnit přímo té jízdy rally, ale jen vystavit svá vozidla, jak ve Skalce, odkud jsme startovali, tak i potom v Čechách pod Kosířem, kde v Zámeckém parku je tak široká prezentace historických vozidel.
2: To je ta kvantita a co kvalita?
4: No kvalita, samozřejmě také, no tak jak jsem se díval do registrovaných vozidel, tak nejstarší vozidlo je Ford T z roku 1911 a nejstarší motocykl je Henderson z roku 1924, v tom letošním roce tedy.
2: Vy jste přijel čím?
4: No já mám vozidlo, které je o rok starší než já, je to Ford Anglia, kterého jsem jaksi zdědil po takové hodně vzdálené tetičce z důvodu, že jsem se o to kdysi před téměř 30 lety musel začít starat a takhle mi to zůstalo.
2: Než auta dorazí semka do Lázní Slatinice, tak kde jim ještě mohou případně posluchači po cestě zamávat?
4: No, tak ta trasa vede přes vesničky většinou po silnicích třetí třídy, tak aby jsme tedy mohli brázdit ten náš region Haná. Jede trasa Výšovice, Určice, Alojzov, Krumsín, Plumlov, Ohrozím, potom dál kolem Běleckého mlýna přes Hluchov do Čech pod Kosířem. A potom z Čech pod Kosířem jsme jezdili nahoru všechny ročníky přes Komorní Lhotu do Drahanovic. Letos v Drahanovicích je uzávěra, takže musíme trošku zvolit objízdnou trasu přes Pěnčín, Ludéřov a zpět Drahanovice a Slatinice. No v těch malých vesničkách je spousta diváků, který na nás mávají a vyžadují, aby jsme troubili prostě nás zdraví.
2: To není divu, to je velká hanácká sláva a pak to všechno vyvrcholí tady v Lázních Slatinice. My se na vás těšíme, naše kolegyně už tady staví přímo v centru dění stan Českého rozhlasu Olomouc, můžete se zastavit a samozřejmě můžete přijít a prohlédnout si ta krásná auta a popovídat si s jejich majiteli. Ze Slatinic Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byly prosím vysílání Českého rozhlasu Olomouc 11.32 speciálně pro vás a nejen pro skalní příznivce. Ultravox z 80. let, Dancing with Tears in My Eyes, jedna chytlavá. No a pak ještě speciálně pro vás nabízíme živě, tedy skoro živě, no doslova živě, koncertně hity Elvise Presleyho. Come on and be my little good luck charmer, you sweet. A nebo kdo by raději třeba Black Sabbath, nebo i možná i solovky Ozzy Osbourna. Tak tribute bandy, jak se jim říká, všude po světě, podstá těmto kapelám, Elvisovi, taky kapele U2, anebo Black Sabbath a Ozzy Osbournovi, se sejdou na velkém sletu, oficiálně nazvaném Revival Invaze, v pátek 21. v 19 hodin a pak po celý večer, po celou noc v Šumperském Pavlínině dvoře. Pokud byste chtěli být v publiku, vstup vám domluvíme.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Šumperská Revival Invaze v pátek 21. od 19. hodiny a pak dlouho do večera, do noci. Hity U2, hity Ozzyho Osbourna, hity Elvise Presleyho, pěkně postupně na Revival Invaze a třeba i pro vás.
2: Řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát?

0: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: je prosím jeden country boy, to je vzpomínka na Pavla Bobka, co by country boje. No a teď současnost, naše Radio Girls, Kitchen Girls, Super Girls. Návštěva u Jiřinky s Alenkou.
1: Český rozhlas Olomouc, na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Ahoj, Jiřinko, jestli hledáš v kalendáři, jaké dny bychom mohli dnes slavit, tak ti to hned prozradím. Dnes je Mezinárodní den rumu a považ také Národní den klobásy. No, to je ale kombinace, co?
5: No ne, to je ale dvojka. Ta by se měla slavit spíš v zimních měsících a ne v horkém létě, ne?
4: No ale dobře, ale co jsi ty v tom kalendáři vlastně hledala?
5: Ale původně jsem hledala, kolik dnů zbývá do konce prázdnin.
4: Chystáš se do školy, teď jsi tam denně, ne? Nebo proč tě to tak zajímá? Stejně se učíš doma pořád.
5: No jo.
4: Nemusí tě to až tak zase velice zajímat.
5: No jo, jo, to jo, ale vzpomněla jsem si, že když se přehouply dny do srpna, tak to šlo potom už moc rychle, ty prázdniny. A fakt, když do konce prázdnin chybí 2 týdny a do konce roku už jen 137 dní, představ si to, tak se dívám do toho chytrého lunárního kalendáře, co ještě mohu udělat pro kytičky na balkóně.
4: No to jsi mě trošku vyděsila, jo. Ale vždycky se říká, přehoupnou se prázdniny, začne školní rok a Vánoce na krku, že?
5: No, právě.
4: A když se zima zeptá, co jsi dělal, no.
5: Tak řekne, nemáš se co ptát, zimo. Tam pěkně sněž a starej se, ať je dost vody na polích.
4: To je pravda. No ale abychom se vrátili k těm kytičkám. Co můžeš udělat pro kytičky na balkoně? No tak jako je zalít, ne? Jako, nebo si s nima povídat, všechno ti tam kvete, byrinky voní, tak snad jim nechybí nic?
5: No, snad nechybí, zalévám je dokonce 2x za den, ráno a večer, protože to léto je letos opravdu fakt velmi horké.
4: Ale víš co, zjistila jsem, že jestli je 30 nebo 40, že už to skoro není mezi tím rozdíl.
5: Máš pravdu, jo, taky jsem zjistila.
4: Nejlépe bychom asi ty kytky na tom balkóně měli zalévat dešťovou vodou nebo octátou vodou, ovšem kde tu dešťovku vzít, když neprší. Asi ne přímo studenou vodou z vodovodu, že?
5: Máš pravdu. Dělám to tak, že když se ráno sprchuji, tak nechám ledovou vodu otéct do kyblíku a tou vodou potom zalívám.
4: Tak to je asi všechno, mimo odstraňování odkvetných květů, co můžeme těm rostlinkám na balkóně nebo i doma dopřát. Pak ještě asi stříhání bylinek bychom mohli, co? Vidím, že se ti tady tymián rozrostl pěkně do široka a taky se vytáhl rozmarin na zimu, jako když najdeš.
5: Máš pravdu, máš pravdu. Ostříháme je hned a ty je můžeš vázat do malých kytiček a pověsíme je na ten provázek na kuchyňské polížce, kde je koření. Tam schnou nejlíp, Lenko.
4: U toho vázání bychom mohli popřemýšlet, co bychom si mohli dobrého dát k obědu, co říkáš?
5: No ta vůně rozmarínu mě připomněla jeden recept, a to na vonavé kuřecí stehínka na rozmarínu. Ať je to dnes trochu slavnostní, když už jsme ten tvůj čtvrteční svátek dostatečně neoslavili.
4: Dobrý nápad, přece nebudeme slavit ten rum a tu klobásu, jestli máš to kuře. Donesla jsem trochu bílého vína, rozmarín je tady, co nám bránit?

0: Před písničkou jsme se rozhodli, že ke dnešnímu obědu připravíme kuře na rozmarínu. A tak bychom mohli připomenout, co vlastně potřebujeme. Mám to zkusit, Jiřinko?
1: Zkus, třeba ti to vyjde.
0: Na přípravu je potřeba následující. Naporcované kuře nebo kuřecí stehna z kůží, pár nových omytých brambor se slupkou, čery rajčátka, čerstvý rozmarín, hrubozrnná mořská sůl a olivový olej.
1: Krásně si to vyjmenovala, je to všechno tak. Potom zapneme troubu na 180 stupňů a necháme ji předehřát tedy. Mezitím položíme na pánev kusy masa kůží dolů a na středním ohni chvíli opékáme, pokud nepustí tuk a šťávu. Pozor na středním, jo, abyste nespálili tu kůži brzo. Přidáme na čtvrtky nakrájené brambory, větší kusy jsou lepší, a přikryjeme pokličkou. Občas maso otočíme, aby byla kůže hezky opečená, a pokud se nám zdá, že už je maso trochu propečené, vložíme je do pekáčku.
0: Brambory pak společně s naříznutými rajčátky, rozmarínem a solí přidáme k masu. Pokud by kuře nebylo moc tučné a v pánvi nezbylo moc šťávy, všechno ještě zakápneme olivovým olejem. Dáme do trouby a pečeme zhruba 20 minut, až se přesvědčíme, že maso a rajčata jsou hotová a všechny vůně jsou hezky promísené.
1: A pokud nemáme olivový olej, dáme jaký máme. A pak už jen prostřeme, dáme na stůl kytku a těšíme se na oběd.
0: Ale na co ještě bychom se dneska mohli třeba těšit?
1: Třeba na úterý, to je den šťastné náhody, nebo na středu, kde je den letectví a také den brambor.
0: Ale brambory se ti tady urodily na balkóně ve starém hrnci, že? Kolik jich máš? Já nevím, na jeden oběd stačí?
1: Dala jsem tam 3, takže myslím, aspoň jedna zůstane.
0: Dobře, a za tvé výkony v letecké akrobacii tě už vyznamenali na konci června. A na šťastnou náhodu se můžeme těšit určitě všichni.
1: Hezky si to zhrnula, Alenko, prostě se vlastně můžeme těšit na každý den a když v některém dni šťastnou náhodou potkáme někoho, kdo nám bude milý, tím líp.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frč, no, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: Nedělní poledne ohlásil souzvuk zvonů z farního kostela svatého Jakuba v Lipníku nad Bečvou.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Uničově dnes oslaví svátek voskové svíce. Při nehodě polského autobusu v Maďarsku zemřelo 12 lidí. Odpoledne bude skoro jasno až oblačno, teploty do 630 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz rozpočtového určení daní.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Společnost Cream hledá firmu na odvoz a zpracování suti z vyhořelé budovy číslo 34 ve Zlíně. Po dokončení bouracích prací na to bude mít prostor do 15. prosince. To je termín, který stanovil zlínský stavební úřad. Sutiny se podle mluvčího společnosti Marcela Šmita budou zřejmě odvážet kamiony nebo vlaky.
3: Zároveň odebíráme vzorky z té suti, abychom vyhodnotili, jaký ten typ materiálu tam po tom velkém žáru je, aby se dalo potom i posoudit a detailně nachystat, v jakých variantách vlastně ten finální odpad bude.
0: Věřící z Uničova dnes od 15 hodin oslaví v tamním kostele svátek voskové svíce. Zapálí speciální několik desítek metrů dlouhou svíci namotanou na cívce. Ta tradice má kořeny v pozdním středověku a souvisí s legendou o záchraně města panou Marii před požárem. Svíci vyrábí dva lidé na speciálním stroji několik hodin, říká farář Darius Třeskalik.
4: Tak dvě hodinky se připravuje ten materiál, a pak se navíjí tu svíci do té podoby té votivní svíce, kterou máme v kostele a kterou potřebujeme, to tak jako trvá nějakých 2 až 3 hodiny.
0: 12 lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na severovýchodě Maďarska. Dalších 7 je těžce zraněných. Všichni lidé v autobusu byli Poláci. Podle Varšavy se vraceli z pouti v Bosně. Maďarské úřady uvedly, že podle předběžných informací řidič při jízdě usnul. Policie ho zatkla. Sport. Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel doběhla na 404. ve svém nejpomalejším čase sezóny 50,86 sekundy. Vadlejch byl pátý, hodem dlouhým 82 metrů a 88 centimetrů. Ve večerním finále běhu na 1500 metrů se představí Kristýna Sasínek-Meky. Počasí. Odpoledne bude skoro jasno, postupně od západu až oblačno, ojídněle s přeháníkami. Teploty 32 až 630 stupňů, v Jeseníkách kolem 26. Fouká mírný jihozápadní až jižní vítr, který se bude měnit na severozápadní až severní a večer zeslábne. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přeháníky nebo déšť, ojídněle bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní. Místy západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 Ohněvotína směr Hradec Králové pracují dělnice, pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné nedělní poledne a pokud právě obědváte, tak také dobrou chuť. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Hanka Písková. Začínají písničky na přání, já se dívám do naší SMS-kové schránky, tak ta je téměř plná. No a mohu prozradit, že následovat mají písně Petra Nadě, Karla Gotta, Petra Spáleného nebo Věry Špinarové, ale těmi kartami samozřejmě vy posluchači můžete zamíchat, protože písničky na přání jsou pro vás. A tak rychle připomínám naši linku 221 555 444, na kterou můžete volat. Pěkný den a dobrý poslech.

0: Petr, Naď a Český rozhlas Olomouc a já věřím, že lásky plné budou také vaše vzkazy v dnešních písničkách na přání. A první volající těchto písniček je paní Jaroslava Skrnová. Hezký den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače tohoto krásného rozhlasu Olomouc. A písničku bych chtěla věnovat moje sestřičce, paní Evičce Pastorkové z Olomouce. Potom paní Zdeničce z Uničova, tohoto času Olomouci na LDNC, paní Lidušce Sigové z Moravičan, z Dobravice, paní Evičce s manželem ze Strukova, paní Ladičkovi s Kanárkem, paní redaktorko, písnička i pro vás a děkuji vám moc za vybrání písničky a děkuji všem, jako prostě, aby měli v tom horkém dneska počasí klidný den, prostě, aby se nemuseli někde neopalovat, volat sanitku nebo něco takového. Přeji jim hodně zdravíčka na dnešek. Děkuji vám moc a někdy naslyšenou zase.
0: Naslyšenou. Tak já doufám, že jste někde v příjemném stínu a hlavně, že dodržujete pitný režim. A tu písničku, která bude od Věry Špinarové, tak k ní ještě přidáme upozornění, že dnes slaví narozeniny také pan Štěpán Mauler ze Žibřidovic. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přeje celá rodina ze Sobotína. Do Uničova posíláme hudební blahopřání k svátku Lidušce Abrahamové a Lidušce Filipové, přejeme krásný den a pohodu Míla a František a ještě budeme hrát také k včerejšímu svátku paní Hance Vymazalové z Břidličné. Milá Hani, přejeme ti hlavně hodně štěstí, lásky a dobré pohody. Klub seniorů Břidličná.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: Věra Špinarová na přání vás, posluchačů na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A další přání má pan Olda z Nemilé. Oldo, hezký den. A komu budeme hrát?
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, paní Haničko, děkuji za vybrání písničky. A chtěl bych zahrát do Doubravice rodině Gottwaldové, Lidušce Sidlové a do Mohelnice paní Martě Václavské k její kulatém narozeninám, které dneska slaví. A Marti, přeji ti všechno nejlepší, hlavně zdraví. A dále do Božence Petrzové, do Velkých Hocín, do Závřa Emilce a do Kosova Bráchovi a celé jeho rodiny. A vám, paní Haničko, ještě k svátku včerejšímu. Děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme také, mějte se moc hezky, naslyšenou. A je tu pozdrav a přání krásné neděle všem. Helence v Uhelné, Aničce ve Vápené, Zdeničce z Léčení, Jitce ke Kostelíku i Majce a Aničce z Bludova. Zdraví je Marci. Dále do Olomouce, Holice, milované Šarlotce Přikrylové ke krásným 11. narozeninám přejeme vše krásné, šťastné, zdravíčko, moře rodinné lásky, úspěchy ve škole a v tancích, radostné dny se sestřičkou Vivienkou a boží požehnání, teta Hela s rodinou ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky. Tak. A ještě je tu písnička také pro Marka Navrátila z Nemrlova k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody přeje maminka s celou rodinou.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je lépe. Dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám soustředit se na pomoc lidem v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty prázdninové reprízy Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A na rádiu vašeho kraje probíhají písničky na přání a my už tu máme další telefonát. Tentokrát je to paní Zdena z Lipníku nad Bečovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěla nechat zahrát manželům Kudovým dcerou, oni ju mají podstiženou, ale mají ju teďka v ústavě. No, tak hlavně hodně zdraví všem třem a tému nejmenšímu Peňskovi, Edinkovi, hodně zdravička a posíláme mu pusenku Zetkovi.
4: Děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou.
5: Naslyšenou. Děkuju vám.
4: A teď se přiznám, že dorazila SMSka, kde je spousta zkratek, tak prosím, jestli to není úplně nutné, tak ve zkratkách ne, tak já doufám, že ji dobře přečtu. Dobrý den Janě a Jiřímu z Roštění, Zdeničce do Hrochova, Marii z Hraběšína, Ludmila do Olomouce a teď nevím, jestli za Plálům nebo za Pletalům do Rapotína a všem poutníkům na svatém Hostýně posílá písničku Břeťa Piska. Dále zahraje k dnešním narozeninám paní Helence Andrýskové z Moravského Kočova. Všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví ti přeje Anička a Zdeněk. A ještě je tu prosba o písničku k narozeninám paní Vlastě Navrátilové z Konice. Hodně štěstí a zdraví přeji Valentovi.

0: Karol Konárek a Robok Kazík na vlnách Českého rozhlasu Olomouc splnili další hudební přání a já jsem moc ráda, že jste tak aktivní a myslíte na ostatní. A v tuto chvíli už pouštím do éteru také paní Vlastinu Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Aničko. Já vás zdravím. Jste naše sluníčko a přeju vám všechno nejlepší, Aničkám. Hodně štěstí, zdravíčka, Boží požehnání. Tak Haničce, ježiš, no jste to zapomněla. No to je jedno. Štěpánce, dceři a její dceři Haničce, taky všechno nejlepší. Eliáškovi ze sestřiškou poslám pusinku a tady zase nevím, Sršence a Petulkovi Hnízdovin do Krnova. Děkuji vám, Haninko.
0: Taky děkujeme. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky. Naslyšenou.
0: A hrát budeme ještě také k dnešním narozeninám paní Dášence Suchomelové z Hřimic. Hodně zdraví, štěstí, lásku a úsměvu na líčkách. To přeje kamarádka Julie. Dále je tu prosba o písničku pro všechny organizátory jesenických farmářských trhů, které jsou pravidelně každý měsíc a nabízí vše, co si můžeme přát od různého zboží, pokutili zahrádkáře i širokou veřejnost, která si určitě vybere z pestré nabídky potravin a pochutina, včetně nápojů, které osvěží, a celá tahle paráda je na jesenickém náměstí doprovázena hudební produkci živých kapel a sboru. Děkuji spokojení návštěvníci. A ještě zahrajeme také kamarádkám do Vápené a Bernartic, Marciajce Dožulové, manželům Havránkovým.

0: Karel Gott a Český rozhlas Olomouc a připraveni už jsou Eva s Vaškem a pěkná písnička Stříbro ve vlasech a s ní tady bude paní Jiřinka ze Sudkova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc ze sluněného Sudkova.
0: Tak a já vás jenom vás hrozně poprosím, máte asi zaplé rádio, tak jestli byste ho nevypla. Aby se nám tam neozývalo.
1: Že se to ozývá?
0: Ano.
1: Dobrý, je to dobrý.
0: Děkujeme.
1: Děkuji. Odna. Já bych chtěla pozdravit svoje přátelé, kteří mě znají a mají rádi určitě. Je to Alenka a Liduška do Jeseníku. No, Maruška do Kolšova, Anička do Bludova. Doubravovi, do Postřelmova, pan Krácový a Jarek Balcárek do Sudkova, Schránilovi do Sudkova. A to by bylo asi tak všechno. A do Rapotina Válkovi ještě pozdravím a Láďu do Tovačova. Děkuji moc, Aničko, mějte se hezky, příjemnou službu.
0: Děkujeme.
1: A zvládejte to, už se nám to končí. Přijedou s vodou.
0: Tak doufajme, že rozumně s vodou a vy se mějte moc hezky, naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc.
0: A já ještě ráda připomenu, že dnes slaví své narozeniny paní Marie Korejtková z České Vsi. Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody přeje rodina Milana Bundila ze Staré Červené Vody. Dále je tu prosba, abychom zahráli k zítřejším narozeninám paní Mařence Jahodové ze Střeně k svátku Petrušce Bystroňové z Choliny. Písničku posílá Beatka. A ještě je tu prý písnička ze Studem z Opoždění, chce poslat písničku svojí mamince Haně Čechové z Kroměříže k včerejšímu svátku a popřát všechno nejlepší, hlavně hodně lásky a to nejpevnější zdraví. Obojí budeš potřebovat, maminko moje milovaná a dcero mojich prarodičů. Všichni ti přejeme, podepsán Alexandr Čech.

0: Další a další telefonáty, přicházejí i SMSky k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc v dnešních písničkách na přání. Já jsem moc ráda, že nás posloucháte a máme tu teď v tuto chvíli paní Ludmilu z Doubravice. Ludmilko, hezký den, koho chcete potěšit?
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení paní Alence Hrubé do Moravičan, paní Marušce Pláňkové do Mohelnice, panu Oldovi Cerákovi do Nemile, Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěv a paní Lidě, sousedce Lidě Jarolimové do Doubravice a Lidě Ziglové a Andulce Hanzelkové. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechno, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezké a zase někde naschledanou Gotwaldovi.
0: Naslyšenou, mějte se moc hezky a zahrajeme ještě pro moje děvčátka a babičku Aničku, maminku Martinu, pro moji ženu Simonku a dceru Štěpánku. Písničku posílá Radim z Veverek a je tu přání krásné neděle i do nejmilejšího rozhlásku. Prosíme pěkně o zahrání drahým přátelům, na které myslíme, Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidunce Loničkové, Zdeničce z Holubic, Marušce z Krásné Kroměříže a Vlastičce z Kutálkové. Všem zdraví, šťastné okamžiky a radost z každého dne přejí ze srdce Věrka Halousková s Hodným vnukem Adámkem. A do třetice všeho dobrého pošleme písničku ještě do Břidličné Elišce Havlíkové, hrozně moc zdraví a neboj se, vše dobře dopadne, přeje Anička z Brontálu.

0: Oblíbený Valdemar Matuška v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc a připravena už je Marcela Králová a písnička Láska k nám přilétá a s ní je tu také paní Zdena Zuničová toho času v Olomouci, jak mi prozradila. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku pro krásný a pohodový den bych poslala Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Moravičan, no a teďka nevím, tak prostě všem přátelům a známým, Jaroslavě do Krnova, už jsem si vzpomněla, a Marušce do Kroměříže a všem přátelům a známým a vám do rozhlasu, mějte se všichni krásně a hlavně buďte zdraví. Moc vás pozdravuje Zdena z Uničova. Děkuji.
0: Děkujeme také, písnička zaletí i k vám. A ještě přidáme jedno přání. Dobrý den, písničku posílám paní Evičce do Krnova. Srdečně vás pozdravuji, dávejte na sebe pozor, hodně zdravíčka přeje Květa.

0: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. Pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
1: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí? Ptala se Dita Vojnarová. Odpovědi uslyšíte v prázdninové repríze v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A dnešní písničky už jdou pomalu do finále a máme tady další volající, je to paní Naďa z Ludmírová. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. A chtěla bych poslat písničku paní Haně z Uničova. Tatínka by tato písnička určitě potěšila. Písničku také posílám všem spolubydlícím a zaměstnancům domova seniorů v Ludmírově. Přeji všem hodně zdraví a pohody a ať ty vedra přežijem v pohodě. Takže všechny zdraví. Naďa.
3: Děkujeme. Mějte se moc hezky, písničku si taky užijte.
4: No, taky. Děkuju, naslyšenou.
3: A sluší se připomenout, že dnes slaví svátek všichni Jáchymové, tak ta následující písnička bude patřit i jim.

0: A je tu poslední telefonát dnešních písniček na přání, až z Plzně se k nám dovolala Simona. Simono, hezký den a koho chcete potěšit?
1: Dobrý den, chtěla bych ještě dodatečně popřát se babičce Alence Janové ze Šumperka všechno nejlepší k jejímu čtvrtečnímu svátku, hodně zdraví, štěstí a radosti. Toto přání posílám za celou rodinu a za všechny, kteří mají rádi. Všem posluchačům i vám do studia přeju krásnou neděli.
0: My také moc děkujeme a mějte se hezky, písničku si užijte všichni naslyšenou. A víc už se určitě do dnešních písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc nevejde, ale nezoufejte, protože po 13. hodině a po dalších aktuálních zprávách to bude další zajímavý program, další díl zámeckého léta a tentokrát jsme zváni do vodního zámku Blatná.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Hanušovicích opravují tělocvičnu poškozenou povodní. Do kostela ve Zlatých horách se dnes vrátil obraz z 18. století. Plavkyně Sémanová je ve finále závodu na 400 metrů kraulovna mistrovství Evropy. Zítra čekáme oblačno, přeháníky i bouřky, teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hanušovicích na Šumparsku dokončují rekonstrukci školní tělocvičny. Předloni ji poničila povodeň. Práce by měly být hotové na podzim a vyžádají si 7 milionů korun. Část nákladů pokryjí peníze z povodňové sbírky. Dělnice opraví podlahu i zázemí tělocvičny, říká nezávislý starosta Hanušovic Marek Kostka.
4: Jsme teda do toho zahrnuli nejenom ty poškozené podlahy, ale i osvětlení tělocvičny, úpravu těch sociálních zařízení, které byly opravdu už zastaralé. Poslední rekonstrukce, a to je takový paradox, proběhla po roce 1997, kdy tady byla taky ta velká povodeň a kdy vlastně ty následky byly podobné.
3: Do kostela ve Zlatých horách se dnes vrátil obraz Panny Marie Pomocné, který zdejší věřící uctívají už 300 let. Během zhruba 3 měsíců prošel obnovou. Obraz restaurátoři vsadí do hlavního oltáře. Také on ale nejdříve musí projít rekonstrukcí za téměř 5 milionů korun, potvrdil to mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Albel.
5: Obraz Panny Marie Pomocné si restaurátoři odvezli v polovině května a již po 3 měsících je zpátky v kostele. Náklady na restaurování obrazu a baldachínu nad ním dosáhly 165 tisíc korun.
3: Poslední 2 týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesu a parku odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisti. Zájemci můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat, dodává za organizátory Veronika Zítková-Andrlová.
6: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
3: Kvůli požáru v Belgii už začala evakuace i 2 německých vesnic. Plameny, které hoří v největší belgické přírodní rezervaci, se zatím nepodařilo uhasit a dál se šíří. Požár už zničil asi 3000 hektarů půdy. Na pomoc do Belgie už přiletěl první hasičský vrtulník z Nizozemska. Vyslat své stroje přislíbilo také Česko a Švédsko. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila do finále závodu na 400 metrů kraul na mistrovství Evropy v Paříži. To je na programu po 19. hodině. Ještě předtím odstartuje ve finále polohového závodu na 200 metrů Jan Čvejka. Počasí. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přeháníky nebo déšť, ojídněle bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, místy západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ve Štembrku v ulici Komenského havarovalo osobní auto s motocyklem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let Tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans o Tenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rodicích.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady bylo.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klesí.

0: čekali na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
0: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
2: Jak jste se seznámili vy dva?
0: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by byl váš parfém. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak se na něj nakoukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem říkal, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer. No,
2: no asi to nevzdal.
0: Nevzdal.
2: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
0: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
2: A z toho Řecka sem na Blatnou?
0: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
2: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak toto musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hilprand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A, jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady na ten a nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Nemoc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand. A nebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand. To je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička.
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Neměli jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si teď si o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Některé obce chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Tereza Horchová doběhla do cíle maratonu na atletickém mistrovství Evropy 9. Zítra má být oblačno s přeháňkami i bouřkami. Naměříme až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obce na Olomoucku chystají žaloby proti akceleračním zónám k výstavbě solárních a větrných elektráren, řekl to nezávislý starosta Moravského Berouna Jan Hic. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků.
2: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
3: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavbě až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
4: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
3: Ministerstvo podle něj vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami, kde můžou vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požáru. Olomoucká univerzita Palackého bude v polovině září hostit výroční setkání absolventů. Zájemci se na něj můžou registrovat už nyní. Univerzitní vydavatelství připravuje při té příležitosti také almanach.
5: Almanach připomíná moderní dějiny Univerzity Palackého. Součástí jsou taky medailony všech rektorů a rektorek. Připomene ale i studentský život s využitím rozsáhlého digitalizovaného archivu, včetně snímků, které poskytla veřejnost. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Vláda zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Dohromady pořádají 1300 akcí ročně a fungují už více než 20 let. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech. Píše o tom server i rozhlas. Sport. Tereza Horchová skončila v maratonském běhu na atletickém mistrovství Evropy 9. Zvítězila Finka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros. Oba v rekordech šampionátu. Tereza Horchová v cíli popsala náročnou a členitou trať v centru Birminghamu.
6: Byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovně nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů. Tam balancovat. Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přeháňky nebo déšť, ojediněle bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní, místy západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ve Štomborku v ulici Komenského se řeší nehoda osobního auta a motorky. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Věřím, že vy všichni, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc, už jste naladěni na hravou notu, ať už budete dnešní hřebíky jenom poslouchat, nebo nám opravdu zavoláte a budete s námi soutěžit. Ve hře jsou pěkné knížky, CDčka, také nějaké tričko tam je, tak věřím, že je z čeho vybírat. No a v této hodině ještě poputujeme také do Slatinic, tam je opět živo. Dnes je tam přehlídka autoveteránů a my se tam za chvíli podíváme s naším regionálním stopařem. Příjemný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Tak já jen mohu držet palce, aby těch zabitých hřebíků správně bylo co nejvíc a nebudu zdržovat. Hrajeme o ceny Českého rozhlasu Olomouc, o knihy, CDčka a další drobnosti a já věřím, že třeba hned první volající bude mít velké štěstí. Uvidíme, kdo to bude. Dobrý den.
3: Dobrý den, Věra z Blážova.
2: Věro, já vás moc zdravím. Jak jsem říkala, držím palce a nabízím Děkuji. Otázky od jedničky do desítky.
3: Tak dvojku.
2: Ptám se, z jaké slitiny se dělají zvony tak, aby krásně zněly i několik staletí. A máte samozřejmě tři možnosti. Za A je to směs mědi a cínu, nebo za B jde o ušlechtilou ocel, anebo za C směs niklu a kadmia.
3: Ať.
2: Říkáte, že je to směs mědi a cínu. A je to tam, máte samozřejmě pravdu. A já mohu odškrtnout druhou otázku a jedeme dál.
3: 4.
2: Pod tímto číslem se skrývá tato otázka. Také vám vrtá hlavou stáří vesmíru? Podle současných poznatků je to asi a máte tři možnosti. Stáří vesmíru je buď za A 10 milionů let, nebo za B 14 milionů let, a nebo za C 15 bilionů let.
3: Za B 14 milionů let.
2: 14 milionů, říkáte to s jistotou, řekla bych, a máte opět pravdu. Takže čtyřka splněná a my pokračujeme dál.
3: A šestka.
2: A šestka. Ptám se, co je to udidlo? Udidlo je buď za A část koňské uzdy, nebo za B voná směs, a nebo za C čalouníkova pomůcka.
3: Za A.
2: Za A část koňské uzdy, opět říkáte velmi jistě. No a
3: jo.
2: Já nemohu konstatovat nic jiného, že jste velká frajerka, první tři otázky správně
3: zpovězení. No, to koně doma.
2: Tak to, potom je to jasné. Potom je to brnkačka, jak se říká. Vám moc gratuluji, mějte se moc hezky, vybírejte některou z našich cen.
3: Děkuju.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: A máme tu dalšího soutěžícího rovnou na lince. Dobrý den, tady Hanka Písková, Český rozhlas Olomouc. Kdo je na druhé straně?
4: Dobrý den, paní Písková. Já, to je František Hanušovic, já vás zdravím.
2: Ano.
4: A já bych chtěl ke včerejšímu svátku vám popřát hlavně to pevné zdravíčko.
2: Jste zlatý, moc děkuji. No, já vám za to budu držet ty palce. No. Tak už máme za sebou otázky 2, 4 a 6. Tak co vyberete vy?
4: Tak já zkusím třeba... A ten nám tu trojku, prosím.
2: Trojka, když se pohybujeme po Drahanské vrchovině, můžeme si zajít i k velmi vysokým větrným elektrárnám, které stojí poblíž. A teď dávám tři možnosti. Mm-hmm. Za A Horní Loděnice, nebo za B Protivanova, a nebo za C Jívové.
4: No já zkusím Cčko, nevím to přesně.
2: Zkusíme to Cčko, takže Jivovou říkáte.
4: Ano.
2: No a mě to fakt moc mrzí. Je to opravdu u Protivanova, je odtud nádherný výhled do kraje a tak vydáváte šanci dalšímu. To je od vás tak
4: hezké. Ano, hezký den.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Tak třetí otázku jsme tedy nepokořili, ale víme, kde to je. Je to opravdu u Protivanova, ty větrné elektrárny. A věřím, že na naší lince už je další posluchač nebo posluchačka. A kdo to bude tentokrát? Dobrý den.
5: Dobrý den. Stando z Raškovic.
2: Stando, já vás asi poprosím, abyste trochu stlumil svůj přijímač, protože s námi máme ozvěnu.
5: Už to dělám.
2: Děkuji a nabízím otázku číslo 1, otázku číslo 5 a otázky od 7 do 10.
5: Tak já zkusím 5.
2: Zkusíte 5, což takhle dovolená na Tenerife. Máte představu, kde se tento ostrov vlastně nachází a dám vám zase tři možnosti. Je to buď za A jihozápadně od Maroka, nebo za B v Mexickém zálivu, a nebo za C ve Středozemním moři, Tenerife.
5: Já bych zkusil 5.
2: Cčko říkáte, že je to ve Středozemním moři, říkáte to s jistotou.
6: Jauwais!
2: Bohužel, není to správně, opravdu. Je to jihozápadně od Maroka, Tenerife je součástí Kanárských ostrovů. My vám děkujeme za telefonát a poprosíme dalšího posluchače. Děkujeme, naslyšenou. Pátá otázka za námi, tak já věřím, že navážete na úspěch první volající. A kdo to bude tentokrát? Dobrý den.
7: Dobrý den. Anička z Litovle.
2: Aničko, moc zdravím do Litovle. Zbývají otázky od sedmičky do desítky, anebo jednička je ještě volná?
7: Tak zkusíme tu jedničku.
2: Zkusíme tu jedničku a tam se objevuje slovo CERN. Tato zkratka v sobě ukrývá název mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. A CERN je buď za A Evropská organizace pro jaderný výzkum, nebo za B Evropská centrální banka, a nebo za C Evropská organizace pro ochranu lidských práv.
7: To nevím, ale typu Ačko.
2: Typujete Ačko a zkrátka bych řekla, že na vás sedlo štěstí, protože je to opravdu Evropská organizace pro jaderný výzkum, takže máme splněno. Tak já vás jenom poprosím také, pokud jste blízko svého přijímače, abyste ho vypla. No.
7: Je to lepší?
2: No, moc ne. Tak jestli můžete opravdu ho vypnout, protože hodně se to ozývá a posluchačům to asi nebude dělat dobře. Tak už teď to vypadá dobře. A já tady mohu pokračovat dál, nabídnu vám otázky od sedmičky do desítky.
7: Ale půjdeme sedm.
2: Dobře. Ptám se, kdo to byl Jan Křtitel Vaňhal. Byl významným českým, buď za A hudebním skladatelem, nebo za B architektem, a nebo za C lékařem.
7: Dávám Bčko.
2: Dáváte Bčko, říkáte architektem.
6: Jauwais!
2: A je to těsně vedle. Jan Křtitel Vaňhal byl hudebním skladatelem a varhaníkem, tvořil hlavně v druhé polovině 18. století.
7: Tak tam máme ještě mezeru.
2: Děkujeme za hru, mějte se
7: ale
2: hezky.
7: Ale František taky nedopad, takže...
2: Takže nic se neděje, budete zkoušet někdy příště. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Tak a dívám se pozorně a ve hře jsou stále ještě poslední tři otázky. Máme tady otázku 8, 9 a 10. A tudíž poslední volající, poslední účastník dnešních hřebíků. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Marie od Uherského Hradiště.
2: Já vás, Marie, moc zdravím a už si nemůžete moc vybírat, ale odkud začneme? 8, 9 nebo 10?
8: Osmičku.
2: Ptám se, kde na šachovnici stojí věž. Myslím samozřejmě při zahájení hry. Věž stojí za A vedle královny, nebo za B vedle střelce, a nebo za C v rohu šachovnice.
8: Já to typnu střelce, vedle střelce.
2: Vedle střelce říkáte.
6: Jauwais!
2: A já musím říct zase těsně vedle. Je to v rohu šachovnice, opravdu šachisté vědí. Tak vám děkujeme, mějte se moc hezky, zdravíme k Hradišti, naslyšenou. Tak to byly dnešní hřebiky, jedna úspěšná, velmi úspěšná hra tady byla. Já věřím, že vy ostatní se nenecháte odradit a že tu s námi budete opět zítra po 14. hodině, kdy budou připraveny další otázky a další skvělé výhry Českého rozhlasu Olomouc.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Martin Maxa a Český rozhlas Olomouc. Z lázní do lázní, tak se jmenuje jízda autoveteránů Hanou. Těmi cílovými lázněmi jsou Slatinice. A jak to tam teď vypadá, tak to ví reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Vypadá to úžasně, je tady obrovská spousta různých starých aut a motocyklů, je to vepředu před tím lázeňským domem a je to i vzadu v parku ve stínu. Viděl jsem krásné kousky, třeba obrovský Oldsmobile a Forda taky jako kočár, vypadá to auto podobně z roku 1917 už hasičský Trabant, to jsem ještě předtím nikdy neviděl, Škodovku s tím plasticky vyobrazeným znakem, letícím šípem. Teď stojíme u krásných vykovek, jsou tu i traktory a je tu s námi i předseda automotoklubu, veterán automotoklubu Prostějov, pan Petr Studený. Dobrý den.
3: Dobrý den, takže já bych předně chtěl pozdravit všechny posluchače Českého rozhlasu. Letošní akce už je naše 21. Takže klasicky jsme odstartovali z obce Skalka. Jako tradičně jsme měli nachystanou přestávku v obci Čechách pod Kosířem. Je to asi hodinová přestávka, kde mají možnost všichni účastníci si odpočinout, trošku se občerstvit. Kromě samozřejmě účastníků rally, je tam i spousta milovníků historické techniky, takže samozřejmě celý kompletně zámecký areál byl zaplněný. Účastníci si mohli dát dobré pivko, dobré občerstvení.

0: ředitelka těchto lázní Sylvie Vyroubalová. Před chvilkou jste měla projev a tam jste naznačila jakousi paralelu mezi touto veteránskou akcí a těmi lázněmi.
1: Dobrý den, ano, ta paralela je velmi velká, protože lázně Slatinice i veteráni mají mnoho společného. Slavíme 500 let, je tam dlouhá historie. Máme svůj osobitý charakter a ta péče je taky společná, protože my pečujeme o naše hosty a pacienty a veteránisti zase o ty své vozy.
0: Ano, jsou to odborníci. Já myslím, že vy, pane předsedo, jste také vlastně od fochu, že to auto umíte sám opravit.
2: Ano, jsem samozřejmě od fochu. Nicméně, jestli teda můžu, zrovna teď stojíme u dvou velice krásných výkovek. Já jako Prostějovák, je to moje taková srdeční záležitost. Jestli teda můžu, tak jedna z těch výkovek je mimořádně vzácná. Jedná se o výkovku 35 přezdívanou Labuť, která je zajímavá tím, že je jediná dochovalá na světě.
0: No a u druhé výchovky právě teď stojíme. Obě dvě mají ty typické chrochníše, což jsou znaky výchovky, které vyrobila paní Vichtrlová, tedy Vichtrle Kovářík, a paní Vichtrlová se na tom taky podílela. A my tu máme i majitele jedné z těch výchovek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vy jste přijel i se synem?
3: I se synem.
0: Tak před chvilkou spadl, trochu se bouchnul, ale už je to dobré. Jak to snáší tady tohleto, tuhletu veteránskou jízdu?
3: Už je to na ně dlouhý.
0: A jak to snášíte vy?
3: Příjemná atmosféra, příjemná společnost a spoustu příjemných lidí okolo.
0: Ze kdy pochází ten automobil?
3: Z roku 1932.
0: Jak se v něm jede v takovémto počasí?
3: Výborně. Krásně to ofoukává a je to daleko lepší určitě jak nějaké zavřené limuzince.
0: Je to kabriolet, jak dlouho máte tady tohleto úžasné naleštěné auto z Prostějova prvorepublikové?
3: To auto už mám 4 měsíce a byl to můj letošní přání do nového roku.
0: A splnilo se.
3: Jak vidíte, tak se splnilo.
0: Řeknete nám, na kolik to vyjde?
3: Hodně.
0: Jsou to 100 000?
3: Řekl bych miliony.
0: Ale úžasné. A vy si to taky umíte sám opravit?
3: Já umím akorát dřevěné věci. Dělám normální stolařinu a budu teďka zkoušet, přijímám ještě další nějaký autička, tak budu zkoušet ještě stříkání. Tím, že stříkám nábytek, tak si zkusím to auto stříknout.
0: Jsme tady ve Slatinicích, kam ještě pojedete?
3: Dneska už jenom domů.
0: No to jasné, ale určitě máte plány, kde se ukážete s tímhletím krásným kouskem?
3: To spíš ukáže čas, kde to. Včera jsem se vrátil z Moravských Budějovic, minulý týden jsme byli ve Valašském Meziříčí a kam se dostaneme, teprve ukáže čas, podle toho, kolik toho času bude.
0: A všude úspěch?
3: Dalo by se říct, že většinou vyhrává první místo elegance.
0: Tak uvidíme, co dnes. Už jsou jasné výsledky soutěže, pane předsedo?
2: Má to na starosti kolega, takže já si myslím, že už to má zhruba sepsané, ale uvidíme, je to malé překvapení samozřejmě.
0: Tady je to vlastně elegantní po všech stránkách, nejen ty vozy, ale i dámy v krásných šatech, ať už historických nebo těch současných.
1: Děkuju, ano, souhlasím, protože historická...
0: A týká se to i vás.
1: Historická modní přehlídka je, myslím, teďka na pořadě dne.
0: No a jak bude probíhat ten program ještě dál?
1: Určitě čekáme na slavnostní vyhodnocení této veteránské rally na pohodu. Máme připravený bohatý hudební program, jsou zde samozřejmě atrakce pro děti, lázeňský jarmark. Myslím si, že to svoje si tady najde úplně každý.
0: A to už je konec lázeňské sezóny, nebo ještě něco budete pořádat?
1: Určitě to ještě konec není. Mohu vás pozvat na 19. září, kdy máme akci loučení s létem a neb in Burčák en Vino Veritas, což je ochutnávka burčáku a vín, ať už moravských, českých nebo zahraničních. Loni jsme měli přes 80 druhů, tak letos si myslím, že to určitě trumfnem.
0: No a vy co plánujete jako Hanácký automotoklub?
2: No my už letos s touto akcí končíme ty jízdní akce, pak už máme akorát naplánovanou burzu, jo, takže letošní sezonu pomalu uzavíráme.
0: A jste spokojeni?
2: Letošek si myslím, že dopadl celku, jak jsme očekávali, takže je to v celku dobré. Já ještě teda, jestli můžu, tak jenom takové malé zavzpomínání na bývalého člena našeho Hanáckého automoto veterán klubu, pana Stanislava Valáška, který v podstatě má zakladatelsky tuto akci na starosti, nebo měl tuto akci s majitelem, panem Vybíralem, dali nějakým způsobem dohromady. První ročník udělali jen jako výstavu a další ročník už v podstatě probíhal tak, jak vidíte teďka, akorát s tím, že se malinko vždycky

0: opilovávala.
1: Z lázní do lázní, rally na pohodu, příští rok zase, ze Slatinic, Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaby Daněk a za chvíli také Chris de Berg v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ale teď ještě rubrika, která nám vždycky dává pořádnou porci hanáčtiny. Zdá se až k neuvěření, že od vstupu sovětských vojsk a některých dalších armád Varšavské smlouvy do naší svobodné země uplyne letos v srpnu už 58 let. Jak prožíval žhavý konec léta roku 1968, nám prozradí Stréček Křoupal.
1: Na ráno 21. srpna roku 1968 se nedá zapomenout. Beležňa, tenkrát byla potřebná každá roka. My Kločeska jsme byli v očení a měli jsme prázdniny. Chodili jsme pomáhat strécovi svážet obilí a mlátit. Maminka nás brzo ráno vždycky bodili, ale tentokrát to bylo nějaký divný. Maminka měli oplakaný oči a byly celá vystrašená. Chlapci, stávete, je okupaca, napadá nás Rusy s Varšavskou smlouvou. Maminko, nestalo se vám něco? Nejste nějaká popletená? Ale kde pak? Maminka zesílela v kuchyni rádio a my jsme nevěřili vlastním oším. Očekali jsme ke strécovi, co bude, co včel. Strec byl na dědině ze sousedama. Byli tam chlapi z dědiny, drožstevníci a všetci, kdo nejel do města do práce. Lidi byli hodně rozčílení a odhodlani něco odělat. Ledaže co? U nás břochovaných byl klid. Nehla se ani halouska na hroškách na dědině. Strec pak v poledně povídali, že je to špatný, že to Rusy neměli dělat. Potom dodali, chlapci, pojďte, budeme pomale mlátit. K nám ti bolševici nedojedou a kdyby dojeli, tož nám stejně nepomožou. Bratr Fanoš měl malý tranzistorák, tenkrát to byl veliký hit. A to jsme mlátili, sváželi a mezi tém poslouchali československé rozhlas z Fanošovýho tranďáku. Osvačeně jsme si vždycky zpívali. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša, běž domů, Ivane, a už se nevrace. Byly to zvláštní žňa, načesto jiný než te všechny ostatní předtem a potem. A tak tady byly ty dočasně umístěny vojska SSSR 22 dlouhých let. Vojsk jsme se zbavili, ale myslím si, že se musíme mít pořád na pozoru.
0: Na srpnovou okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 zavzpomínal Stréček Křoupal. Pořad napsal a namluvil Jiří Vrba, dramaturgem byl Jan Sulovský, technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík a režii měl Tomáš Soldán. Plk si můžete poslechnout v repríze, kterou vám nabídneme příští neděli v 7.40 ráno.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se konec prázdnin a s ním i Folkfest, který se bude konat v Mohelnici od 27. do 30. srpna. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás pozvu na jeho 7. ročník. Samozřejmě nebude chybět spousta muziky, kterou zahrají muzikanti, kteří budou vystupovat na dvou mohelnických scénách i na Bouzově. Pozvánku na Mohelnický Folkfest si můžete poslechnout v neděli 16. srpna po 15. hodině. V pořadu Na cestě a od mikrofonu vás zve Jarka Nosková.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vyhráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Dnes uslyšíte vystoupení Dany Chytilové a Richarda Pogody a píseň Stará divadelní opona.

to všechno za mnou, to je věřte kašer. Všechno jsou hadříky a kostýmy a šminka. I dámy z kamelí, falešný je kašel. A místo zlata jenom mosa tady cinká. To všechno za mnou, to je lidi fikce, co by se v denním světle rozpadla. Kulisy světla a perfektní dikce.

0: Dana Chytilová a Richard Pogoda na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a blíží se 15. hodina, s ní další aktuální zprávy a potom už se na vás budu těšit Jarka Nosková s pořadem Na cestě Folka Country.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Olomouci začne zkušební provoz terminálu pro platbu kartou ve vozech MHD. Hrad Halštín se chystá na tradiční kovářské fórum. Plavci Sémanová a Čejka budou poslední den mistrovství Evropy bojovat o medaile. Zítřejší počasí má být oblačné s přeháňkami i bouřkami. Teploty do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dopravní podnik města Olomouce zítra spustí provoz prvních terminálů pro nákup jízdenek kartou. Zatím budou fungovat jen na zkoušku v 10 tramvajích a stejném počtu městských autobusů, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. Ve všech vozidlech MHD by bezkontaktní platební terminály měly být zprovozněny na přelomu srpna a září. Na středověkém hradě Halštín na Přerovsku začne na konci příštího týdne tradiční kovářské fórum. Plastiku pro hradní sbírku tentokrát vytvoří tým uměleckého kováře Václava Nohy. Pokračuje za organizátory Pavlína Jindrová.
6: Autoři si nepřejí přímo zmiňovat, o jakou tematiku se bude jednat. Já mohu prozradit, že se bude jednat o figurální plastiku monumentálnějšího rázu. Oficiální představení proběhne 22. srpna od 16 hodin, kdy bude tedy představen jak samotný kovářský tým, tak samotné téma.
5: Kroměřížská radnice hledá další koordinátory na pomoc v sociální službě Stravenka. Jde o program, který pracuje s lidmi bezdomova a sociálně slabými. Tě za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají od města oběd a papírový náramek k vyzvednutí dalšího jídla. Do programu se aktuálně zapojuje kolem 20 osob denně, zatímco na začátku jich chodilo jen zhruba 10 za měsíc. Pokračuje mluvčí radnice Jan Vondrášek.
7: Koordinátor programu Stravenka musí být plnoletý. Může to být senior i invalidní důchodce, který chce vykonávat potřebnou a přínosnou činnost. Jedná se o práci ve všední dny, vždy na hodinu denně a na základě dohody o provedení práce. Město uvítá i nové koordinátory, kteří by v rámci programu Stravenka chtěli pracovat třeba jen jeden nebo dva dny v týdnu.
5: Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a sobotu hořely křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje. Čtveřici podezřelých policisté zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení.
4: Sport.
5: Plavci Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, které ji čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí závodu na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord a rád by ho vylepšil i ve finále.
8: Budu asi zasnažit jenom jako bojovat, udržet tu první půlku asi tak nějak stejně, ty prsa se zkusit zabojovat a zmáčknout se prostě, co to půjde v kraulu, vyjíždím a z toho úplně všechno, takže uvidíme, co z toho bude, když bys to stlačil ten čas ještě trošku, budu strašně nadšený a umístění prostě uvidíme, jaký z toho bude.
4: Počasí.
5: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přeháňky nebo déšť, ojídněle bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní, místy západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dvě nehody máme hlášené na Šumparsku. V obci Štíty havarovalo osobní auto s motorkou a u Loučné nad Desnou se řeší havárie motocyklu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných men, třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je lépe. Dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám soustředit se na pomoc lidem v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty prázdninové reprízy Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na sklonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Písničku Jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák, Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení Banjo Band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50. Na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už 7. ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hoptropáci.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976 Hotel California je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Mikroregion Hranicko bude investovat do stanic pro nabíjení elektromobilů. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Kristýna Sasínek-Meky na mistrovství Evropy poběží finále na 1500 metrů. Zítra čekáme oblačno, přeháníky i bouřky a maximálně 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obce sdružené v mikroregionu Hranicko nechají vybudovat na svých katastrech dobíjecí stanice pro elektromobily. Sloužit budou samosprávám i veřejnosti. Práce by měly začít příští rok, uvedl to lidovecký starosta Bílotina Eduard Kavala.
2: Někde to umístění té stanice bude jednodušší, protože prostě mají místo blízko napojení, mají vybudovanou parkovací plochu a k tomu v podstatě jenom přistaví jakoby tu nabíječku. Někdo bude muset udělat třeba i to parkovací místo, vydláždit ho a přitáhnout tam ten zdroj, takže to bude jakoby nákladnější, ale to už je každého věc a kdo se rozhodl, tak do toho jde a zastřešuje to v tomto okamžiku obec Bělotín.
0: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Společnost Cream hledá firmu na odvoz a zpracování suti z vyhořelé budovy číslo 34 ve Zlíně. Po dokončení bouracích prací na to bude mít prostor do 15. prosince. To je termín, který stanovil zlínský stavební úřad. Sutiny se podle mluvčího společnosti Marcela Šmita budou zřejmě odvážet kamiony nebo vlaky. Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoci zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni odcestovat. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. Nejméně 12 lidí neštěstí nepřežilo. Autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. Sport. Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes večer představí poslední česká zástupkyně. Do finále na 1500 metrů nastoupí Kristýna Sasínek-Meky. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tady posledního postupového.
4: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není, no. Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přeháníky nebo déšť, ojedinělé bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, místy západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumparsku na silnici 44 u Loučné nad Desnou se řeší nehoda motocyklu. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. Dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě, venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasliněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka pa, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. Rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti.
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulík!

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: Jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno, abych tak řekla. Vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední. Tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo.
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě. To jsou všem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum, pum papi.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. To bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak. Já tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák. A potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem, nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: paš Jirku.
6: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Tak jo, jako na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
8: Já myslím,
6: no,
8: že
6: se
8: to necháte.
6: Jsem se těšila trošku. A, no a teď, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znání. No.
7: Tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je, těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to... taky...

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si

0: možná, Sary, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
1: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
0: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
1: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
0: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
1: No nevšiml.
0: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
1: Ale prosím.
0: Nabídky.
1: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy. No,
0: to určitě.
1: O tom nebude mluvit.
0: Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
0: To bylo kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se, textu. Jo.
0: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3 týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolia Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery. Nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolia mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstinky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina. A já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To je sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to prosím vás můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlá, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytí.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až po pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář,
7: ale
6: otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale to nevadí, já počkám. Takže šupi to.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil, dědil, tebe jsem oddával už pětkrát a tebe Blažková jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zarvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Hanušovicích opravují tělocvičnu poškozenou povodní. Do kostela ve Zlatých horách se dnes vrátil obraz z 18. století. Ještě do konce srpna je možné se přihlásit do akce Ukliďme svět. Zítra má být oblačno s přeháňkami i bouřkami, naměříme až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hanušovicích na Šumparsku dokončují rekonstrukci školní tělocvičny. Předloni ji poničila povodeň. Práce by měly být hotové na podzim a vyžádají si 7 milionů korun. Část nákladů pokryjí peníze z povodňové sbírky. Dělníci opraví podlahu i zázemí tělocvičny, říká nezávislý starosta Hanušovic Marek Kostka.
2: My jsme teda do toho zahrnuli nejenom ty poškozené podlahy, ale i osvětlení tělocvičny, úpravu těch sociálních zařízení, které byly opravdu už zastaralé. Poslední rekonstrukce, a to je takový paradox, proběhla po roce 97, kdy tady byla taky ta velká povodeň a kdy vlastně ty následky byly podobné.
0: Do kostela ve Zlatých horách se dnes vrátil obraz Panny Marie Pomocné, který zdejší věřící uctívají už 300 let. Během zhruba 3 měsíců prošel obnovou. Obraz restaurátoři vsadí do hlavního oltáře. Také on ale nejdříve musí projít rekonstrukcí za téměř 5 milionů korun. Potvrdil to mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
3: Obraz Panny Marie Pomocné si restaurátoři odvezli v polovině května a již po 3 měsících je zpátky v kostele. Náklady na restaurování obrazu a baldachínu nad ním dosáhly 165 tisíc korun.
0: Poslanci opozičního hnutí STAN a Pirátů chtějí znovu otevřít otázku manželství mezi dvěma ženami nebo muži. Návrh zákona připravil Karel Dvořák z hnutí STAN. Podle něj by mělo Česko zrovnoprávnit heterosexuální i homosexuální páry. Podporu chce Dvořák hledat i v koalici, hlavně v hnutí ANO. SPD je proti dlouhodobě, změny podle předsedy Petra Macinky nepodporují ani motoristi. Do akce Ukliďme svět se lidé můžou přihlásit už jen do konce srpna. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet. Pak dostanou zdarma potřebné náčiní, třeba pracovní rukavice nebo odpadkové pytle. Cílem je vyčistit lesy nebo městské parky od odpadků, které tam mohly zůstat po letní turistické sezóně, říká koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Andrlová-Zítková.
4: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy, nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody. Sport.
0: Cyklistický závod Czech Tour vyhrál Američan Andrew August, který ovládl i poslední etapu. Václav Ježek projel cílem na pustevnách jako čtvrtý a v celkovém pořadí zůstal na 7. místě s více než minutovou ztrátou na vítěze. Jan Hirt obsadil v konečné klasifikaci 9. příčku. Počasí. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přehánky nebo déšť, ojídněle bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, místy západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici 44 u Zábřehu se řeší nehoda dvou osobních aut, jezdí se to kyvadlově jedním pruhem, tvoří se to kolony.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je to tady před námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je hodinka písniček těch lidových nebo dechovkových, takže vítejte vy všichni, kteří máte tuto muziku rádi. Teď je připravena Moravanka, další písničky, tak ty už budou na vaše přání. Začíná pořad Hrajeme pro radost a příjemný poslech vám přeje Hanka Písková.

0: Kohoutku Jarabí zpívala Moravanka a v tom kraji jihomoravském ještě zůstaneme, protože to bude Vlčnověnka, Vínečko jak višňa a tuto písničku si přál pan Pepa z Konice. Pepo, hezké odpoledne.
1: Dobrý podvečer. Přeji Českému rozhlasu Olomouc a vašim moderátorům. Chtěl bych zahrát své přítelkyni k jejím dnešním narozeninám. Přejem paní Vlastě Navrátilové, přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a božího požehnání do dalších let. To jí přeje Pepa z Konice a sestra Drahuška Valentová z Luké. Děkuji.
0: Děkujeme, mějte se moc hezky, vaše přání plníme, naslyšenou. A já to přání musím ještě rozhojnit, protože shodou okolností nám přišla tato SMS-ka. Prosím, zahrejte k dnešním narozeninám paní Vlastě Navrátilové z Konice hodně zdraví, štěstí a dobré pohody přeji Zapletalovi.

0: Pořad Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc dnes začal z Veselá, s Moravankou a Vlčnověnkou a vypadá to, že v tom trendu budeme pokračovat, protože připravená je kapela Progres a s ní je tu naše pravidelná posluchačka paní Ludmila. Hezký den.
1: Krásný den vám taky přeji, paní Haničko, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání a chtěla bych poslat písničku s velkým poděkováním za polední písničky paní Jarušce z Krnova, Zdeničce Pavelčíkové z Uničova, ale teď je tohoto času na LDNC v Olomouci, také panu Oldovi Crhákovi z Nemile, manželům Gotwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině, manželům Sedláčkovým z Újezda u Mohelnice, Jožince a Františkovi. A taky do Zábřeha bych chtěla poslat hudební pozdrav za včerejší písničku. Děkuju paní Milušce a její kamarádkám, paní Vladence Fajtové, která je rodačka z Moravičan a byla Crhová, a taky Martě Kaplové ze Zábřeha a ta taky je rodačka z Moravičan a byla za Svobodná Hánišova. Tak děvčata, posílám vám písničku a moc vám za všechno děkuju a paní Fajtové, Vladence, ještě jednou všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásky k pátečním krásným 86. narozeninám přeji. A panu Jiříčkovi z Kunštátu taky ještě posílám písničku a všem přátelům, posluchačům. No a pro vás, paní Haničko, k včerejšímu svátečku taky ji posílám a přeju všechno nejlepší, pevný zdravíčko, štěstí, lásky, spokojenosti a všechno, ať se vám daří, ať se máte krásně a hodně osobních a pracovních úspěchů. Mějte se pěkně a moc děkuji.
0: Děkuji taky naslyšenou a k tomu přidáme ještě jeden pozdrav, tedy nepodepsaný bohužel. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku pro pana Banka do Bohutína.

banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady Malina Brothers. A že jim to spolu skvěle hraje, potvrdili i na 200. výročním koncertu série Živě v červnovém letním kině. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A v tuto chvíli s vámi pořád hrajeme pro radost a vy rozdáváte radost tím, že myslíte na své blízké. A další takovou je paní Anička z Bludova. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Aničko.
4: Zdravím Český rozhlas Olomouc a milovníky dechovky. Písničku posílám a přeji hezký den Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Jarušce a Pepovi do Malé Morávky, panu Ivanovi a jeho paní Odopavi a manželům Blížňákovým do Rapotina, kteří moc rádi poslouchají naše písničky. A přeji všem zdraví, štěstí, pohodu a lásku a zdravím všechny Bludováky. Anička, děkuju.
3: Děkujeme také, naslyšenou. A přidáme další váš SMS-kový vzkaz. Zahrejte prosím starostovi z Hněvotína za včerejší výlet vláčkem na Kosíř, za krásnou atmosféru na Kosíři. Děkujeme průvodčí Pavle a skvělé kapele Anička a Iveta.

0: Žadoviáky teď vystřídá na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc Moravská Veselka a s ní a určitě nějakým přáním je tu také paní Jana z Prosenic. Dobrý den.
1: Ano, nechtěla bych nechat písničku pro paní Věrušku Skopalovou, její oblíbenou písničku Nikoho jsem nemiloval.
0: A chcete něco dodat? Je to jen tak pro dobrou náladu?
1: Ano, pro dobrou náladu.
0: Tak děkujeme moc, ať ta písnička potěší i vás. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou.

0: Moravská veselka a Český rozhlas Olomouc a připravená už je další písnička, velmi známá písnička, bude od Pepíka Nauše a, nebo v podání Pepíka Nauše a přála si ji paní Alžběta Zmilková. Hezký den.
1: No dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a prosila bych ho zahrát písničky pro paní Vlastu Navrátilovou z Konice k jejím narozeninám. Přeji hodně zdraví, spokojenosti a štěstí. Děkuji.
0: Děkujeme také, k přání se připojujeme, mějte se hezky, naslyšenou. A vám ostatním, kteří jste třeba ostýchaví nebo se nemůžete dovolat, tak připomenu ještě naše SMS-kové číslo 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc této hodince hraje pro radost, hlavně vám všem, kteří máte rádi dechovky a lidové písničky. A já už v eteru v tuto chvíli vítám také pana Oldu z Nemile. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, paní Haničko, děkuji za vybrání písničky. A ještě jednou vám přeji všechno nejlepší k předevšímu svátku. A posílám k narozeninám Martě Václavské do Mohelnice. Martičko, všechno nejlepší, hlavně zdraví a vše, co si přeješ. Dále do Dobravice rodiny Gottwaldové a Liduště Siglové děkuji za zahrání.

0: Babouci v pořadu Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a já mám teď na lince naší pravidelnou posluchačku paní Janu z Roštění. Jani, pěkný den a já věřím, že pan Jiří, který také poslouchá, je někde poblíž. Je to tak?
1: Je to tak. Dobrý den, paní Haníčko, a je to tak. A srdečně vás zdravíme a všechny rozhlasoví přátelé a milá paní Haníčko, my vám přejeme k vašemu včerejšímu svátku hlavně hodně, hodně zdraví a pevné štěstí, hojnost Božího požehnání a panenka Maria, tady naša svatohostinská, ať vás všude ochraňuje a ještě dlouho, ať nám rozdáváte radost. A písničku pro potěšení posíláme Věrušce Halouskové s Hodným Adámkem do Bílovic, Anice a Jarkovi do Jindřichova Hradce, Vlastičce Špukálkové do Krnova, Stáničce do Lomnice, Břeťovi do Štítu, Jiřímu do Litovle, Jiřímu do Kunštátu a Františkovi od Brna a všem posluchačům. Ať vám všem tato písnička udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku. To vám z celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. Paní Haníčko, vám moc krát děkuji a zas někdy naschledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou, a já k tomu přidám ještě další vaši zprávu. Všem přeji hezký podvečer a pozdrav s poděkováním za polední zahrání písniček. Posílám také hudební pozdrav paní Gotwaldové, panu Oldovi a sestře Zdeňce. Mějte hezký podvečer a všem díky za hudbu.

0: krajanku už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vystřídá Veselka. No a přání nebo písničku teď bude posílat paní Jindřiška z Prostějova. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, paní Haničko, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. V úterý mají svátek Helenky. Oslaví ho také paní Helenka Vyrobalová z Prostějova. Takže milá paní Helenko, hezké dny a hodně radosti, pevné zdraví a žádné starosti. Mnoho lásky k vám k svátku přeji a ať se okolo vás jen samé dobré věci dějí, přeje váš bratr František a já Jindřiška Slavíková. A vám, paní Haničko, moc krát děkuji.
0: Také děkuji, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: A
0: rád budeme také všem posluchačům pro radost a potěchu, i když jim nikdo nezahraje, napsala nám Jana. A ještě písničku posíláme také Zdeňce do Pískova. Přejeme příjemné odpoledne u dobré kávy. Podepsání přátelé.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás pozve na další hudební výlet, na kterém zjistíme, že v Lipníku včil jarmark bude. Právě odtud totiž vyrazíme směrem na východ a nejen poslechem lidových písniček se rozhledneme po poutích, hodech, slavnostech a jarmarcích, které se ještě na schlonku letních prázdnin chystají na Záhoří, v Bystřici pod Hostýnem nebo na Valašsku. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Rádio vašeho kraje vám stále hraje pro radost a tu další radost přinese paní Tonička Zludmírová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Paní Haničko, já bych dnes chtěla popřát vám všem do Českého rozhlasu Olomouc, hlavně vám k včerejšímu svátku a všem věrným posluchačům. A chtěla bych nechat zahrát paní Zdeničce Kuničová, která je teď v Olomouci, paní Lidušce Siglové z Doubravice, paní Janičce a Jiřímu z Roštění, paní Vlastičce do Krnova, k nám do domova seniorů, paní Vlastičce Nečesané a paní Nadě Plase. Děkujem za polední písničku. A ještě bych tuto písničku chtěla těm, kdo jsou nemocní. A je to třeba sestřička moje, je v Prostějově v nemocnici, Luboš Žák a v Olomouci v nemocnici paní Věruška Kučerová. Všem jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví, zdraví, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání. Přeje Tonička Zludmírová. Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
3: Naslyšenou a ta písnička ať zaletí i k vám do Ludmírova. Já věřím, že všichni ty, které jste jmenovala, tak poslouchají. A tohle byl poslední telefonát dnešního pořadu. Hrajeme pro radost. Je to tak, blíží se 18. hodina, s ní další zprávy, ale vy zůstaňte s námi, protože podvečer Českého rozhlasu Olomouc bude také velmi příjemný.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Některé obce chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Plavci Sémanová a Čejka budou na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Zítřejší počasí má být oblačné s přeháněkami i bouřkami. Teploty do 27 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obce na Olomoucku chystají žaloby proti akceleračním zónám k výstavbě solárních a větrných elektráren, řekl to nezávislý starosta Moravského Berouna Jan Hic. Obcím vadí, že by jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků.
2: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce tohle to zvažují.
3: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
4: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
3: Ministerstvo podle něj vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera platí dál výstraha před vysokými teplotami. Pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Olomoucká univerzita Palackého bude v polovině září hostit výroční setkání absolventů. Zájemci se na něj můžou registrovat už nyní. Univerzitní vydavatelství připravuje při této příležitosti také almanach.
6: Almanach připomíná moderní dějiny Univerzity Palackého. Součástí jsou taky medailony všech rektorů a rektorek. Připomene ale i studentský život s využitím rozsáhlého digitalizovaného archivu, včetně snímků, které poskytla veřejnost. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Při dvou požárech, které dnes vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zahynuli dva lidé, uvedli to místní hasiči. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů. Řecko od konce července sužují rozsáhlé lesní požáry, které přiživuje nezvykle silný vítr. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila do finále závodu na 400 metrů králu na mistrovství Evropy v Paříži. To je na programu po 19. hodině. Ještě předtím odstartuje ve finále polového závodu na 200 metrů Jan Čejka. Počasí. Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přeháníky nebo déšť, ojediněle bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní, místy západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Tištín směr Ostrava stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tu podvečer Českého rozhlasu Olomouc a v tom nás čeká počteníčko. Budeme uslyšíme třetí díl historické detektivky Romana Ludvy. No a po 6:30 večerní budeme na koncertě, tentokrát s kapelou Malina Brothers. Zůstaňte s námi, příjemný poslech vám přeje Hanka Písková.
1: Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
7: Na začátku srpna letošního roku uplynulo 720 let od zavraždění Václava III. V Olomouci. V Počteníčku za malý okamžik nabídneme další pokračování napínavého příběhu z počátku 14. století. Připravena je repríza 3. dílu detektivního seriálu Krvavá Pavlač, inspirovaný touto vraždou, která se stala 4. srpna 1306. V hlavních rolích uslyšíme Igora Bareše a Petra Kubese, které režijně vede Tomáš Soldán.

Chodil jsem moravskou krajinou, jež byla pod vodou. Cesta za mnichem připomínala pouť po konci světa. Jedna oblast záplav střídala druhou. Řeky i potoky se tak snadno vylily ze svých křivolakých drah, jako by si chtěli vzít lesy, pole i louky. Kalná vodní hladina leckde svírala osamělé uschlé či uhnilé stromy, jež z ní bolavě trčely jako pohanské modly i zřídkavé dřevěné kříže. Uprostřed Evropy se vždy platila nejvyšší daň. Za všecko. Za mladé křesťanství i za ten samotný střed. Můj kůň se nezřídka brodil bahnivou vodou až po hruď. Jako by to všecko kolem očaroval tajemný mnich, který věděl o vraždě svého krále jistě víc, než řekl. A vyhnal mne do této bezútěšné vodní pustiny, která bývala mým domovem. Bál jsem se domyslet, jaká může být jeho úloha. Rýmované texty pergamenů mne tížily a chladné ostří zakrvavené dýky, která zmizela z mé ložnice v krčmě, jsem cítil na hrdle. Jako by mi ho tam přikládal ten, kdo se ubytoval pod jménem durinského vraha Konráda z Botnštejna. Potřeboval jsem rozvahu, již se mě nedostávalo. Dělal jsem chyby a konal přes míru, poněvadž jsem nevěděl, jak všecko to, co prožívám, měřit. Často jsem se musel vracet a volit jinou cestu. To, když mi otrhaný tulák nebo ještě zbídačelejší sedlák, jemuž voda vzala všecko, řekli, že tudy žádný mnich neprojel. Dostihl jsem ho ve městě, kudy prochází Jantarová stezka. V Kroměříži.

0: Ptal bych se proč, mnichu, avšak nemusím. Znám odpověď. Děláš všecko proto, abych v pátrání nepokročil. Jsi zapletený do vraždy svého krále. Ty jsi autorem textů na obou pergamenech, jež nemají mást, svést z cesty a zamlžovat poznané.
1: Na obou pergamenech, profesore.
0: Ten druhý si mi podstrčil v krčmě, když se zhrabal v mých věcech a ukradl si dýku.
1: Ne. Byli jsme přece pořád spolu. To vy jste mě probudil z mých vidin. A pak jste se vrátil do své ložnice. Kdybych se vám mohl hrabat ve věcech a podstrčit pergamen, slyším o něm prvně.
0: Mohl si napsat i ten první.
1: Profesore, jak, kdy a proč? Co ten nepoznaný útočník, jehož jste marně pronásledoval? Co rány po dýce na mém krku a paži? Rány, jež jste ošetřoval?
0: Tady. Napiš pár slov. Latinsky. Levou rukou, mnichu?
1: Ten zvláštní sklon písma na pergamenu z Vídně. Písmo se uklánilo doleva, což je tuze nezvyklé. Předpokládám, že u druhého pergamenu, jejíž jste zmiňoval, je tomu stejně. Levoruký mnich nedokáže mít takový sklon písma.
0: Ano, to nelze. Vykloubil by si z ruku.
1: A teď konečně řekněte, jak zní text na druhém pergamenu.
0: Ne. Proč jsi utekl z krčmy mnichu? Proč jsi jel do Kroměříže? Proč jsem tady já?
1: Výtečná otázka, profesore. I protože tušíte odpověď. Nedaleko odsud jste se narodil a žil jako Janek z Bílého vršku. Soudě podle všeho, co jsme spolu dosud prožili, právě o tom je záhada vraždy panovníka Českého království. Kdo jsme? Kdo jsou naši svatí? Jaká je tato malá země, v níž s logikou pořídíte něco, ale rozhodně ne všechno? Čekal bych na vás v Kroměříži dlouho, avšak kdybyste se rozhodl po svém, odjel bych. Vrátil bych se do Prahy. A zapomněl na vás.
0: Víš víc, než mi říkáš, mnichu?
1: To vy, profesore, teď víte víc, než jste věděl ještě před pár dny.
0: Vrazy jsou bez tváře, smrt na ně krátká, všichni, ne muži, marně krkavec kráká.

0: Konrád z Botenštejna? Kdo se mohl ubytovat na jeho jméno? A proč? Kam mě to vedeš, Mnichu?
1: A hostinští vypověděli, že ten neznámý přijel až po nás.
0: A odjel v půli noci.
1: Sledoval nás. Jel za námi možná už z Vídně.
0: Proč?
1: Proto jsme v kostele svatého Mořice, profesore.
0: Ostatky. Proč nás sledoval, mnichu?
1: Ostatky svědců. Víta, Mořice a Štěpána.
0: Odpověz, mnichu.
1: Posaďte se, profesore. To nejlepší místo na otázky i odpovědi. Vrazi jsou bez tváře, smrt na ně krátká, všichni ne muži, marně krkavec kráká.
0: Proč někdo sleduje toho, kdo vyšetřuje vraždu českého krále a navrch se vydává za jeho vraha?
1: Něco jste opomněl, profesore, že ten záhadný neznámý nejspíš chce, abyste o něm věděl. Musel přece tušit, že když naleznete pergamen, jenž se týká vašeho pátrání, budete se hostinských ptát, kdo se v krčmě ubytoval. A řekl jim jméno, o němž věděl, že vás zasáhne.
0: Proč?
1: Je to vrah bez tváře, jak říká text.
0: A říká i to, že smrt je na něho krátká, což nedává smysl. Dulinský vrah českého krále je mrtvý.
1: Nemusí se jednat o králova vraha, profesore.
0: Ten, co tě napadl ve Vídni? Proč by mne sledoval? Proč by se vydával za králova vraha? Proč by toto všecko psal?
1: Co je to, profesore?
2: No, relikvie.
1: Ne. Úlomky kostí.
0: Ke všemu se ještě rouháš, mnichu.
1: Kdyby je neuložili do zlacených schrán a já vám neřekl, že se jedná o ostatky svědců, nic jiného než pouhé kosti by to pro vás nebylo. Jenom díky okolnostem a tomu, co jste se dozvěděl, věříte, že tomu tak je. S vaším pátráním je to stejné. Stejné jako s těmi ostatky.
0: Rouhačství strašné.
1: Máte dva latinské texty, jež co si říkají, něco jste zjistil a poznal, máte dýku.
0: Žádnou dýku nemám.
1: A nezbývá vám, než věřit, že se díky těmto stopám posunete blíž k pravdě. Máte dýku, profesore.
2: Mnichu, lhal jsi.
0: Pokolikáte už? To ty jsi mě ji ukradl.
1: Ne, já jsem to být nemohl. To už jsme si řekli.
0: Tak to byl ten, co se vydává za Konráda z Botenštejna. A ty jsi s ním ve spojení? Lhal jsi, ale lžeš stále.
1: Ne.
0: Co tedy?
1: Ta dýka mě patří jistě víc, než Albrechtovi nebo vám. Právě touto dýkou byl zavražděn král Václav. Poznal jsem ji okamžitě, jakmile vám ji Albrecht ukázal. To zdobení nezapomenu nikdy.
0: Albrecht ovšem též řekl, že ji našli i s provazem z tvé kutny pár kroků od tvé ložnice. Mám uvěřit tomu, že vrah, jenž napadl tebe, použil stejnou dýku, jíž byl zavražděn český král?
1: Věříte mně?
0: Jak bych mohl? Vždyť stále lžeš.
1: Věřil byste mně tedy víc, kdybych vám dýku neukázal a zatajil, že ji mám? Odjeďte tedy. Hned teď. Do Prahy, do Vídně, do Norimberku. Pouze s tím, co jste dosud zjistil. Profesore, před ostatky svatých jsem vám předal ostatek po vraždě českého krále. Nevíte, kdo je kdo. Nevíte, co je co. Nevíte, jaká je tato země, ani to, jaký byl její král. Pak se nemůžete dobrat toho, kdo byl jeho vrah. Všecko je bez tváře.
0: Vím ale, že ty, mnichu, víš daleko víc, než jsi mi dosud řekl.
1: Opakujete to stále dokola, jak kolovrat. místo toho, abyste se ptal, kdo je kdo a co je co. Hledejte tvář.
0: Jedině snad tvář toho, kdo tě napadl ve Vídni. Nebudu-li moci vyslechnout jeho, nedozvím se, proč na tebe zaútočil a neposunu se k odpovědím na všechny ostatní otázky. A dýka, u níž tvrdíš, že zabila českého krále, pokládá navíc otázky další.
1: Tváří v tvář ostatkům svatých.
0: Může být nějaké spojení mezi útočníkem, který tě napadl ve Vídni, a Konrádem z Botnštejna? Případně s těmi, kdo si u něho objednali královu vraždu? Pokud tě chtěl opravdu zabít, mnichu, jak je možné, že selhal? Spal si? To přece musí být pro někoho takového tuze snadné. Když jsem ho pronásledoval, bylo v jeho pohybu cosi podivného, cosi cizího, něco, co k vražednému útoku nepatří. Nedaří se mi to pojmenovat, i když vím, že jsem tak blízko. Jak je možné, že si to přežil, mnichu?
1: Přenocujeme na faře u svatého Jana Křtitele. Budete se však muset smířit s tím, že přespíme ve společné ložnici.
0: Proč ne v kapitulním domě?
1: Vhodnější místo k rozjímání byste nenašel, profesore.

0: Hrdložezové hrobníci. Mumraj a Řev v odpudivém páchnoucím šenku v Olomouci. Chechtají se. Děsivě se chechtají, když s nimi rozmlouvám. Zaplatit? Zaplatit. Ještě. A ještě víc. O, moje stříbrňáky, rozsypané. Chtějí další. A další jejich odporné tváře. Skřivené chtivostí. Už nemám nic. Nic. Nic. Spokojeni. Jsou spokojeni. Klidné místo. Tiché. Vánek. A ptáci. Slyším. Zůstat tady. A nehnout z
1: nichů. Nichů.
0: Ticho. Bledé slunce a nebe.
1: Nichů.
0: Ráj.
1: Lota.
0: Úleva.
1: Klid.
0: Ne, bože, hřbitov. Hrdlořezové hrobníci. Otevřený hrob. Všude lína. Přibývají, přibývají.
1: No, tady nichu, klid.
0: Kde je ta rakev? Kopej, kopej, dál.
1: Uklidni se, mnichu.
0: Kopej. Díka. Počepeli králova krev. Stéká pomalu. Blíští se silně.
1: Tak.
0: Krvavé záblesky oslňují to, co stojí vzadu. Bez tváře je jich tolik, tolik vedle sebe.
1: No tak,
0: bez
1: no tak,
0: tváře.
1: No tak.
0: V dráhých zdobených šatech. Jejich vzory září. Na pozoru.
1: Přestaň,
0: na pozoru klid. Před bohatci. Bez tváře. Mluvit s hrdlořezy a hrobníky. Mluvit, mluvit.
1: No tak, no tak, no tak. Mnichu.
2: Mnicha jsem nebudil a neptal jsem se. Snad zítra, nebo možná ještě později. Vyšel jsem z ložnice a pak před faru. Byla chladná větrná noc a hvězdy zářily jak stříbrňáky, o nichž mnich před chvílí mumlal a nevěděl o tom. Tiše jsem si přeříkával texty obou pergamenů. Olomouc je logikův omyl, Rakousy královský zločin, pátrání po Dýce je nyní dvojí, jen pobyt ve Vídni spravedlnost zhojí. Vrazy jsou bez tváře, smrt na ně krátká, všichni, ne muži, marně krkavec kráká. Nemarni čas v Olomouci, vraždu českého krále vyšetříš v Rakousích. Dvojí pátrání po jedné Dýce? Je možné, že by ten, kdo zaútočil na mnicha, svíral tutéž Dýku, jež zabila českého krále? Proč? To ne. Pátrej po dvou Dýkách ve Vídni a dozvíš se vše. Ne, ne. Proč by pak druhý pergamen neodkazoval též do Vídně? Vrazy nemají tvář. Ano, neznám tvář toho, kdo zaútočil na mnicha, ani toho, kdo se vydával v krčmě za vraha českého krále. Mohl by to být jeden a týž člověk. Avšak proč se vydává za Konráda z Botnštejna? Duhinský rytíř ovšem tvář má. O něm text mluvit nemůže. Za to tvář neměli bohatci v drahých šatech v poslední mnichově vidině. Tu jim vymazala zakrvavená Dýka, jež zabila českého krále. V první vidině mumlal mnich o české šlechtě. Může být ona těmi bohatci? Smrt je krátká na všecky zmíněné, kromě Konráda z Botnštejna, ten je mrtvý. A všichni ne muži? Co se tím míní? Že vražda je nemužný čin? A marně krkavec kráká, to může odkazovat ke všem těm, kdo unikli smrti. A ještě k něčemu. K prázdnému hrobu v mnichově vidině. Kdo v něm není? Čí je to hrob? Chaos. Zmatenost dějů. A k tomu mnich, jenž nemůže nebo nechce říct všecko. Za to se mne nesmyslně ptá, zda mu věřím. Když ne, mám odjet a nechat všecko být. Labyrint. Procházel jsem jím a tmy přibývalo.

0: Co to? Co? Ty už jsi vzhůru, mnichu?
1: Svíta.
0: Co se to venku děje?
2: Nějaká dívka zápolí s koněm.
0: Tak proč jí k jasu někdo nepomůže?
2: To snad nebude třeba. Počíná si v skutku obratně.
0: Dívka na faze? Na koni?
1: Mnichu?
0: Za ní, běž za ní, zadrž ji.
2: Odjíždí, profesore.
0: Pohyby, mnichu.
2: Co se děje?
0: Odjíždíme hned.
2: Aspoň mě vysvětlete.
0: Právě to jsem viděl, když jsem pronásledoval toho nočního útočníka tam ve Vídni. Přesně tohle
2: nerozumím.
0: Jsem viděl. Obratnost, ladná mršknost v každém pohybu. Lehkost, jež nepatří k takovému nebezpečí. Vždyť to nebyl muž. Všichni ne muži, říká druhý pergamen. Musíme za ní.
2: Pospěšte.
0: Musíme za ní. Kde se tu vzala? A proč právě zde?
2: Jdu připravit koně. Vyrážíme.

všecko nasvědčovalo tomu, že jsem v labirintu konečně uviděl zlatou nitku, jež se vine jeho temnými zákutími na světlo boží. Tedy dívka. Mohlo jí být sotva 20 let. To ona napadla mnicha ve Vídni a podstrčila mě první pergamen. Nejspíš tedy pohodila v jeho ložnici i útržek látky ze šatů komořího. K němu se Bůh ví, jak dostala. A mohla též nastražit před dveřmi mnichovy ložnice zakrvavenou dýku, o níž mnich říká, že zabila českého krále, a provaz z mnichovy kutny, jejž mu při své noční návštěvě prve ukradla. To ona může být ve spojení s tím, kdo najal Konráda z Botnštejna, aby odstranil českého krále. Naraz se moje dychtivá úvaha zadrhla a ozval se varovný, křivý tón. Má-li dívka něco společného s pergameny, proč na ní text toho druhého upozorňuje? Všichni mé muži. A námitka ještě pádnější. Kde se vzala na faře? Já ji nevypátral, to ona si našla mne a rozvinula tak klubko zlaté niti v temném labirintu. Faru ovšem zvolil k přespání kdo jiný než mnich. Hnali jsme koně krajinou proti proudu Moravy, sledující stopy, jež dívka zanechávala. Záhy bylo zřejmé, kam má namířeno. Do Olomouce. A tak jsem všecko, o čem jsem přemítal, řekl mnichovi, včetně puklin v logice. Jenom mlčky pokýval hlavou. Nic víc. Jakoby i on byl stržen tím honem na dívku, anebo to tuze u mě předstíral. Avšak ve tváři mu leželo vážné napětí a nenasytná zvědavost. To jsem u něho dosud neviděl. Když jsme dorazili k Olomouci, zjistili jsme, že dívka vjela do města menší postranní branou, jež ústí na předhradí. Avšak nás zahlédla stráž u hlavní brány a trubači spustili na znamení příjezdu očekávaného hosta. Bez jediného slova domluvy jsme oba naráz zarazili koně a pohlédli na sebe. V tom okamžiku jsem mnicha uviděl poprvé. Aniž jsem si to uměl vysvětlit, vnímal jsem ho prvně jako blízkého člověka, ne-li přítele. Jako někoho, komu jde rukou nerozdělnou, o to též jako mě. A byl bych přísahal, že mnich v tom okamžiku, protknutém mlčenlivým souzněním, právě tak vidí mne. Což bylo krajně podivné, poněvadž tu stále byla všecka má podezíravost vůči němu. Avšak mocná jedinečnost chvíle ji zcela potlačila. V mnichových očích byla touha následovat dívku. Jako by ona byla pravdou, kvůli níž jsme stáli před branami města. Cítil jsem, a ještě dnes cítím, když to vyprávím, mrazení po celém těle. Pak jsem mnich usmál, jako by chtěl tu společnou chvíli posvětit, a já jsem pokýval hlavou. Ano. Pravda nechodívá hlavními branami. Touha následovat dívku se v nás svářila s povinností jet vstříc trubačům.

0: Před branami Olomouce se zastavili naši hrdinové v repríze třetího dílu původního seriálu Romana Ludvy s názvem Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkovali Igor Bareš a Petr Kubes. Hudbu k seriálu složil Richard Mlynář. Na pořadu se podíleli mistři zvuku Zdeněk Slavotínek a Zdeněk Prchlík a produkční Jindřiška Cornová. Pořad vznikl v olomouckém studiu Českého rozhlasu, kde jej vyrobila tvůrčí skupina Drama a literatura v roce 2016.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí? Ptala se Dita Vojnarová. Odpovědi uslyšíte v prázdninové repríze v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Páté studiové album skupiny Eagles ze závěru roku 1976 Hotel California je jednou z nejprodávanějších desek všech dob, nejen kvůli titulní písni. Je také jasným vrcholem roku amerického západního pobřeží 70. let. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s klasikou Eagles.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
2: Dobrý večer, dnes vám budou hrát a zpívat Malina Brothers. Příjemný poslech.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Malina Brothers. Tak, jak jsme je natočili v červnu letošního roku na 200. výročním koncertu série Živě v olomouckém letním kině. Banjista Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Malinové spolu s basistou Pavlem Peroutkou dali před 16 lety dohromady celou kapelu a stihli natočit hned 4 velké desky. Tu poslední v Peřejích v roce 2024, tak uvidíme, jestli bude něco nového. Ale na koncertech je to jedna velká pohádka.

0: Děkujeme.
1: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Malina Brothers, která vám zahraje ještě jednu skladbu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve vozech olomoucké MHD začne zkušební provoz platebních terminálů. Obce na Hranicku chystají stanice pro nabíjení elektromobilů. Hrad Hlevštín připravuje tradiční kovářské fórum. Zítra čekáme oblačno, přeháníky i bouřky a maximálně 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dopravní podnik města Olomouce zítra spustí provoz prvních terminálů pro nákup jízdenek kartou. Zatím budou fungovat jen na zkoušku v 10 tramvajích a stejném počtu městských autobusů, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. Ve všech vozidlech MHD by bezkontaktní platební terminály měly být zprovozněny na přelomu srpna a září. Obce sdružené v mikroregionu Hranicko nechají vybudovat na svých pozemcích dobíjecí stanice pro elektromobily. Sloužit budou samosprávám i veřejnosti. Práce by měly začít příští rok, uvedl to lidovecký starosta Bělotína Eduard Kavala.
2: Někde to umístění té stanice bude jednodušší, protože prostě mají místo blízko napojení, mají vybudovanou parkovací plochu a k tomu v podstatě jenom přistaví jakoby tu nabíječku. Někdo bude muset udělat třeba i to parkovací místo, vydláždit ho a přitáhnout tam ten zdroj, takže to bude jakoby nákladnější.
0: Na středověkém hradě Hlevštín na Přerovsku začne na konci příštího týdne tradiční kovářské fórum. Plastiku pro hradní sbírku tentokrát vytvoří tým uměleckého kováře Václava Nohy. Pokračuje se organizátory Pavlína Jindrová.
3: Autoři si nepřejí přímo zmiňovat, o jakou tematiku se bude jednat. Já mohu prozradit, že se bude jednat o figurální plastiku monumentálnějšího rázu. Oficiální představení proběhne 22. srpna od 16 hodin, kdy bude tedy představen jak samotný kovářský tým, tak samotné téma.
0: Kroměřížská radnice hledá další koordinátory na pomoc v sociální službě Stravenka. Jde o program, který pracuje s lidmi bez domova a sociálně slabými. Ti za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají od města oběd a papírový náramek k vyzvednutí dalšího jídla. Do programu se aktuálně zapojuje kolem 20 osob denně, dodává mluvčí radnice Jan Vondrášek.
4: Koordinátor programu Stravenka musí být plnoletý. Může to být senior i invalidní důchodce, který chce vykonávat potřebnou a přínosnou činnost. Jedná se o práci ve všední dny, vždy na hodinu denně a na základě dohody o provedení práce. Město uvítá i nové koordinátory, kteří by v rámci programu Stravenka chtěli pracovat třeba jen jeden nebo dva dny v týdnu.
5: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili ve čtvrtém kole šance ligy nováčka soutěže Artis Brno 1-0. O jedinou branku utkání se postaral už 8. minutě utkání domácí Kohout. Hosté v závěru nevyužili přesilovku, když od 75. minuty hrál Baník bez vyloučeného Syňavského. Ve 20 hodin začne duel Slovanu Liberec s Pražskou Slávií.
5: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, přeháníky nebo déšť, ojídněle bouřky i silné. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní, místy západní až severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: A v tuto chvíli nehody hlášeny nemáme.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži. Máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě
1: jak to... je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluví. Víme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém a ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může ji mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové a myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás lajky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: vdovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů od koncertů přes divadlo po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned pěti významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu pěti významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Vám taky děkuju.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci a obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata, putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseje a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem, jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Ithaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karlem.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé. Byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda jsem zajížděla na prázdní vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
2: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojska na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
2: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře?
2: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli, tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy a počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdu také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový. Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přeháňky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přeháňky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Praha, pozor za sjezdem na chodce rady, pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony, provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se věděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituje, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako? A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rodicích.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je starý. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno starý. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.

0: zkoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
1: Jak jste se seznámili vy dva?
0: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Ladisa Bebě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by byl váš parfém. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak se zeleně nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
1: No asi to nevzdal.
0: Nevzdal.
1: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
0: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
1: A z toho Řecka sem na Blatnou?
0: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
1: Hlasovala byste pořád stejně?
0: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo? Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli nepočítá, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli v Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí. A udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádí. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Odlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba sil ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pila, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám 3 kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po mé babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, které dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtěškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat, a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtěškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co ji tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený. Mm-hmm.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou se ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkovej knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chuťemi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš. Jo. Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozně, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste si jedla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, nedělejte to nikdo.
1: Už ta je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě, a dá se to teda i vařit, aha, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem, a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě, a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No, no,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: To neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě taky jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám, a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho...

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přineseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přehánky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s Pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přehánky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů. Upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grant na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem... Já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme! Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, veme druhého, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš tam sedí Maďary, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to Táček, Fénix, Slováček, no jo, lidi, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Fénixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Fénix, Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Fénix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nejde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ním máš doma. On je to ptáček, Fénix, Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: ne povoli. No, io.
1: Tahle ukázka byla z projektu Televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, da, da, da, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotelric. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Jo. Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to. To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. Mm. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: A propos, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. Kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo. Loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione, no.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Mm. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, ano? Že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sádkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady, jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, protože on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobnej. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu? No. Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no, tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má ústa.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad.

0: oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
1: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecná přání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
2: Čili plný pytel problému Klause
1: a Zemana.
2: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
1: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
2: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
1: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
2: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
1: No, to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
2: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
1: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
2: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
1: No, tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
2: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
3: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou

0: portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Pán si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
1: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holcmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat.

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být Pretty Woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy někdy musím říct, že jste hulváta a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařil se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia, z Línského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5 minut po 23. hodině a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Louhy, doby jsem se dovolal, jednak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov k němu. Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistoval maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl i ovocný dort, nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Mm-hmm.
1: A zase, když jsem podvěží do ženatej a schyně, když jsem byl na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no jako na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně, ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k obědu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase vše bylo zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. A jsem tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kavče nebo na pivo do hospody. A teprve se začínal pomalinku nedělní život, nějako u nás, že je moje druhá žena musela pro něco pracovat v sobotě, neže absolutně ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia, do kterého
0: do
1: města?
0: Do Zlína, Zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem byl, teď vám spadnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje, no, byl jsem doma, nikam jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi. Miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat a horko těžko, že byla třeba po měsícu bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala part umělá průmyslovačka, ale a v soboty neděle musel dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, to jste... No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů. Takže... A muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, kde jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my, oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na vejlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu, každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že byste si
1: můžu ještě dát, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší. A prej docela dobře chválně, o to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tam se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo. Zavolejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou takováto neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného zase.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už stírá,
0: no. No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je na 40 let, takže
0: stále?
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděle dirigoval. Byla to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: No, to hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voněvých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo těchto kamen chutnalo jinak. To není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně prostě souhlasím asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono, některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volně. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu, začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend byl prostě pravdou.
0: Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře,
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů teda.
1: Jedu k domovu, ano, tak, jedu k domovu.
0: Tak
1: ano.
0: To teda brzy, o 12:30 v neděli.
1: No, já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky. Obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s máslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku, nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy, možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskutta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, aby si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídal a doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšenou.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno a často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům, takže takový jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhletom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a... No a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšily na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme. Víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladí vaří spíš jako ty mezinárodní jídla. Takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součást té neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student,

0: on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu, tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1 hodiny. Noční linka.
1: Děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, aby se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhaník, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že to byl, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, kdy všelijak bylo, kdy se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínkoj. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprve vařit, nudle dělala domácí, toto jen svištělo pod tím nožem, jak to teda krájela. Já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti. A teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když potom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já jsem jí pomohla, ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda s tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila. A pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak jsem nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějako prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka mě viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudák vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím brečet.
0: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
1: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou močku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
0: Je, a tento pocit znám, vám musím Věruško říct. No, mějte se dobře.
1: Taky všechny zase zdravím. Nikdy. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý a všecky zdravím.
0: Děkujeme za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou noc.
1: A moc ráda, že jsem se dovolala. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavně byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací. No.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase narušené, takže mě to vlastně podle nás sledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech a to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mi hrozně líbilo, protože oni nás samozřejmě brávali sebou, no a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový bodní mlýn na Potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj, takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, takže z toho se vařilo byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byly ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
0: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ ty naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše 3 holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau lásku, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme. Loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám o všem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot, ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino čas, to byly nějaké krátké filmy nebo týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky, polévky v tu neděli, bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké, slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závin. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závin. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zas trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: No, to celé neděle bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kéž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to díval úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka. To se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narození nebo nějaká rodina oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištof a taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou. I my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravíme vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla, takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin, takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té 8, abychom tam byli včas a zpátky jsme se vraceli kolem té 2:30 jako odpoledne. A prostě byl v tom vlastně, v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako. Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu. Ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle za, nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se taky věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, více jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři. Naslanou.

0: No tak to už byli ako iní, tak ako to už sme mieli trošku iné zábavy. To sme chodili do kostela, chodili sme, ja sem pocházím z Násedlovic, a přes pole sme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam sme chodili do kostela. Na to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A nejhol takový, bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na, jako na pečený kuřátka. No všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnili peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tom venkově. Dnes je to, nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat. Až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali. A pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi bratra, sestry a sestřenice, a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno jako.
1: Ano, znělo to tak.
0: Jo, bylo to taková idýlka, vždycky to bylo, jako vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako, bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tom venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
1: A máte
0: moc ráda na to vzpomínám.
1: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
0: No mám teď to přebírám, jenom že já špatně vidím. Právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím, jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka přes sebe. Ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie. A když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a bylo jich 8. A tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk, už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4 ženou, ale každý měl hromadu dětí.

0: takže sme to tak ako tá rodina sme pořád udržovali ako pospolu. Teď už ako sa tak stýkame akorát jedna sestrenice, ktorá měla 90 a druhou sestrenici, ktorá měla asi 80, tak sme dali pořád ako si voláme na narozeniny každý den té 90 leté, to je ako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
1: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Nadě.
0: Já jsem se vždycky divila, když ty starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, a říkám, no jak mohlo být lepší. Ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
1: Ano, určitě no právě nejste sama, to patří k životu.
0: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti musíte mě vyvenčit.
1: Paní
0: člověk si se musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No. Já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosy a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
1: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo,
0: no,
1: krásnou
0: bydlíme kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
1: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony z a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pak, až jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina.
0: Aha.
1: První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné, moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se dál hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a se sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolík. Žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mě se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala. A mě se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit. A taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou. Jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím. Takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my máme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo my máme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to, a nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle, a tak to jsme šli, jak se říká, humný, že jo? Tak to bylo taky parádní. No, někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No, bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
0: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
1: Ano, ano.
0: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom si měli uchovat.
1: Já Ruško, říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
0: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
1: Jo, vám taky.
0: Děkuju, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslel si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vráskami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

Udýchaná dívka se konečně zastavila a Duff jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl v skutku první měsíc v roce. Duff tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoli, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Duff tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé. Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala. Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla. Byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku. Na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane komarcha, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trhán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Pes mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloirová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svým domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako kalejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojíte se? Jsem zloděj a možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu.
5: Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
6: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
6: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
6: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
6: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako můžu jít? Opravdu?
6: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
7: Plakal Jean Valjean upřímně?
8: Vzpomínal na svůj dosavadní život a připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši a připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
9: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak klíč.

0: nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
1: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl tak honem, řekl tahonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Jeana Valjeana, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec. Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Jeana Valjeana za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javér. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě...

zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Žaver dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejníci městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnuv Žána Valžána za kravatu, košili i límec, dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Žavéra a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Žán Valžán položil ruku na ruku Žavérovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte, a řekl: zabil jste ji. Tak dost, křikl Žavér vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Žán Valžán k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Žavéra. Žavér coul ke dveřím. Žán Valžán s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Žavérovi: neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Žavér třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Žán Valžán by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Žána Valžána z očí. Žán Valžán se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Žán Valžán šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Žán Valžán vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Žán Valžán poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Žavérovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.